0: jako v hebrejštině, takže jsme si řekli, že jsme jako opravdu v pytli, protože jsme ještě zabloudili.
1: Ty pracuješ s dobrovolníky, jsi vedoucí dobrovolníků křesťanského festivalu United. Minule jsme se bavili o tom, jaké to je vést někoho, kdo tu práci dělá dobrovolnicky. Dnes bych začal tím, jak organizovat tým, který slouží ve svém volném čase. Jak prakticky organizuješ lidi, kteří každý má jinou pracovní dobu nebo mnoho je studentů. Ty do toho máš svoji práci. Jak to děláš?
0: Tak je to asi různé a možná je dobré si to jako u mě rozdělit, že těch pracovních pozic jako je víc. A třeba samotné dobrovolnictví na Vsetíně pro mě začíná v podstatě až většinou květen, červen, kdy to jako člověk začne intenzivně řešit a komunikovat s dobrovolníkama. Třeba tým v Budějcích, ten zase řešíme od září až do dubna, kdy vlastně na konci dubna budeme mít ten festival. V církvi je to samozřejmě taky jako rozdílné, jak tady tohle to celé jako vést. Ale je to těžké to zorganizovat, ale člověk, když si to umí dobře naplánovat, jak to všechno jako zvládat, tak si myslím, že to jako jde. A jenom člověk musí vždycky chtít. A to vždycky každému říkám, protože když jsou lidi líní, i třeba v církvi, tak si říkám, to není možné. Tak když to jde mně, tak by to mohlo jít i vám.
1: Takže mít to oskoušené na vlastní kůži, že to jde, a pak,
0: ano, ano.
1: Pak jít příkladem.
0: Přesně tak.
1: Jak pak pracovat s lidmi, nebo jak pracuješ s lidmi, kteří třeba už jsou dobrovolníky delší dobu, a ztrácí takové to prvotní nadšení, které často na začátku je, nebo dokonce i vyhoří? Mm-hmm. Setkala jsi s tím někdy?
0: Částečně jo. Částečně jsem se s tím setkala. Podle mě je docela důležité trošku se jako před tady tímhle člověkem pokořit nebo být pokorný a ne do něho tolik hustit. A dělej. Ale spíš najít to pochopení, proč se tak vlastně cítí, co je tou příčinou možného vyhoření nebo proč ho to nebaví, proč je tím znechucený. Častokrát jako ano, takové lidi jako člověk potká. Já se snažím vždycky je pochopit. Když je člověk pochopí, tak se je pak snaží trošku namotivovat nebo je pozbudit v tom, co by mohli dělat třeba jiného nebo mohli by si dát třeba v něčem jakoby pauzu. Myslím si, že to je celá důležité tady tohle pro každého vedoucího, aby uměl i jako pochopit ty lidi. No.
1: Jak pak řešit situaci, kdy ten dobrovolník nebo ten člověk dojde až do takové situace, do takového místa, kdy už neplní tu svoji roli a třeba i nějak dlouhodobě?
0: No, to je taková těžká otázka samozřejmě. Tady bych možná řekla, že bych nemluvila o dobrovolnících na festivalu, protože jsem takovýhle případ úplně nezažila, ale možná spíš bych to obrátila na tu církev, kde se člověk s takovýma lidma potkává. Mnohdy je to těžké tady tohle to řešit. Myslím si, že je to na delší dobu. Je to na spoustu rozhovorů, jednak ten vedoucí a ten dobrovolník, ale taky i třeba je dobré do toho pozvat i třeba nějakou třetí osobu, nejlépe kazatele, který třeba může taky nějak ještě něco nadhodit nového a něco doporučit. Je dobré možná někdy, když lidi už jsou takový možná na očkování, jsou vyhořelí z tady téhle nějaké služby, kterou mají, tak je dobré trošku od toho odstřihnout, úplně jako od toho distancovat, aby si opravdu dali ten klid. A myslím si, že to jsou i věci, které se doporučují jako lidem, kteří jsou vyhořelí, aby si dali ten odpočinek, aby se úplně od těch věcí, které dělají, to, z čeho jsou vlastně vyhořeli, tak aby jako odešli a dali si jako pohodu.
1: Když se potkáš se člověkem, který jede jako dobrovolník na festival třeba poprvé nebo i v církvi, začne vstupovat do nějaké služby, jak s ním nastavuješ ta očekávání a možná odpovědnosti v tom, do čeho on vstupuje?
0: Já si myslím, že je důležité dobře popsat to, co má ten dobrovolník dělat. Co od něj očekávám já, co se od něj očekává i na venku, To znamená, třeba dám příklad právě na tom festivalu. Na úvod vždycky všem těm dobrovolníkům říkáme, že v momentě, kdy jste tady přijeli, dostali jste dobrovolnické tričko, dostali jste visačku, tak jste teďka tváří festivalu a chceme, abyste byli tou hezkou tváří, abyste nic nevyváděli, abyste se chovali slušně, usmívali se na lidi, pomáhali lidem, byli ochotní tu službu vykonávat tak, jak po vás chci buď já, nebo vaši vedoucí, abyste nám byli nápomocní. Je potřeba ale tady tohle všechno umět pojmenovat, co člověk očekává. V momentě, kdy to nepojmenuje, tak pak třeba si to myslí jenom někde vzadu v hlavě, pak je to samozřejmě těžké takovéhle věci po těch lidech chtít.
1: A daří se to pojmenovávat?
0: Myslím si, že na festivalu jo. V církvi samozřejmě je to někdy těžší. To si myslím, že moc dobře ti vyšší postavení, no ti vedoucí v těch církví ví, že je to těžké a že často máme nějaké představy a očekávání. Možná někdy nás ani třeba ti lidi nemusí ani pochopit jo, těch očekáváních, že myslím si, že když je člověk velký služebník, velký vedoucí to asi takové blbé říkat, ale spíš takový služebník srdcem, tak mu některé věci nedělají úplně takové překážky, jako třeba hned před kostelem tam být 2 hodiny dopředu a všechno poctivě nachystat, prostě to překousne a zvládne to. Ale třeba ti ostatní lidi si to úplně neuvědomují a i když mají třeba nějakou službu, tak přijedou za 10 minut před tou bohoslužbou, aby to všecko nachystali. Jsou to třeba nějaké očekávání, že je to pro nás pochopitelné, pro ty srdcaře, pro ty služebníky, že tak jo, sice prostě nestihnu svoje nějaké jiné osobní třeba věci, ale obětuju ten čas tady tomuhle, no.
1: Jak pak do toho vstupuje zpětná vazba, právě když se ta očekávání třeba minou? Jak ji správně dávat? Jak to děláš ty?
0: Já se snažím tak dávat zpětnou vazbu tak, jak mě to naučili na různých školeních. Takže to znamená začít tím dobrým. Vždycky tím dobrým začít. Poděkovat za to, co ten člověk dělá. To si myslím, že je jako hodně důležité. Být za to vděčný, že třeba v tom týmu s náma jako je. Vypíchnout ty fajn věci, kterých si jako opravdu člověk cení. No a pak samozřejmě je to vždycky těžké tady přejít k tomu, co se člověku třeba nelíbí, co by chtěl jako nějak nahradit u toho člověka nebo třeba vylepšit, ne nahradit, ale vylepšit. Takže myslím si, že je to těžké. Na druhou stranu pro mě tyhle rozhovory jsou obtížné, ale vždycky, když do nich jdu, tak jdu jedině s modlitbou, protože sama tohle to fakt jako nezvládám a podle mě to ani jako jinak nejde. Než jít s modlitbou. Já mám hodně zkušeností, že když člověk to takhle dá Pánu Bohu do jeho rukou, tak je to takové pak požehnané a vlastně se ta diskuze a to, co je vlastně špatně, co by mohlo fungovat u toho člověka jinak, tak to jde tak jako hezky a příjemně. A vlastně třeba možná nemusí mít ten člověk pocit z toho ani, že ho nějak člověk kárá nebo že mu něco vytýká. Ale že je to takové jako hezké. Takže za mě nejlepší tip za tohle se vždycky modlit. Dopadne to hezky a dobře.
1: Být vedoucí na křesťanském festivalu vlastně je i o něčem jiném, než jenom o tom být vedoucí. Je tam i nějaká role té víry a toho duchovního rozměru. Jakou roli myslíš, že hrají tyto věci ve vedení lidí?
0: Já si myslím, že je důležité těmto lidem dopřát to, co proč tam možná někteří i jako jedou, že tam jedou něco hledat, nějaký možná smysl svého života, nebo jsou v nějaké těžké životní situaci, neví, jak se mají vydat dál. A myslím si, že je dobré jednak těm lidem naslouchat. Častokrát se mi stávalo, že i když třeba sloužili dobrovolníci, byť jenom hlídali dveře, tak jsem se s nima zastavila, začala jsem se s nima bavit. A i ten osobní rozhovor je jako docela důležitý, aby člověk pak poznal, jak na tom třeba ten člověk jako je. A když se člověk pak dostane do těch hlubších témat, tak je fajn ho třeba odkázat na nějaké poradenství. kde se mu pověnou víc, kde si můžou takhle o těch všech problémech popovídat, ukázat mu,

ostatních lidí, tak se snažím je pochopit, říct jim, co třeba jsem prožívala i já. I nabídnu to, že se za ně jako budu modlit a i třeba se snažím pak někdy zase otevřít to téma, když je vidím po nějaké dlouhé době, tak se jich třeba na to zeptat, jak se to u nich vyvíjí třeba dál. A nějak to se snažit posouvat postupně. Třeba když, samozřejmě je to těžké, jako takhle u těch lidí, které člověk vidí jednou ročně na festivalu. Na druhou stranu pak zase máme třeba i lidi v církvi, tak tam je člověk může trošku posouvat a motivovat, ale tady tyhle lidi můžeme motivovat i tím, že třeba jim posíláme veršíky, SMS-ku, nebo se snažíme si s nima nějak pravidelně volat. Thank you.

0: jen tu a tam někoho z nich sežere lev anebo tygr.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
2: Jore, jore, jore.

Někdy se cítím jako Bůh, jako vítěz Tour de France, jindy zase ztrácím sluch a mým očím chybí glanc. Pak mám chuť překročit stín, i když není vůbec můj. Když se ptám, jestli smím, chytneš mi ruku, řekneš stůj.

ještě chvíli stál. Někdy ti kážu jako Kant, v ústech spousta vzletných věd, a pak jsem hrozný mudrlant, jako bych všechnu pravdu sněd. A mám chuť napsat knihu knih, přeletět babylonskou věž. A když se ptám, slyším tvůj smích, pustíš mi ruku, řekneš běž.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem, tentokrát mile připomínajícím. 16. dubna 1961 se v Brně narodil Jiří Plocek, pozdější doktor přírodních věd, profesí biochemik, dnes především publicista, redaktor, editor řady publikací, spisovatel, hudební producent, ale také aktivní hudebník a pro nás dnes vzpomínkově především hudební vydavatel. Vystudoval přírodovědeckou fakultu tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval roku 1985. Pracoval ve výzkumu v Lachemě v Akademii věd. V letech 1993 až 1994 pobýval na stáži v oboru bioanalytické chemie na Indiana University v Bloomingtonu v USA. Možná právě tam si uvědomil, že biochemie asi nebude jeho trvalým zaměstnáním. Už v té době byl dlouholetým hudebníkem v bluegrassové skupině Poutníci a pak ještě vytvořil skupinu T-Grass. Ta se rozvinula právě po jeho návratu z Ameriky a v té době také možná uzrálo jeho rozhodnutí pokusit se založit hudební vydavatelství. Výrazný podíl na tom měl jeho mnohaletý kamarád a později spoluhráč z T-Grassu Petr Suri, kontrabasista, který byl multižánrovým hudebníkem, ale především Jiřího Plocka přivedl k lásce k lidové hudbě. Nejenom tím, že s ním několikrát jel na horňácké slavnosti a na celou řadu dalších hudebních festivalů lidové písně. Jirka Plocek se jeho prostřednictvím seznámil také s Martinem Hrbáčem a to vlastně byl také první titul, který Jiří Plocek ve svém vydavatelství později nazvaným Gnosis vydal z oboru lidové hudby. Časově ho předběhly právě dva bluegrassové nebo spíš newgrassové tituly a to album Svatí kota se pozdě v noci a album Luboše Novotného Dobristy druhé trávy s názvem Radost zarmoucených. Vyšly v roce 93 a 95. Ale v témže roce, tedy v roce 95, vyšel i první titul jeho potom následně velice dlouhé řady produkce lidové hudby. Takže první bylo jeho milované Horňácko a primáš a zpěvák Martin Hrbáč v roce 1995. Album neslo název Horňácký hudec a my si s něj po té úvodní písni pustíme ještě další ukázku.

Tak kromě ukázky z alba Martina Hrbáče Horňácký hudec jsme si pustili i ukázky z dalšího titulu, který vyšel o rok později, tedy v roce 1996, Ugnózis jako číslo 6. A bylo to vlastně profilové album zpěváka Karla Rajmice spolu s cymbálovou muzikou Jaroslava Čecha. Byla to instrumentálka Rožíhaj, Rožíhaj a zpěvácká záležitost Když jsem šel z Moravy v podání Karla Rajmice. Samozřejmě se Jiří Plocek ve své vydavatelské produkci na Horňácko ještě několikrát vrátil. Poprvé to bylo v roce 1996, kdy vydal album velice zajímavé osobnosti pana řídícího učitele Františka Okengy, mnohaletého člena muziky Joženy Kubíka, zpěváka a především vynikajícího folkloristy, dlouholetého učitele, který na Horňácku vlastně dal podnět celé řadě svých žáků k tomu, aby se lidové muzice věnovali, popřípadě ji aspoň měli rádi. Bylo to jeho první a také jediné profilové album, které nahrál v pokročilém věku a jenom potvrdilo jeho významnou roli na Horňácku, především v Malé a hrubé Vrbce, kde tehdy působil. Takže si poslechneme pana Františka Okengu a pak to budou dvě ukázky z následujícího alba, které mapovalo další oblast, a to Kyjovsko. Takže Varmužova cymbálová muzika a album Na Kyjovsku, Gnózis 1997.

0: Hudební vydavatelství Gnosis, z jehož produkce dnes symbolicky blahopřejeme Jiřímu Plockovi k půlkulatým narozeninám, fungovalo v letech 1993 až 2004 a za těch 11 let vydalo celou řadu výjimečných, dnes už obtížně sehnatelných, titulů z okruhu lidové písně Moravy. Přednedávnem ovšem část katalogu Gnosis převzalo vydavatelství Indies Happy Trails a vydává celou řadu reedic. Ostatně Jiří Plocek se k vydávání aspoň na čas ještě vrátil, a to dvěma tituly moravských zpěvů. O tom bude ovšem řeč v dalším folklorním okénku. Dnes zůstaneme u Gnosis a pustíme si další ukázky. K Jirkovi třeba ještě přidat, že jako profesionální hudebník působil vlastně velice krátce, jenom 3 roky právě s již zmíněnými poutníky, ale aktivní muziky nezanechal. S Jitkou Šuranskou vytvořil takzvanou hudeckou úderku v sestavě housle mandolína, po případě dvoje housle, a za jejich album Písňobraní získali cenu Anděl v roce 2005. V letech 2006 až 16, tedy 10 let, působil v Českém rozhlase jako hudební redaktor pro folklor a menšinové hudební žánry a zároveň paralelně jako dramaturg brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Určitý čas působil jako zakladatel a šéfredaktor nezávislého družstevního média Kulturní noviny, které fungovalo na částečně dobrovolnické bázi. Z postu šéfredaktora odešel roku 2017, pak nějaký čas fungoval a přispíval jako řadový redaktor, bohužel Kulturní noviny časem zanikly. Od ledna 2017 je pak ve svobodném povolání a funguje jako publicista, producent a redaktor. Dnes na volné noze pořádá přednášky, poslechové pořady a besedy a především píše. Celou řadu jeho literárních pokusů můžete najít na různých platformách a pozvánky na besedy samozřejmě taky. My se vrátíme k ukázkám. V roce 1998 vyšla 2 alba, a to Kytice z Uherskobrodska a Pesničky z Lhotek. Takže Uherskobrodsko a Horňácko, opět ukázky. Cimbálová muzika Olšava, Gajdoš a zpěvák Pavel Popelka, zpěvák Joška Kůtný a zpěvačka Jiřina Mikloškova. Ať se vám líbí.
1: Já ten vtáček, jarabáček.

Přelom tisíciletí znamenal ve vydavatelské činnosti Gnosis velice výraznou položku. Vyšla alba dokonce tři. Byly to Valašské pěsničky s cymbálovou muzikou Soláň a s účastí hudecké muziky Jasénky. V témže roce vyšla další, dalo by se říci, valašská součást mapy, a to album Přes Javorník chodník, kde hrál významnou roli zpěvák a primáš Zdeněk Kašpar, kterého společně s muzikou Jasenka uslyšíme v následujících ukázkách.

Jedno z nejvýraznějších alb, které se objevilo v již zmíněných reedicích v rámci Indies Happy Trails, je album Podjavorinu, které bylo vlastně symbolicky také profilovým albem zpěvačky Vlasty Gricové ze Strání. My uslyšíme několik ukázek z tohoto alba, které rovněž vyšlo v roce 2000. Zaspívá ženský sbor ze Strání, vlastně jako taková predikace pozdějšího sboru Netáta, který spolu založila právě Vlasta Gricová, a také její milý hlas s tehdejší cymbálovou muzikou Husličky, která se později přejmenovala na cymbálovou muziku Vlasty Gricové. Jako primášku uslyšíme její dceru Aničku Přikrylovou.

Dnešní folklorní okénko jsme věnovali symbolické gratulaci Jiřímu Plockovi, kterého jsme dnes představili především jako hudebního vydavatele v rámci jeho vydavatelství Gnosis. Pochopitelně nám jeden díl na jeho vydavatelský profil nestačil. Jen stručně jsme zmínili jeho publicistickou činnost, také jeho činnost mnohaletého rozhlasového redaktora. Ale v příštím díle si ho připomeneme také jako aktivního muzikanta, ne ovšem s poutníky, se kterými se asi proslavil nejvíc, ale v rámci hudebního sdružení Tigrás, které se v jedné ze svých fází, vlastně ve dvou dokonce, nějakým způsobem věnovalo reflexi lidové písně. Takže uslyšíme ukázky z produkce Tigrasu a také ukázky z již jmenovaného alba Hudecké úderky, tedy Dua Plocek Šuranská a jejich alba Písňobraní a také z doby, kdy se Jiří v letech 2017 a 2019 vrátil na pódia jako vydavatel a vydal dvojici alb s názvem Moravské hlasy, přičemž tak zmapoval Moravské hlasy Jižní Moravy a Východní Moravy ve dvou dílech. To nás tedy čeká příště. Pro dnešek to už bude všechno. Rozloučí se s námi Vlasta Gricová, dále z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Otec si vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus.

Manche der Rosinen es wisst nie. Kam odchází přes hranu světa padá sníh. Poslední stopa v bílé pláni, najednou někam odcházíme sami. Něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barma maže tabule. Vzduchem víří křídla, křída v očku střídá. Loď čeká, ještě nevyplula, 24:00. Kam odchází naši drazí nezvěstní? Kam odchází přes hranu světa padá sníh? Hluboká závěj za hranou světa, pravo je vlevo a dole je nahoře, zimou se choulí věta, míříme na moře. Co zbývá ke břehům pohled letmý, roztáhnout křídla, vyletět ze tmy, vesmírem září příští.

soustřed se na svůj dech, zhluboka splic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

jsem byl takhle příliš dlouho samý trable. Sotva budu kopa veselá. Myslím, že jsem špatná sázka, ale jestli o to stojíš, tak to zkusme.

right. Yeah, everything went quiet, and you knew

Stával jsem v zahradě, pružnou jak tygřice, té patřil celý svět. Já zíral v údivu, jaký mlíko teče po bradě. Prej, nechceš ho olíznout, ta měla jemnou pleť.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

dobře, a ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání.

chodničky na druhé. Na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest.

Když bez hlavostvým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kam. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dál. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých strach.

Ať tep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

Blíží se 6. hodina a my vyslechneme myšlenku na den od Martiny Špinkové na téma Ty víš, že mě tě mám rád.

Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Jak tento verš z Janova evangelia 21. kapitoly vypadá v praktickém životě, když opustí zdi bohoslužebných shromáždění a zabydlí se třeba v domě bez střech? Když se uvelebí mezi hrncem guláše a opraveným kolem? Poslouchejte. Vzpomínám na rozhovor s paní Pavlou z Moravské Nové Vsi. Asi 2 měsíce po tornádu roku 2021 při pracovním rozhovoru o poskytnuté pomoci mě mimo jiné zajímalo, jaké mají v obci vztahy. A paní Pavla mi upřímně povyprávila. Máme tady dobré vztahy. A ještě víc nás to neštěstí spojilo. Jeden soused mě půjčil plynovou bombu. Tak se mohla vařit. Poté jsem zase já zanesla jednomu starému pánovi bramborový guláš. Když mě vracel talířek, tak měl slzy v očích a ptal se mě, čím jsem si to zasloužil. Tak mu říkám, jak čím jste si to zasloužil? Copak vy nevíte, že bez vás bych nemohla jezdit na kole do Vinohradu? Celé roky mě totiž ochotně moje kolo opravoval. Pane, ty víš, že tě mám rád. Není to jen odpověď Petra Pánu Ježíši. Je to moje odpověď našim sousedům, našim blízkým. Ty víš, že tě mám rád a proto ti opravím kolo. Ty víš, že tě mám ráda a proto ti uvařím bramborový guláš. Zvláště ve chvílích přírodního či lidského neštěstí mají tyto skutky lásky a péče další rozměr. Doručí lidem nejen technický nástroj, praktický prostředek k ohřátí jídla, ale zájem, lidskost, blízkost, soucit. Možná, že se občas i my ptáme, čím jsem si to zasloužil, že něco dostanu z Boží ruky darem, jen tak. A neexistuje jiná odpověď než nezasloužil, nezasloužila. Ale v zásluhách Pána Ježíše si to smíme brát. Brát si jeho nekonečné lásky, milosti i odpuštění. A můžeme pak z toho nadbytku dál dávat. A když se podělíme, neubude nám. Když nebudeme lpět na věcech, osvobodíme se. Když určitý čas věnujeme nezištné službě druhému, ku podivu budeme vše ostatní stíhat, protože to hlavní, mít rád Boha i lidi, jsme už stihli.

Krásné ráno vám od mikrofonu Proglasu po 6. hodině raní přeje Daniel Blaške. Je 6. květen, úterý 5. velikonočního týdne, rok 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme i památku jednoho z patronů Moravy, kněze a mučedníka z jara 1620, svatého Jana Sarkandra. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, žáka svatého Dona Boska a zakladatele společnosti Neposkvrněné. Zemřel jen 14-letý roku 1857. Také mají svátek muže a chlapci se slovanským jménem Radoslav, těm tedy přejeme vše nejlepší a nejen je teď zveme k modlitbě, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

15. kapitoly Janova evangelia. Ježíš řekl svým učedníkům: Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest na mne, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest. Uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně, zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.

0: Dnes tady slavíme nezávaznou památku svatého Jana Sarkandra a k tomu si najdeme texty z památky, které najdeme od hymnu na straně 1708 ve starším vydání breviáře 1708 nebo 1516 v novějším vydání 1516. Pro žalmy první neděle týdne žaltáře použijeme kartičku vylisovanou anebo tedy stranu 813 ve starším vydání 813 nebo 914 v novějším 914. A pouze prosby budou ze společných textů o mučedníkovi ze strany 1711 ve starším vydání, 1711 a v novějším vydání 1927. 1927. Ještě jednou shrnu všechny stránky pro starší vydání, tedy 1708, 813 a 1711, tak pro novější vydání 1516, 914 a 1927. Modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní, vždycky a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Sláva buď muži, který Bohu sloužil a jeho vůli věrně plnit toužil. Učedník mečem víry opásaný, jenž hlásal Krista bez bázně a hany. Buď veleben, buď vroucně ctěn, v záři blahoslavené, buď veleben, buď vroucně ctěn, Sarkandře Jene.
1: Pro pravdu žít je tvoje čest a sláva, pro pravdu umřít tobě Bůh dopřává. Katanou mukou nezdolán si skálou, sám sebe dáváš nebi v oběť zralou. Jsi vítězem, tak zpívá zem, v září blahoslavené. Jsi vítězem, tak zpívá zem, Sarkandře Jene.
0: Nepřišlo na zmar svědectví tvé víry, tvá oběť je nám zdrojem stálé síly. Z prolité krve, modliteb a lakání dá Bůh svým dětem nové požehnání. I nás Pán zve do slávy své, září blahoslavené, i nás Pán zve do slávy své, Sarkandře Jene.
1: Když nepřítel chce zničit žatvu boží a přerůstává bodláčí a hloží, pomoz nám svorně kráčet ve tvé stopě, svědectví víry vydat ve své době. Chraň národ svůj, za námi stůj, v září blahoslavené, chraň národ svůj, za námi stůj, Sarkandře Jene.
0: Náš mučedníku s oslavenou tváří, tvé světlo stále jasněji nám září, jsi blízko Krista i nebeské matky, pomoz nám střežit nejvzácnější statky, ve víře stát i život dát, v záři blahoslavené, ve víře stát i život dát, Sarkandře Jene.
1: Zvítězil beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemiloval svůj život natolik, že by se zalekl smrti. Aleluja.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život. Mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě. V tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem. Plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Zvítězil s Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemiloval svůj život natolik, že by se zalekl smrti. Aleluja.
1: Svou smrtí zanechal všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti. Aleluja.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáry velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny velepte Pána, moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká velepte Pána. Lidé velepte Pána.
0: Izraeli velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně velepte Pána, služebníci Páně velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých velepte Pána, svatí a pokorní srdcem velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chválme a oslavujme ho na věky. Svou smrtí zanechal všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti. Aleluja.
1: To bude úděl vítěze. Já budu jeho Bohem, on bude mým synem. Aleluja.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: To bude úděl vítěze, já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Aleluja.
0: Krátké čtení je z knihy Sirachovcovi. Stal se s mým ochráncem a pomocníkem, před mými protivníky se s mě zastal a vysvobodil s mě podle hojnosti svého slitování a pro slávu svého jména z mnoha soužení, která jsem zažil, z plamene, který mě kol dokola dusil, ze středu ohně, který jsem nezapálil, z nečistého jazyka a lživých řečí, všecko je pomluva neřestného jazyka.

0: Aleluja, aleluja.
1: Pokud žijí, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha. Aleluja.
2: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
2: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
2: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
2: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
2: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pokud žiji, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha. Aleluja. Kristus se vydal za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Prosme ho a volejme k němu. Vítězný Kriste, dej nám svou spásu. Kriste Spasiteli, svým vítězstvím nad smrtí si nám přinesl radost, svým vzkříšením si nás povýšil a štědře obdaroval. Potěš naše srdce a naplň nás dary Ducha Svatého. Andělé i lidé se ti klanějí a vzdávají ti chválu. Uč nás zvláště v této velikonoční době, abychom se ti klaněli v duchu a v pravdě. Kriste, naše spáso, prokaž své milosrdenství lidu, který očekává vzkříšení. Smiluj se nad námi a chraň nás dnes ode všeho zlého. Králi slávy, živote náš, jednou se zjevíš celému světu. Dej, abychom se i my zjevili s tebou ve slávě. Vítězný Kriste, dej nám svou spásu. Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi dal svatému mučedníku Janovi statečnost a sílu, aby žil podle své víry a věrně zachoval spovědní tajemství. Na jeho přímluvu posiluj i nás v každém nebezpečí, abychom ti jako on vždycky zůstali věrní. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 5. týdne velikonočního čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana 21. kapitolu. Podtitul Nový Jeruzalém. Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi. Dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,

bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: hle, Boží stan mezi lidmi. Bůh bude s nimi přebývat. Oni budou jeho lidem a on, Bůh s nimi, bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí. Nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo. A ten, který seděl na trůně, řekl: hle, všechno tvořím nové. Pak dodal: napiš, tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Také mi řekl: stalo se. Já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo. To bude úděl vítěze. A já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Ale zbabělci, odpadlíci, nečistí, vrazi, smilníci, čaroději, modláři a všichni lháři dostanou svůj díl v tom močálu, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A tím dnem je také 6. květen, úterý 5. velikonočního týdne. Krásné ráno s Proglasem vám přeje po 6:30 Daniel Blaške. Podle katolického kalendáře si připomínáme i památku jednoho z patronů Moravy, kněze a mučedníka jara 1620 svatého Jana Sarkandra. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, žáka svatého Dona Boska a zakladatele společnosti Neposkvrněné. Zemřel jen 14-letý roku 1857. 170 let uplynulo od narození amerického polárníka, považovaného za objevitele severního pólu, admirála Roberta Edwina Pearyho. Stejně tak od narození zakladatele psychoanalýzy, rakouského psychologa a psychiatra židovského původu Sigmunda Freuda. Peary odešel roku 1920, Freud v roce 1939. Dnes slaví 60. pater Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč Zámek a duchovní rádce skautů v brněnské diecézi. 71. narozeniny slaví generální představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, italská salesiánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt John Pawson, spolutvůrce podoby novodvorského kláštera Matky Boží. A 80. slaví divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. Svátek mají muže a chlapci se slovanským jménem Radoslav, které znamená radující se, slavící radost. Doufám, že důvod k radosti dnes najdete. Počasí vypadá tak, že ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech bude kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer v Čechách slábnout, v bouřkách vítr přechodně zesílí. A setrvalý stav tlaku, postupně slabý pokles, večer mírný, slabý až mírný vzestup a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

Je 36 minut po 6. hodině a máme středu 6. května. Co tento den očekáváme? Malý výběr. Ve Vatikánu složí přísahu 28 nových členů švýcarské gardy, a to na nádvoří svatého Damasa. V mši svatou ve svatopeterské bazilice bude sloužit státní sekretář Pietro Parolin. Účastní se i zástupce Švýcarska, odkud strážci svatého stolce pochází, a předseda tamní biskupské konference Charles Morero. Nová výstava Paměti národa bude k vidění v severních Čechách. Sleduje vyhnání Němců z českého pohraničí po konci druhé světové války a naopak příchod nových osadníků. Poprvé se otevírá v Jiříkově na Děčínsku a do listopadu poputuje třeba do Nového dvoru nebo do Varnsdorfu. Bohoslužbu ke cti svatého Jana Sarkandra oslaví v Olomoucké katedrále. Právě v tomto městě kněz a mučedník v roce 1620 zemřel.

A je 45. minuta po 6. hodině. Vás také, kluci a holky, zdraví Daniel a máme tu ranní zíváček. Začněme ho opět modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkujeme za nový den a také za to, že můžeme chodit do školy a učit se spoustu nových věcí. Prosíme za děti, které do školy nemohou. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. No a také někteří chodí i do práce a někteří jen zapakatel, třeba takový datel.

0: Raní ptáče?
1: Žádný učený.
0: Hlad je nejlepší.
1: Kdo jinému jámu kopá?
2: Ano, už jste podle znělky poznali, že jsou tu opět přísloví. Dnes budete doplňovat, tak si připravte číslo k nám do vysílání 739 850 345, a já vás vyzývám, abyste doplnili přísloví kam nechodí slunce, a teď už je to na vás. Kam nechodí slunce? Napovím, že to začíná slovem tam. A už máme někoho, kdo nám volá. Já zdravím na Proglasu. Koho? Tady je Daniel.
3: Tady František.
2: Františku, zdravím tě. Odkud k nám voláš?
3: Z Brna.
2: Z Brna, tak výborně. Ty víš, kam nechodí slunce? Jak pokračuje?
3: Tam chodí lékař.
2: Výborně, je to přesně tak. Poslyš, jak tady tomu přísloví vlastně rozumíš?
3: Kam ne... Nože.
2: Kam nechodí?
3: Mockrý ne.
2: Cože?
3: Kam nechodí lékař.
2: No, kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
3: Že slunce potřebujeme takový životu?
2: No jo, určitě je to tak, že vlastně když nám se nedostává dostatečně světla a slunce, tak potom chřadneme, takže proto tam chodí lékař. Já se přiznám, že mě trošičku tady v tomhle zkazila hra Járy Cimrmana, kde v němém Bobši říká doktor vlastně děvčatům, která se nechtějí očkovat, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař, a on to tam vlastně říká ve smyslu toho, že on je očkuje do zadnice, takže ono to tam má trošku jiný takový posun, je to takové vtipné, ale ten původní význam je tedy asi tenhle, že kde není sluníčko, tak tam není ani plné zdraví. Tak jo, chtěl bys někomu věnovat písničku?
3: Mám, já si mám Vidorovi. Tátovi. A všem to poslouchají a vám dobře.
2: Tak jo, děkuju a přeji krásný den. Ahoj. A písnička bude od... Eliška Borusíková a Sofie Lukešová, Mezikontinentální koberec.
4: Dostali jsme od kouzelné babičky aj z Liberce kulich, šálu a co hlavně...

ty přísloví nás opravdu všude provázejí. Tady jsme měli zase všude dobře, doma nejlíp, ale my jsme se věnovali jinému přísloví, jak to bylo, jak se do lesa volá, tam chodí lékař. Ne, to bylo, nebo kam nechodí slunce, je nejlepší, největší tma. Ne, to jsou nějaké ty kontaminace, které taky navrhuji, že si s tím můžete pohrávat, ale my jsme měli přísloví, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ta hlavní myšlenka je tedy prostá, sluneční světlo a čerstvý vzduch jsou základem zdraví. Pokud jen sedíme u počítače nebo u televize a nechodíme skoro vůbec ven, je to nezdravé a mohou nás navštívit nějaké nemoci. I když naši předkové ještě neměli takové poznatky z oblasti vědy, jaké máme dnes, vypozorovali, že sluníčko je hlavním zdrojem vitamínu D. Ten je klíčový pro imunitu a silné kosti. Nedostatek světla také vede k depresím a k únavě. A konečně UV záření přirozeně hubí některé škodlivé bakterie a plísně, kterým se v tmavých koutech náramně daří.

0: Blíží se 7. hodina a s ní také zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: 7 hodin, středa 6. května, jsme rádi, že posloucháte Ranní Plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Látal
2: a Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil od půlnoci klid zbraní v bojích proti Rusku. Moskva oznámila příměří na 8. a 9. května. Bude se dodržovat?
1: 5% dětí v Česku je bez pediatra. Lékaři chybí třeba i v Karlovarském kraji. Nemocnice v Chebu proto převzala jednu z ordinací lékařky, která nedávno skončila. Máme reportáž.
2: Ve Varšavě začíná bezpečnostní a obranná konference. Letos klade důraz na význam rozvoje polského obranného průmyslu na bezpečnost východního křídla NATO. Více řekne naše zpravodajka.
1: Ještě předtím Ranním Plusu vysíláme zprávy. Je tu Monika Vrchotová.
4: Dobré ráno, poslanci se dopoledne sejdou na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Projednat chtějí třetí čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla například umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Koalice změny hájí jako nutné přizpůsobení bezpečnostní situaci. Opoziční poslanci naopak varují před vyšším zadlužením státu a oslabením rozpočtové odpovědnosti, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: V okamžiku, kdy stát přestává hospodařit odpovědně, vystavuje se mnohem větším rizikům inflace i dalším závažným dopadům a nemluvím o tom, že ty dluhy samozřejmě v budoucnu zaplatí naše děti. Znamenalo by to v letošním roce téměř 240 miliard korun, které by bez souhlasu poslanecké sněmovny mohla vláda fakticky navýšit schodek rozpočtu.
4: Vládní koalice by dnes mohla být o krok blíž. Snížení záloh na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Návrh zákona, který částku vrací na výši před začátkem roku, dnes budou schvalovat senátoři. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO říká, jak jim bude návrh na snížení záloh vysvětlovat.
6: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
4: Pokud novela projde senátem a podepíše ji prezident republiky, mohli by živnostníci nižší zálohu platit už za červen. Protože má změna platit zpětně od ledna, mohli by OSVČ pak žádat o vrácení přeplatků.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Útok ukrajinského dronu na město Džankoj na ruském okupovaném Krymu zabil 5 lidí. Informovala o tom Moskvou dosazená zpráva poloostrova. Rusko Krym anektovalo v roce 2014. V únoru 22 pak zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu, která čelí masivním vzdušným útokům. Včera ruské údery v Kramatorsku, Záporoží a Dnipru podle tamních úřadů zabily nejméně 20 lidí. Moskva oznámila na 8. a 9. května příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil klid zbraní už od půlnoci z úterka na dnešek. Téma pro následující vysílání Ranního Plusu. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance celkem o 1 400 000 000 korun.
7: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
8: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
7: Podle poslance Patrika Nachera z Hnutí ANO, ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
9: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
7: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásili stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
4: Taneční sál, který Donald Trump buduje v areálu Bílého domu, měl být financovaný výhradně ze soukromých darů. Republikánští senátoři teď ale navrhli zákon, který počítá s miliardou dolarů z daní na jeho vybudování. Rich people and people are putting up
10: the money, zero taxpayer dollars. Donald Trump několikrát veřejně prohlásil, že velkolepý taneční sál o rozloze přes 8000 metrů čtverečních, který nechává postavit na místě zbořeného východního křídla Bílého domu, nevyjde daňové poplatníky vůbec na nic. Původně měla stavba stát 200, poté 300 a nakonec 400 milionů dolarů. Nyní ale republikáni na projekt žádají miliardu. Argumentují nedávným útokem při večeři korespondentů, kde byla ohrožena prezidentova bezpečnost. Demokraté mluví o podvodu na voličích a plánují záměr zablokovat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a z dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3500 žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Školu pro včelaře v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Od roku 2000 učiliště provozuje obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Českého svazu včelařů. Ta zanikne k 1. září. Převod má zaručit dostatek peněz na provoz školy, která je odkázaná na různé dotace a granty, vysvětluje předseda Českého svazu včelařů Zdeněk Nekula.
11: Potřebujeme nainvestovat jak do stávajících včelařů, tak i vybudovat si, vychovat si nastupující generaci. Včelařské učiliště v Nasavrkách přejde ze 100% pod ministerstvo zemědělství.
4: Britská rocková kapela Rolling Stones oznámila nové album. Deska Foreign Tanks vyjde 10. července. Legendární Stouni taky zveřejnili nový single In the Stars. Na jejich 25. studiovém albu bude hostovat například Paul McCartney nebo Chad Smith ze skupiny Red Hot Chili Peppers. Zatím poslední desku vydali Rolling Stones v roce 2023 a to po 18-leté odmlce. Krátký pohled na silnice na D1 z Přerova do Bohumína opatrně za sjezdem na Ostravu Svinov na 355. kilometru řeší nehodu nákladního auta, které narazilo v omezení do dopravního značení, tvoří se kratší kolona. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu a musí se vybočovat. A v Praze v Brněnské směrem do centra opatrně za sjezdem na Opatov, srazila se tam motorka s osobním autem, blokují levý pruh a tvoří se kolona z 5. kilometru. Zdržíte se 20 minut. Dobře dojeďte. Středa bude zpočátku slunečná, během odpoledne budou s přibývající oblačností četnější přehánky, lokálně se přidají i bouřky. Na západě Čech bude kolem 20 stupňů, jinak 22 až 26. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Přesně za měsíc, tedy 6. května, budou na výstavišti v Brně blahořečeni mučedníci Jan Bula a Václav Drbola. Organizační tým vyvrcholí s přípravami, řekl Proglasu Vojtěch Jurásek z brněnského biskupství, koordinátor slavnosti.
1: V tuhle chvíli řešíme velmi praktické informace ohledně dopravy, stravování, samozřejmě i například televizního a rozhlasového přenosu. Máme připraven program, řešíme ještě to tak, aby jsme všechny informace dali vědět jednak účastníkům, druhak i lidem, kteří třeba svoji účast na slavnosti blahořečení zvažují. Taky máme radost, že už máme téměř naplněnou kapacitu našich dobrovolníků, zháníme ještě zhruba 10 nebo 15 lidí, ale ten zájem i ze strany těch, kteří jsou ochotní pomoct s tou akcí, je velký a to nás moc těší.
0: Na slavnosti očekávají účast tisíců poutníků a kapacita výstaviště se pomalu plní. Přesto biskupství vyzývá k registraci.
1: V tuhle chvíli máme zhruba 2800 volných míst do pavilonu Z. Co to znamená, místa, které jsou v pavilonu, jsou zastřešená a umožní jako příjemný zážitek z celé té akce. Ten pavilon Z je jakoby druhý, ale budou tam velkoplošné obrazovky, budou tam stánky, bude tam umístěn relikviář s takovou kaplí, kde se budou moct tedy lidé uctít ty ostatky. Takže není to rozhodně tak, že by byl nějak jako odstrčený, ale i ten venkovní program plánujeme mezi těmi dvěmi pavilony. Takže určitě pokud někdo z posluchačů třeba zvažuje, neví, jestli v tom Zetku to bude zajímavé, tak rozhodně doporučuji se tam vydat a přihlásit. Je to velmi jednoduché. Stačí zadat si webovou adresu www.buladrbola.cz. Tam hnedka na začátku nahoře je velkým přihlašte se zde. Dostanou se na přihlašovací formulář, tam si vyberou svoje místo, najdou si tedy pavilon Z, najdou si místo, které se jim líbí, můžou i udělat jakoby víc těch přihlášek najednou. Zadají jméno, vyberou si, jestli si chtějí koupit jídlo, oběd, vyberou, jestli chtějí přispět dobrovolné vstupné a na e-mail, který tam zadají, jim přijde QR kód, přihlašovací takový jakoby potvrzení s QR kódem, které je ideální pak mít sebou, když budou na to výstaviště. To znamená buď vytištěno, nebo v mobilu elektronickou formou. A když pak přijdou na výstaviště, tak se prokáží tím QR kódem. My rovnou budeme vidět, jakou mají místenku. Už je tam dobrovolníci a organizátoři navedou na místa, kde mají sedět.
0: Vojtěch Jurásek z brněnského biskupství posluchačům popsal také chystaný program.
1: Dopoledne bude takový kulturně duchovní program, plný nejrůznějších svědectví, bude tam katecheze, modlitba, kulturní vystoupení, hudba, nějaké divadlo. To znamená takové zhruba dvojhodinové pásmo, opravdu moc hezky zpracované. Potom bude dvoj a půl hodinová pauza polední, kdy jednak se lidi budou moci jít najíst. Bude tam řada stánků od katolických nakladatelství a různých jiných výrobců nějakých předmětů. Bude tam možnost dětského programu. Během poledne bude i probíhat tedy dětský koncert na venkovním pódiu. A od 14 hodin pak bude bezprostřední příprava na tu slavnou mši svatou, která začíná o 14:30. A po ní chystáme takový, říkáme

0: malé mohly hrát a rodiče mohli poslouchat program. Pro větší děti tam budou nějaké možnosti třeba skákací hradů, případně v té polední pauze i možnosti sportovišť, které pro nás zajišťuje křesťanská tělovýchovná organizace Orel. Takže já pevně věřím, že to bude program pro všechny generace, že to bude program jednak pestrý, ale i duchovně hluboký. A moc bych chtěl pozvat všechny, kdo třeba nad tím ještě uvažují, aby neváhali, přihlásili se, protože to bude opravdu jako unikátní událost i takové setkání velké našeho křesťanského společenství.
1: Řekl Proglasu koordinátor slavnosti blahořečení Buly a Drboly Vojtěch Jurásek. Ještě připomenu, že akce proběhne v Brně 6. května.

0: To byl Michal Tučný a jeho snídaně v trávě. V pátek proběhne 31. ročník brněnské pěší pouti do křtin. Míří do tamního poutního chrámu jména Panny Marie, takzvané Perly Moravy, architekta Jana Blažeje Santýnyho. Pokračuje mluvčí pouti Jiří Messner.
1: Pojďte se přidat po stopách pátra Martina Středy, putujícího před zhruba 400 lety právě do křtin. Poděkovat Matce Boží za uchránění města Brna před švédskou přesilou po jeho obléhání během 30leté války. Pouť je přiřazena k dalším významným dnům pro setkání věřících farností brněnského děkanátu. Odlišuje se ale od ostatních tím, že je v pohybu, že putujeme. A protože je to pouť, je spojena s děkováním a prosbami, ať již za sebe navzájem, za obyvatele města, za své sousedy, ale i za politiky, kteří Brno řídí. Nicméně i za ty přesahující problémy dnešní doby, především za mír. Trasa je v 9 hodin v kostele svatého Václava v Brně Obřanech, kde po krátkém přivítání a modlitbě i hned vyrážíme. Účast přislíbil brněnský děkan Vladimír Záleský, který opět na poutí převzal záštitu, probošť kapituly Václav Slouk, do křtin přijede emeritní generální vikář Jiří Mikulášek a mši svatou bude sloužit

0: současný generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka, 16 hodin. Více informací je na stránkách brněnská pěší pouť do křtín.cz.
1: Mluvčí pouti Jiří Messner se také ohlédl za minulým ročníkem.
0: Rád vzpomínám na loňskou pouť, která byla jednak jubilejní 30. a jednak v jubilejním roce. Byla opravdu mimořádná. U trasy jsme obnovili tradici nesení poutního kříže, požehnaného bývalým nunciem v České republice, pozdějším kardinálem Kopou. Doprovázla nás modlitba emeritního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrlého. V Štinském chrámu za nás na závěrečnou mši svatou sešlo více jak 450 poutníků. Pouť byla také obětována za dobrou volbu nového papeže. Odměnou pro kněze a další, kteří se ve křtinách zdrželi, bylo i napjaté očekávání představení právě zvoleného pontifika s tím krásným habemus papam. A tak jsem přesvědčen, že i ta letošní pouť bude plná jak duchovních zážitků, tak i krásných setkání či nových přátelství. Proto přijďte všichni, i vy, co jste ještě s námi neputovali.
1: Vyzval k účasti na brněnské pěší pouti do křtin její mluvčí Jiří Messner. Uskuteční se o státním svátku 8. května.

0: Pro oblastní charitu ve Studénce zazní benefiční koncert s názvem Tóny pro Jáchyma. Uskuteční se dnes od 19 hodin v místním dělnickém domě.
1: Budou účinkovat Petr Bende, tamburářský soubor Brač a dětský pěvecký sbor Muzikále. Výčitek z koncertu použijeme do vybavení nově otevřeného domu svatého Jáchyma, který přivítá své první klienty 1.6. Moc se těšíme na vaši návštěvu a děkujeme za podporu.
0: Upřesnila ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková. V novém domě svatého Jáchyma připravují také dny otevřených dveří, a to mezi 12. a 14. květnem.

Tak pověz můj žaludku, drahoušku, jak ti je. Co si dám v podaní k obědu?

0: jak fazolku. Tak už neškrtej, ty chrte, chrte. A nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě, nakrm mě.
1: Pacholku. Co si dám v koraní k svačině? V přístavní krčmě nabízejí chobra na víně. Každá správná píseň má mít zlomový svůj bod. Takže mě neohrozí finanční tíseň, když vytáhnu na já ein Knäckebrot.

0: Roky ceny na Plzeňisku si v pátek připomenou 81 let od konce druhé světové války. V dopoledních hodinách proběhne série vzpomínkových aktů u významných pietních míst ve městě. Hlavní program naváže od 13 hodin v muzeu na demarkační linii. Více o něm pro Glasu sdělila mluvčí města Rokycany Andrea Moravcová.
1: Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Následně vás vtáhne do dobové atmosféry módní přehlídka předválečného oblečení doplněná tanečním vystoupením skupiny Clock Ladies a defilé armád druhé světové války. Vrchol odpoledne bude patřit bojové ukázce demarkační linie 1945 za účasti repliky letadla Mustang, kde se představí více než 12 kusů pásové a kolové techniky a 100 členů klubu vojenské historie. Program zakončí tradiční ukázka jízdních vlastností kolové a pásové techniky v terénu.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. Je 31 minut po 7 hodině, 6. květen, úterý 5. velikonočního týdne. Podle katolického kalendáře si připomínáme svatého Jana Sarkandra a salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, 14-letého, když zemřel, tedy světce, který byl také žákem svatého Dona Boska a také zakladatelem společnosti Neposkrněné. Před 75 lety Rádio Svobodná Evropa zahájilo pravidelné vysílání českých a slovenských bohoslužeb z kostela svatého Štěpána v Mnichově. Jubilá tohoto dne 60. slaví pater Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč Zámek a duchovní rádce skautů v brněnské diecézi. 71. narozeniny slaví generální představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, italská salesiánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt John Pawson, spolutvůrce podoby novodvorského kláštera Matky Boží. 80. slaví divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. A svátek mají všichni Radoslavové. Podívejme se ještě na počasí dnešního dne. Očekáváme ráno a dopoledne slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a budou četnější přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů Celsia. Na západě Čech bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer v Čechách slábnout, v bouřkách vítr přechodně zesílí. Tlak bude vyrovnaný, postupně slabý pokles a večer bude slabě až mírně stoupat a rozptylové podmínky budou dobré. Co vám také nabízíme v našem vysílání, Obránci zvířat je nestátní nezisková organizace, která vznikla jako občanská iniciativa v roce 2015. Za dobu působení organizace se podařilo prosadit mimo jiné zákaz kožešinových chovů zvířat, zákaz klecových chovů slepic a omezení zábavní pyrotechniky. Aktuálně se Obraz pokouší zlepšit životní podmínky kuřat ve velkofarmách a součástí jejich činnosti je také osvěta. O tom všem bude řeč v pořadu Na stole je téma od 9 hodin. Hudební siesta dnes představí ruské skladatele. Ve 12 hodin a 5 minut zazní klavírní koncert číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova. Po něm uslyšíte svitu pro orchestr G-dur Piotra Iliče Čajkovského, která je také známá jako Mozartina. Krásný poslech Proglasu, doufám, že jste si vybrali také něco, co vás zaujalo, vám přeje Daniel Blaške.
1: Kam pak se spoděl?

0: Univerzitní centrum v Telči na Jihlavsku hostí dnes vernisáž výstavy ilustrací Lukáše Tomka, který tvoří pod jménem Luke Tomsky. Do 30. srpna nabídne 40 děl, které umělec původem z Nového Města na Moravě vytvořil v uplynulých 10 letech. Výtvarně se věnuje cyklistice, kterou si oblíbil. Jeho plakáty s touto tématikou se nakonec staly velmi žádané.
1: To je vždycky, mně přijde na té ilustraci takové vtipné, protože kolikrát se snažíte vymyslet jako nějaký plakát, který se bude prodávat, aby si člověk vydělal a tak, a on se neprodá, nebo dva kusy se prodají. A něco, co takhle člověk udělá srdcem, tak to mě přesvědčilo o tom, že když něco děláte a baví vás to, takže potom je velká pravděpodobnost, že to bude úspěšný. Ale musí to být jako srdce opravdu, že ne nekalkulované.
0: Řekl Lukáš Tomek. Mimo komerční úspěch vytvořil také plakáty několika cyklistických závodů, včetně závodu Míru. Jeho práce se opakovaně objevily i na stránkách cyklistického časopisu 53x11.
2: Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije. Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

0: Tak jak to dopadne tady, to dopadne s vámi. Tak jak to dopadne tam, to dopadne s námi.
1: Poutní sezónu zahájí v pátek 8. května v kostele svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé poblíž Olomouce. Během mše svaté se do chrámu vrátí dva kusy původního vybavení, informoval Proglas správce poutního místa Aleš Tománek.
2: Je to již po třetí tradiční zahájení poutní sezóny. Letos se bude slavnostní mše svatá konat ve 3 hodiny. Odpoledne bude ji celebrovat pomocný olomoucký biskup páter Antonín Basler. U příležitosti této bohoslužby se na své místo zpátky vrátí 2 kamenné propenky z konce 17. století z roku 1687, kdy je vytesal italský sochař Andreas Alio. Propenky byly odvezeny v době devastace kostela v 50. letech do Přerova. Do kostela svatého Vavřince a došlo k domluvě a my jsme za ní velmi rádi, kdy se kropenky vrátí zpět na své místo, tedy do poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé.

Osamělí písničkáři je název volného sdružení hudebníků a textařů, které dal v roce 2002 na neformální bázi dohromady Jan Burian. Od té doby se tato skupina proměnlivého složení pravidelně setkává na koncertech, festivalech a také na nahrávkách. A nedávno vyšlo osamělým písničkářům nové tematické album nazvané 16 odstínů Dada. Na úvod si z něj poslechneme Jana Jeřábka v písni Mravenci.

Volné sdružení osamělých písničkářů vzniklo v roce 2002. Jeho členové se scházejí na koncertech, vyšly už dva díly knižní antologie osamělých písničkářů a také několik alb. V době covidu vznikla například vánoční deska Šťastné a osamělé a nyní vychází novinka 16 odstínů Dada, plná jazykových hříček, vtípků a nesmyslných dadaistických textů. Přitom Dada je zde chápáno jako princip, který umožňuje zpochybňovat zavedené formy a očekávání. Pokud tedy chápeme písničkáře jako někoho, kdo se vyjadřuje k problému dneška, toto album je zajímavým vybočením z tohoto pojetí. Oslavuje totiž především hravost a tvůrčí nezávislost, a to často v podobě výrazně absurdních situací. Vedle písní založených na nonsensu, tedy nesmyslu, se objevují i lyrické, dokonce něžné skladby, nebo naopak písně ironické a ve své absurditě burcující. Někteří autoři pracují především se zvukem jazyka, jiní rozvíjejí bizarní nebo absurdní obrazy. Na úvod jsme poslouchali Jana Jeřábka v písni Mravenci s textem na hraně fantazie a reality a jako druhého uslyšíme Pavla Novotného a z písní Spala s repetitivním textem na téma spánku a nečinnosti. Jako třetí se nám představí Anna Beata Háblová v surrealistické písni Fire Song. Dodám, že na albu 16 odstínů Dada účinkují také František Janče, Daniel Fikejs, Martin Kišperský, Petr Váša nebo Kitchen.

prázdném vlaku hoří plast, v prázdném vlaku hoří. Ve stínu hub odpočívám věky, z kontejneru teče moje tělo měkký, hrnatý brázdy spolknu jako včelu, v domě,

uhoří. Prázdno za tu hoří plast, prázdno za tu hoří. Prázdno za tu hoří.

Poslouchali jsme písně z alba 16 od Stínu Dada, Sdružení osamělých písničkářů. Postupně se nám představili Jan Jeřábek, Pavel Novotný a Anna Beata Háblová. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat folkové skupině Za koncem. Zítra ráno nás bude zajímat herečka a zpěvačka Tereza Richtrová a zítra odpoledne vás budeme zvát do Brna na Ponava Fest.

0: Blíží se 8. hodina a s ní také zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin, je středa 6. května, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
2: Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus.
2: Věnujeme se tomu celé ráno. Poslance dnes čeká mimořádná schůze. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Naše další téma už za chvíli.
1: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok v Praze nezaplatil ani po téměř roce škodu 115 tisíc korun. Jak zjistil Český rozhlas, částku vymáhá pražský dopravní podnik exekucí.
2: Světová zdravotnická organizace se domnívá, že na nizozemské výletní lodi mohlo dojít k přenosu hantaviru z člověka na člověka. Na následky nákazy tímto velice nebezpečným virem zatím zemřeli 3 lidi. 4 jsou nemocní, jeden z nich je v kritickém stavu. I to nás bude zajímat.
1: Nejprve jsou tu ale zprávy, dnes s Monikou Vrchotovou.
4: Hezké ráno. Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální, velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Šéf americké diplomacie Marco Rubio dříve uvedl, že akce Spojených států v Hormuzském průlivu jsou čistě obranné a ofenzivní část války skončila. Poslance dopoledne čeká mimořádná schůze. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla třeba umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Opoziční poslanci návrh kritizují a varují před zadlužením státu. Koalice změny hájí jako nutné kvůli bezpečnostní situaci. Věnovat se tomu budeme v ranním plusu hned po zprávách. Večer by se pak sněmovna měla vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudeckých Němců v Brně. Poslanci obodu jednali od včerejšího večera a zhruba po 7 hodinách debatu přerušili, a to do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Do rozpravy se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO vyčetl opozici obstrukční chování.
5: Obstruuje 16. schůzi, 17. schůzi, pak se vracíme ke 14. schůzi, to tam je také nějaký bod, který se bude obstruovat. To znamená, vlastně v této chvíli není schůze otevřená v poslanecké sněmovně, kterou by opozice neobstruovala. Jo. Mají na to právo, my máme recept, který nám dali oni, jako je pevný čas hlasování.
4: Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří a vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu. Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. Skoro 8 miliard korun by se mělo z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělit mezi menší pojišťovny. Má to zajistit jejich stabilitu a to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO je připravený senátorům změnu vysvětlovat.
6: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit prostě za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
4: Horní komora bude také rozhodovat například o snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. Rozjednat by mohla i senátorský návrh na ústavní zakotvení práva na platbu v hotovosti a života offline.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
7: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
4: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Austrálie v nadcházejících dnech přijme 13 příbuzných někdejších členů takzvaného islámského státu ze Sýrie. Podle ministra vnitra Tonyho Burka jim v návratu nemůže vláda zabránit. Nebude jim ale jakkoliv pomáhat. Australské úřady mohou některé navrátilce hned po přistání zatknout nebo začít si jejich sledováním. Austrálie už v minulosti několik žen a dětí po teroristech přijala. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní maturita dnes pokračuje didaktickými testy z matematiky a cizích jazyků. Rozšiřující matematiku si letos zvolilo více než 3500 maturantů, tedy zhruba 4% přihlášených. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou volí studenti směřující hlavně na technické, přírodovědné nebo ekonomické obory vysokých škol. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové jim může výsledek z rozšiřující matematiky pomoct při dalším studiu.
8: Řada vysokých škol ho zohledňuje v přijímacím řízení, ve stipendijních programech nebo jiným způsobem. Některé fakulty ho například využívají jako důvod pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky. My dlouhodobě oceňujeme žáky, kteří v matematice rozšiřující dosáhnou maximálního výsledku.
4: Kromě matematiky dnes někteří maturanti píší také testy z dalších cizích jazyků, francouzštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Lidé v Praze můžou ode dneška znovu navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevírá se po 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok od března do října, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
9: Hartigovská zahrada je komorní barokní zahrada. Jejíž stávající podoba pochází z 60. let minulého století. Nachází se pod jižními zahradami, ale bohužel byla posledních 10 let zavřená.
4: Na Plusu teď máme čerstvé informace z dopravy. Na D1 z Prahy směrem do Brna. Pozor za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru blokuje stoupací pruh porouchaný kamion. Je to v zatáčce, náhle se vybočuje. Na D1 z Prahy do Brna opatrně taky za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště trvá silný provoz mezi 15. a 19. kilometrem. Kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. Nárazově se tak zastavuje před tunely. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Dobře dojeďte. Zatímco teď je převážně slunečno, jen výjimečně se objevují přehánky. Během odpoledne začne přibývat oblačnosti, opět se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty ale budou dál příjemné mezi 22 a 26 stupni, pouze na západě Čech zůstanou v okolí 20 a na horách pak bude kolem 15 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin 11 minut a co přinese středa 6. květen? Ve Vatikánu složí přísahu 28 nových členů švýcarské gardy, a to na nádvoří svatého Damasa. Mši svatou ve svatopeterské bazilice bude sloužit státní sekretář Pietro Parolin. Účastní se i zástupce Švýcarska, odkud strážci svatého stolce pochází, a sice předseda tamní biskupské konference Charles Morero. Nová výstava Paměti národa bude k vidění v severních Čechách. Sleduje vyhnání Němců z českého pohraničí po konci druhé světové války a naopak příchod nových osadníků. Poprvé se otevírá v Jiříkově na Děčínsku a do listopadu poputuje třeba do Nového Boru nebo do Varnsdorfu. Zakončení štěstidenní slavností svobody v Plzni bude mít pietní podobu. Hlavní vzpomínkový akt se uskuteční u památníku Díky Ameriko. V nedalekých Domažlicích vyjíždí konvoj americké vojenské techniky po trase osvoboditelů. Pater Tomáš Halík promluví na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška na téma spirituality a politické kultury vznikla ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím a místní buňkou České křesťanské akademie. Bohoslužbu ke cti svatého Jana Sarkandra oslaví v Olomoucké katedrále. Právě v tomto městě kněz a mučedník roku 1620 zemřel. Královéhradecké diecézní centrum pro seniory připravilo pouť pro nemocné, tentokrát v Libici nad Cidlinou na Nymbursku. Mši svatou bude celebrovat generální vikář Jan Paseka. Benefiční koncert pod názvem Májová píseň pro královnu nebes rozezní kostel svatého Remigia v pražských Čakovicích. Vystoupí harfistka Hedvika Musa Bacha spolu s klavíristou a varhaníkem Semjonem Jakimovem. Vybrané peníze podpoří opravu kostelních varhan. Začíná další ročník Muchovy stezky spojené s životem a tvorbou Alfonze Muchy. Výstavu v Moravském Krumlově zahájí jeho pravnuk Markus Mucha.

0: V Liberci včera odstartoval 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů vidí diváci do konce týdne přes 500 snímků. Součástí šestidenního festivalu jsou i výstavy, besedy, koncerty, workshopy či tvůrčí dílny pro děti. Večer předali cenu za celoživotní přínos animovanému filmu, obdržel ji Jan Klos. Programový ředitel festivalu Pavel Horáček o něm řekl.
1: Animátor, který je hodně propojený s dílem Břetislava Pojara, animoval mu vlastně Zahradu, Dášenku, seriál Pojďte pane, budeme si hrát, ale spolupracovali s Lubomírem Benešem na seriál Pat a Mat a s Vlastou Pospíšilovou a s mnoha dalšími, vlastně taková jako všudy vůd té české animace. Také svoje zkušenosti předával na FAMU, kde spolu zakládal tu katedru animace.

0: Katolický týdeník s číslem 19 nese jmén téma prvního roku pontifikátu papeže Lva XIV. Proglasu aktuální vydání přiblížila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: První rok syna svatého Augustina za bílou klerikou se skrývá obyčejný člověk. Není politik, jen trvá na evangeliu. Tak to přibližují články, které tam najdete, a zároveň i anketu mezi osobnostmi české církve s dotazem, čím vás papež Lev XIV. Překvapil. Ze zpravodajství přibližujeme, jaký byl studentský velehrad, také jednání našich biskupů v Krkonoších a třeba i nový tým pražského arcibiskupa. Uprostřed novin přinášíme, zvláště v tyto květnové dny, vhodný text, komentář k fašismu a jeho novým formám. Bohužel, není to jenom historická okolnost. V perspektivách otevíráme esejí o malých řeholních společenstvích a o tom, jak jsou inspirativní i pro každého z nás. A dále přinášíme také rozhovor s novou ředitelkou křesťanské základní školy v Jihlavě, s Ukrajinkou pedagoškou, která sem přišla teprve před 4 lety. Ráda ještě upoutám rozhovor s paní Růženou Fialovou, která byla první koordinátorkou hnutí modliteb matek v České republice v 90. letech. Toto hnutí, které se rozšířilo napříč celou republikou, tyto dny slaví 30 let. A paní Růžena Fialová nám vypráví o tom, jak tady vznikalo a co jsou boží přísliby maminkám. Na stránce Doma se tentokrát vydáme do několika farních knihoven. Také si povykládáme s knihovnicemi, které nám vyprávějí nejenom o knihách, ale o tom, že vlastně hlavní aktivitou knihoven je setkávání se čtenáři. Tak všem přeju pěkné počtení, a to nejenom knih, ale i nejnovějšího katolického týdeníku.
0: Zkázala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

hledáním tu nelze najít. Tak tuhle cestu jdeš a věříš, že tvý kroky něco vedou.

Blíží se půl deváté, je 6. květen, úterý a vám od Proglasu, z Proglasu přeje krásné dopoledne Daniel Blaške. Připomínáme si svatého Jana Sarkandra a také svatého Dominika Sávia. Před čtvrtstoletím Jan Pavel II. Jako první papež v dějinách navštívil islámskou svatyni umájovskou mešitu v syrském Damašku. Před 20 lety zemřel legendární válečný pilot generálmajor František Peřina, hrdina leteckých bojů o Francii a Anglii, předzdívaný generál nebe. A dnes slaví 60. pater Pavel Opatřil, 71. narozeniny slaví generální představitelka představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, italská salesiánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt John Pawson a také 80. slaví divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. Ke svátku přejeme všem Radoslavům. A nahlédněme na to, co nás také čeká ještě na Proglasu v odpoledne. 16. dubna oslavil své 65. narozeniny profesí biochemik posláním muzikant, hudební vydavatel, redaktor, dramaturg, moderátor a publicista Jiří Plocek. Jeho vydavatelství Gnosis patřilo k v revolučním období ke zcela výjimečným v mapování lidové hudby jednotlivých moravských regionů. Druhý díl průřezu vydavatelskou i aktivní muzikantskou činností Jiřího Plocka připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. Nabídneme ji ve folklorním okénku v 16 hodin. A Oliver Kucharovič Quartet je československá kapela, která hraje vlastní kompozice. Žánrově se pohybuje na pomezí moderního jazzu, jazz rocku a funku a skupina dnes vystoupí živě v našem koncertním studiu v pořadu Jak se vám líbí v 19.15. Pořad moderuje Anna Janošková. No a my si pustíme ještě jednu písničku, Early in the Morning, a během ní se pokusíme spojit s Janou Bělavou, jednou z organizátorek festivalu s názvem Rozsviť tmu. Well, it was early in the morning, still can't get it right. Had a fire with my baby last night.

0: Zítra, 7. května, začíná v 10 městech v Česku rodinný festival s názvem Rozsvíť tmu. Potrvá do soboty, 9. května, a zahrnuje hudební vystoupení, program pro děti a svědectví. Pořádá jej evangelizační organizace Christ for All Nations. Právě mám na telefonu jednu z organizátorek, Janu Bělavu, která poví více. Dobrý den, vítejte ve vysílání Radia Proglas.
1: Dobrý den, zdravím vás, zdravím posluchače Radia Proglas.
0: Tak můžete nám festival představit? Jedná se o první ročník tohoto festivalu? Nebo co je cílem a náplní festivalu?
1: Ano, dobrý den, ráda vám festival představím. Je to určitě první ročník, jmenuje se Rozsvíť tmu. A touhou tady toho festivalu je přinést lidem naději, přinést jim světlo, přinést jim povzbuzení do každodenního života. A na všech festivalech, které pořádáme po celé České republice, budeme sdílet dobrou zprávu o Ježíši Kristu, budeme se modlit za lidi, včetně modlitev za uzdravení. A věříme, že dnes bude Bůh jednat a že bude proměňovat lidské životy. A cílem našeho festivalu je opravdu vytvořit takový příjemný prostor pro každého, bez ohledu na věk, bez ohledu na to, čemu věří, a přinést jim Ježíše Krista, přinést jim naději a přinést jim radost.
0: Kde všude se festival koná?
1: Festival probíhá napříč Českou republikou a začali jsme ve Frýdku Místku v sobotu 2. května, kde jsme měli otevřený večer pro všechny lidi z okolí Frýdecka. A pokračujeme do dalších měst, pokračujeme do Pardubic, do Českých Budějovic, do Ostravy, do Karviné, do Třince, do Českého Těšína, Hlučína, Mostu a Plzni. A přesné časy a všechny informace o tom, kde festival probíhá, přesně na jakých místech a v kolik hodin, najdete na našem webu www.rozsvitmu.cz a všechny festivaly na všech místech jsou úplně zdarma.
0: Můžete nám také představit program, jak pro dospělé, tak řekněme pro děti?
1: Určitě. Program bude velmi pestrý a otevřený pro všechny, pro dospělé. Tam bude živá hudba, budou tam inspirativní příběhy a bude tam sdílení evangelia, budou tam modlitby. Určitě věřím, že budou moct zažít změnu ve svém životě. A pro děti máme samozřejmě také připravený velmi bohatý program. Budou tam dětská představení, malování na obličeji, skákací hrady a spoustu aktivit a zábav pro děti. A opravdu chceme vytvořit takovou příjemnou atmosféru pro celou rodinu, pro děti, pro jejich rodiče, pro jejich prarodiče, aby tam mohli zažít naději a mohli zažít světlo do svého života.
0: Tak hostem vysílání Radia Proglas byla Jana Bělavá za festival Rozsvíť tmu. Děkujeme a těšíme se zase někdy na slyšenou.
1: Těšíme se na vás, na slyšenou.

Ve věku 43 let zemřel včera kněz Radoslav Skupník, který sloužil v Bernarticích nad Odrou. Oznámil to mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl. Pater Skupník pocházel ze Starého Bohumína. Jáhenské svěcení přijal v roce 2007 a kněžské o 2 roky později, obojí s rukou tehdejšího biskupa Františka Václava Lobkovice. Působil postupně v Jablunkově, Hradci nad Moravicí nebo Českém Těšíně.

0: Diváci ve 24 zemích světa budou mít možnost sledovat v přímém přenosu zahajovací koncert festivalu Pražské jaro příští úterý. Mezinárodní pokrytí se rozšířilo díky spolupráci se sítí zahraničních zastoupení českých center. Jejich generální ředitelka Jitka Pánek-Jurková dodala. Omlouvám se, repo mi nějakým způsobem nevyšlo, nevím, jestli se to podaří nyní.
1: Je mi opravdu velkým potěšením, že můžeme sdílet takovou tu radost a hrdost na ty excelentní momenty české kultury s našimi zahraničními přáteli, sympatizanty a publiky. To je mise českých center, zkrátka to, co je nám nejdražší a to, co považujeme za mimořádné, výjimečné, excelentní, také přenést do zahraničí. A letos tedy začínáme skutečně novou a důležitou velmi kapitolu spolupráce s Pražským jarem, tak trochu třeba po vzoru MetLife nebo některých jiných obdobně prestižních kulturních institucí. A česká centra budou zahajovací koncert vysílat skutečně do celého světa, do 24 zemí, s tím, že v několika zemích máme i velmi prestižní lokace. Jsem slyšela o krásném vídeňském kině v centru města. Víme, že v Tokiu už máme plnou kapacitu, ale i v Bratislavě a v Bělehradu a v Londýně máme vyblokované velmi prestižní sály, kde tento krásný koncert vedený Petrem Popelkou a interpretovaný Sočrem může slyšet tedy velmi široké zahraniční publikum. Zároveň také přes všechny naše sociální sítě půjde daný koncert do celého světa. Memorandum nejen tedy, že tuto spolupráci tímto, myslím, velmi pěkným způsobem zahajuje, ale také specifikuje, že budeme pomáhat Pražskému jaru i s propagací a prezentací v zahraničí. Mezi naše publikum patří velmi prestižní novináři v celé řadě světových metropolí a taky, že budeme pomáhat spolu s Pražským jarem rozvíjet velmi cenné kontakty na zahraniční partnery, média a odbornou veřejnost tam, kde působí naše fantastické týmy.
0: Řekla při podpisu memoranda o mezinárodní spolupráci s Pražským jarem Jitka Pánek-Jurková, generální ředitelka českých center.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

budeme požíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě.

0: podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Posloucháte Radio Proglas, mé jméno je Jana Rambousková a právě začíná pořad Na stole je téma. V následující hodině otevřeme otázky týkající se ochrany zvířat, ať už domácích či hospodářských. K tomuto účelu jsem si pozvala tiskového mluvčího nestátní neziskové organizace Obraz, Pavla Buršíka, a tato organizace se ochraně zvířat věnuje. Dobrý den, Pavle, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pojďme si na úvod přiblížit vaši organizaci pro posluchače, kteří o ní nikdy neslyšeli. Čemu se organizace Obraz obránci zvířat věnuje?
1: Ten náš spolek vznikl před více než 10 lety. Řekl bych, že tam byly takové dvě hlavní ambice nebo nějaká snaha dělat to jinak. V první řadě více se zaměřit na ta zvířata, o kterých se tolik nemluvilo, jako jejichž problémy nebo ty velmi špatné nebo nehumánní životní podmínky, kterým čelili, tak nebyly tolik součástí té veřejné debaty. A druhý aspekt, chtěli jsme to dělat trochu jinak. Na jednu stranu jakoby nebát se toho aktivismu, byť někdy v Česku je to bráno jako takřka, jako třeba nějaké sprosté slovo, nebát se být aktivní, nebát se být vidět, nebát se mobilizovat veřejnost, ale zároveň být i profesionální. V tom jsme se inspirovali podobnými organizacemi v západní Evropě, v Rakousku, v Británii. Dělat kampaně, které opravdu dosáhnou těch výsledků a opravdu na konci je reálná pomoc nebo lepší životy pro velké množství zvířat.
0: Jak vnímáte aktivismus? Myslíte si, že je to nedílnou součástí, pokud člověk chce dělat nějakou dobrou věc?
1: No, z naší zkušenosti určitě funguje aktivismus v kombinaci s mobilizací veřejnosti. To, že žijeme v demokracii, znamená, že politici, ať chtějí nebo nechtějí, tak nějakým způsobem jsou citliví nebo vnímají názor veřejnosti. Zrovna zvířata, ochrana zvířat je téma, které je blízké opravdu mnoha lidem. Jenom pokud to není nějakým způsobem třeba koncentrované, organizované, není tam třeba ten tah na branku, že je potřeba změnit tento zákon, je potřeba pomoci těmto zvířatům, tak se to třeba ne vždy zhmotní, ne vždy zrealizuje. Ale naše zkušenost je taková, že pokud si lidé, dostatečné množství lidí, vezme něco do hlavy, bojují za správnou věc, tak sice ta změna je velká dřina, ale je možná.
0: Vy jste taky zmínil inspiraci organizacemi v rámci západní Evropy. Jaké třeba organizace existují v západních zemích a jak konkrétně se věnují ochraně zvířat?
1: Nás třeba hodně inspirovali kolegové z Rakouska. Je to vlastně země geograficky blízká, náš soused, podobně velká. Možná i historicky si neseme nějaké podobnosti v mentalitě. Tam bych jmenoval třeba Verein gegen Tierfabriken. A Rakousko i v mnoha zákonech nebo v mnoha opatřeních v prospěch zvířat bylo před Českem. Například klecové chovy slepic, o kterých se asi budeme bavit podrobněji, byly v Rakousku zakázány výrazně dříve než u nás. Rakousko také například do ústavy si zaneslo ochranu zvířat, je to tedy nějaká na ústavní úrovni vnímaná hodnota, celkově i ty podmínky v těch velkochovech, co se týká třeba prostoru nebo nějakého obohacení těch chovů, tak dlouhodobě tam byly lepší, což do nějaké míry může souviset i s tou strukturou toho tamnějšího zemědělství, které není tolik koncentrované kolem těch, řekněme, agrobaronů nebo toho velkého agrobiznisu, ale více se tam jedná jako o nějaké menší statky a soukromé zemědělce.
0: Můžeme to označit jako nějakou občanskou iniciativu, tyto a podobné organizace?
1: Určitě ano. Vlastně ta ochrana zvířat v dnešní době je hodně mezinárodně propojená. Jsme i součástí řady organizací, jako třeba Eurogroup for Animals, která vlastně koncentruje tu, řekněme, sílu lidí, kteří chtějí pomoci zvířatům na té evropské úrovni. Případně v těch otázkách, které se týkají těch slepic a kuřat, protože kromě klecových chovů slepic, chovaných pro vejce, je pro nás velké téma také životní podmínky těch kuřat chovaných na maso. nebo rychlokuřat, případně tedy brojlerový kuřat, tak tam je to zase třeba spolupráce v rámci globální iniciativy Open Wing Alliance.
0: Já se na tu otázku vlastně ptám z toho důvodu, že by mě zajímalo, nakolik je důležitá v této věci občanská iniciativa a jak v této věci chrání zvířata politici a politická struktura. Vnímáte to tak, že podle vašeho názoru je ta občanská iniciativa v této věci naprosto nezbytná?
1: Ano, ano. Řekl bych, že jako pokud občané se nezmobilizují, tak těm zvířatům příliš jako pomoženo nebude. Jo, k tomu, aby žili v důstojnějších podmínkách, aby nedocházelo k tak rozsáhlému týrání, ať už, když budeme mluvit o tom týrání systémovém nebo o tom týrání excesivním. Takže opravdu bez toho to nejde, protože z druhé strany tlačí opravdu velké ekonomické zájmy a ten zájem toho, čemu se poměrně eufemisticky říká třeba živočišná výroba v zemědělství, tak je to jedna z nejsilnějších lobby. Nejenom v tomto státě, ale i třeba na evropské úrovni.
0: Věnuje se tomuto tématu nějakým způsobem politicky Česká republika nebo Evropská unie? Existují nějaké vyhlášky, které pomáhají zvířatům?
1: Jako určitě ten právní systém ohledně životních podmínek zvířat nebo ochrany zvířat proti týrání je poměrně komplexní a něco tam jsou primárně české normy, ale zároveň řada těch norem je dneska už primárně evropských. Na druhou stranu, jak velmi trefně řekl před lety jeden pan poslanec, když si čtete zákon na ochranu zvířat proti týrání, tak je to spíše dlouhý výčet a seznam toho, co je ještě stále dovoleno zvířatům dělat. Takže když třeba zmíním další téma, na kterém nám záleží a na kterém pracujeme, což jsou zákroky na zvířatech bez anestetik nebo analgetik, jako je například kastrace, tak sice tam najdete v té první větě příslušného paragrafu zákona na ochranu zvířat proti týrání, že je zakázáno týrat bez umrtvení, kastrovat například prasata, ale hned je tam výjimka, že je to možné dělat u mladých salat. Jo? A tak vlastně podobně jsou ty právní normy koncipované. Tam, kde už to vypadá, že se udělá nějaký krok dopředu, tak hned třeba v následující větě nebo odstavci se ukazuje, že ten prostor pro třeba různé výjimky nebo situace, kdy ty invazivní, bolestivé, brutální zákroky a další zacházení zvířaty jsou umožněny, že tam je furt velký.
0: Toho se určitě ještě dotkneme, protože právě vy jste také zabránili prosazení vyhlášky rituálních porážek bez omráčení z různých náboženských důvodů a podobně, což je jedna z dalších věcí, kterou jste prosadili. Je jich už obrovská spousta na to, že existujete od 27. ledna 2015. Pojďme se teď ještě podívat na začátky vaší organizace. Z jakého popudu vlastně vznikla? Jaké byly začátky?
1: Ta první kampaň, ta první iniciativa byla proti kožešinovým farmám.
0: A pojďte mi ještě prosím přiblížit, jak vůbec vznikla organizace. Sešlo se pár mladých nadšených lidí, kterým záleželo na právech zvířat a ano. Dali jste se dohromady a řekli jste si, na čem vám záleží, kde začít. Tak to nějak to bylo?
1: Ano, ano, bylo to v podstatě tak, byli to i lidé, kteří už třeba měli zkušenosti i z některých jiných organizací nebo právě i nakoukli do toho, jak se takovéto kampaně a iniciativy za práva zvířat dělají tam a chtěli, aby tyhle ty snahy opravdu přinášely výsledky, protože jako třeba od 90. let, od okamžiku, kdy tady vlastně se mohlo svobodněji diskutovat a mimo jiné i třeba o životních podmínkách zvířat nebo poté, co byl na začátku 90. let přijat právě zákon na ochranu zvířat proti týrání, tak mnoho témat bylo opakovaně připomínáno, ale řekněme s nižší intenzitou. Ať už ty kožešinové farmy, nebo třeba drezura divokých zvířat v cirkusech, nebo třeba přeprava dálková živých zvířat a mnoho dalších témat. Ale chyběl tomu určitý tah na branku aby se tyto problémy nebo tato brutalita vlastně, kterým ty zvířata čelí, vyřešily. Takže to byl ten hlavní impuls, to byl ten hlavní hybatel. Pojďme pro ta zvířata pracovat tak, aby jsme nejenom něco říkali a nejenom měli pravdu, ale skutečně těm zvířatům pomohli.
0: Mm-hmm. Ještě než se pustíme do toho, čemu všemu se vaše organizace věnuje, mám na vás otázku, jaká je v současné době situace, jak se chováme ke zvířatům obecně vzato v České republice?
1: Jako obecně ta situace je poměrně tristní, byť jsou tady důvody k naději. Obecně Čechům a Češkám záleží na zvířatech. Ukazují to, jak třeba průzkumy veřejného mínění, tak to, jak dokáží jako aktivně pomáhat zvířatům statisíce, spíše miliony lidí, kteří buď se třeba zapojují do kampaní, píší politikům, nebo se snaží třeba spotřebitelsky lépe rozhodovat, berou si zvířata z útulku, nebo je mají třeba v dočasné péči, pomáhají různým azylům. Takže i se to mění a lepší v čase. Přinejmenším to, jak to mají lidé, jak to cítí, jaké mají hodnoty, někdy i jaký mají životní styl. Ale řekl bych, že ta realita především velkochovů, kdy samozřejmě není to jen o velkochovech, ale zároveň v nich je ta drtivá většina zvířat. To jsou opravdu ty miliony, to je v Česku třeba těch více než 120 milionů kuřat ročně, 6 milionů slepic, obdobný počet třeba skotu, krav, bíku nebo prasat, tak těch je nejvíce, zároveň vlastně čelí tomu nejhoršímu.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si povídám s Pavlem Buršíkem, tiskovým mluvčím neziskové organizace Obraz obránci zvířat. Pojďme si teď zkusit udělat takovou virtuální exkurzi do toho, co se vlastně děje před tím, než spotřebitel nalezne hotový produkt na regálu v supermarketu. Co tomu všemu předchází? Začneme třeba u kuřat nebo u skotu?
1: Dobře, co se týká kuřat, tam je asi nejvýznamnější faktor, jak jsou přešlechtěná. Třeba před 50 nebo 100 lety nebylo příliš obvyklé jíst kuřata. Ta slepice spíše byla vnímána jako, že snáší vejce a že by bylo i trochu neekonomické a neefektivní zabít slepici, která sice nesnáší zlatá vejce, ale snáší aspoň ta vejce, protože ten růst byl přirozenější, byl pomalejší. Co udělalo to šlechtění? To extrémní šlechtění je, že nyní ta kuřata žijí asi jenom měsíc, třeba 32 nebo 35 dní, přičemž za tuto dobu vyrostou do extrémních rozměrů, do rozměru několika kilogramů. Že od toho malého žlutého kuřátka, které si asi umíme všichni představit, do té tak říkajíc jateční hmotnosti opravdu stačí pouhý měsíc a ta kuřata jsou zároveň přešlechtěna tak, že to jejich tělo je velice nepřirozené a nestíhá tu rychlost růstu a hroutí se i pod vahou vlastního těla. Protože například to prsní svalstvo, po kterém je velká poptávka, je tak ohromné, že to ty nohy, které musely ještě k tomu narůst jenom během několika týdnů, to nestíhají. Stejně tak dochází třeba k selhávání organismu, metabolismu. Zároveň ta kuřata jsou v těch chovech v ohromné hustotě. Na jednom metru jich je cirka 20, což znamená, že především ve chvíli, kdy už narostla nebo jsou vykrmena, tak tam opravdu není hnutí v té hale. A zároveň ta koncentrace má dopad i na to, že jsou v tak velké množství výkalů, které se tam vlastně nikdy neuklízí, až z toho mají chemické popáleniny. Vlastně z toho množství čpavku ta kuřata jsou přerostlá, nohy je neudrží, proto mají tendenci polehávat vlastně v těch zbytcích podestýlky plné výkalů, což jim lehko propaluje tu kůži, mnohdy až do masa. Zároveň v těchto chovech vlastně ani nejsou okna, není tam přirozené světlo, není tam ani žádné obohacení. Mluvím o nejobvyklejších chovech, o tom, jaký je bohužel v současnosti standard, jaký je ten minimální zákonný standard, přičemž bohužel většina těch podnikatelů a chovatelů se pohybuje právě na té spodní hraně toho minimálního zákonného standardu. Poslední roky propagujeme evropský závazek pro kuřata, European Chicken Commitment, což je jako v Evropě rostoucí iniciativa, mimo jiné ve Francii, v Německu, v dalších zemích, kdy se především ti velcí nákupčí kuřecího masa, jako jsou třeba supermarkety, zavazují k tomu a jednají už podle toho, že budou odebírat kuřata jenom z lepších chovů. Z chovů, které zajišťují těm kuřatům například o 15 dní lepší, delší životy a díky tomu také přirozenější růst, který není tak šílený, není tak překotný. Není v té rychlosti, jako kdyby lidské batole vyrostlo do 200 kilo za měsíc, jo, když bych udělal takový příměr. A že mají lepší chovy, kde jich není tolik, mají tam bydla, mají tam seno na klování, mají tam okna. Což mimochodem asi dobře odráží nějaký náš celkový přístup. Víme, že ne vždy lze dosáhnout všeho a ne vždy dává smysl nebo by bylo taktické být maximalista a absolutista. Takže se většinou snažíme prosadit řešení, která jsou realistická, která lze udělat rychle a kdy lze během několika let pomoci milionům zvířat. Což je třeba případ právě tady evropského závazku pro kuřata.
0: Čím to je, že ta kuřata rostou tak rychle?
1: Je to hlavně genetika, je to šlechtění.

0: vlastně ta kuřata pocházejí dnes už pouze z rodičovských chovů, kde, což je jakoby další kapitola, další vrstva tohohle poměrně neveselého příběhu, kde ještě k tomu tito jejich rodiče jsou drženi konstantně v mírném hladu, aby vlastně tam mohli odžít ten život a plodit ty další generace, které potom budou už krmeny hodně a během toho měsíce vyrostou. No a to šlechtění mimo jiné, kromě určité jako tendence k tomu rychlému nabírání, taky třeba znamená velký apetit těch kuřat, která v podstatě pořád žerou to zrní, ke kterému tam mají přístup a další faktor asi může být i to, že mnoho energie nevyspotřebují pohybem, protože se tam prostě nemají moc kde, ani jak, ani za jakým účelem hýbat.
1: Tak to se mi to jeví, že vlastně ekonomická stránka věci úplně převážila takovou tu humánní stránku věci, chovu k těm zvířatům. Je právě to důvodem, proč nehledět jenom na cenu v supermarketu a proč se třeba i zajímat o původ toho masa, které v tom supermarketu bychom mohli si případně koupit?
0: Určitě ano, jako každý z nás může udělat poměrně dost, ať už tedy jakoby sám, tím svým spotřebitelským chováním, ale ještě větší síla je, když se lidé spojí a vyvinou tlak na ty klíčové aktéry. My jsme se tady bavili o politicích, ale v té ochraně zvířat je také zásadní role některých velkých korporací, jako jsou třeba obchodní řetězce. Že když si vezmeme situaci v Česku, tak ten trh je poměrně koncentrovaný. Vlastně většina toho maloobchodu je v rukou asi 7 značek, které spadají do nějakých, pokud se nepletu, 4 nebo 5 firem. To jsou do nějaké míry ty uzlové body a například ten konec klecových chovů slepic a klecových vajec v Česku, byť byl jakoby završen rozhodnutím parlamentu a změnou zákona, tak to, co byl neskutečně významný mezník, bylo, že právě ty obchodní řetězce a další firmy oznámily, OK, už to nechceme podporovat, doba se mění, vidíme, že veřejnost si žádá ohleduplnější zacházení se zvířaty, přestaneme prodávat klecová vejce, což vlastně většinou už udělali. Mm-hmm. Dnes už teda v České republice klecová vejce v těch velkých řetězcích nenajdete a za několik měsíců od začátku příštího roku bude i klecový chov slepic zakázaný v Česku zákonem. A podobné je to třeba u toho masa. Aktuálně naše ústřední kampaň je Albertova krutost, kdy tlačíme na tento holandský řetězec, aby se ke kuřatům v Česku choval tak, jako se chová ve své domovské zemi, v Holandsku, případně v Belgii. Někdy je to totiž i problém těchto dvojích standardů, kdy ty firmy se chovají v západní Evropě jinak ke zvířatům a zákazníkům, než tady u nás.
1: Jaké by mohlo být řešení pro ta kuřata? Znamená to, že se budou muset jiným způsobem šlechtit?
0: Ano, ano, jsou to jiná plemena, která tedy naplňují ty požadavky a ta očekávání toho evropského závazku pro kuřata, toho European Chicken Commitment, který jsem zmiňoval. Jsou to kuřata, která jsou blíž té přirozenosti, tedy toho kura domácího. Nechci o nich mluvit ošklivě, ale jakože nejsou to takový Frankensteini, ale ono i to Frankensteinovo monstrum bylo vlastně obětí v tom známém příběhu, že jo, bylo prostě obětí toho šíleného vědce a jako kdyby se to týkalo i těch rychle rostoucích kuřat. Takže ano, řešení jsou pomalej rostoucí plemena kuřat, která zároveň žijí v lepších podmínkách.
1: Tak to je vaše aktuálně probíhající kampaň a jak už jste zmínil, vaše úspěšně završená kampaň je zákaz klecových chovů v České republice. Ale vaše úplně první kampaň byla zákaz kožešinových chovů. Můžeme si ji přiblížit?
0: Určitě ano. V České republice každý rok asi 30 tisíc lišek a norků především trpělo v klecích těchto kožešinových farem. Musím říct, že tam to možná bylo ještě brutálnější, než když se bavíme o těch takzvaných hospodářských, prostě domestikovaných zvířatech. byť to jejich utrpení ani náznakem nechci snižovat. Ale ty lišky a norci jsou prostě divoká zvířata, predátoři, zvířata, která v přírodě normálně obývají rozsáhlá teritoria, jo, kde žijí vlastně velice pestrý život. V případě norku je tam třeba ještě i silné navázání na vodní prostředí. Oni se rádi pohybují prostě v okolí třeba nějakých říček. A tato zvířata byla držená jako celé jejich nepříliš dlouhé životy v malých drátěných klecích. A to opravdu, když jsme tam dělali investigace, tedy jako pořizování, řekněme, skrytých záběrů, což je i často náš styl práce, tak, nebo ti investigativci je pořizovali, ať to řeknu možná trochu tajemněji nebo právně jistěji, tak to byly opravdu apokalyptické záběry. Ta zvířata se tam často vlastně zešílela z těch podmínek. Docházelo až takovému třeba sebepoškozování, že si ukusovali vlastní nohy, třeba ta zvířata. Šílené bylo vidět třeba ve vrzích lišky s těmi malými lišťaty. Vlastně ta zvířata ani nestála na pevné zemi, takže jim třeba ty nohy jako propadávaly tím pletivem. A tady to ani nešlo obhájit tím, že by to bylo třeba za účelem nějaké obživy. My samozřejmě dnes už dobře víme, že jako jíst zvířata není potřeba. A jako sám jsem toho asi taky příkladem. Ale
1: vegetarián?
0: Já jsem vegan osobně. Ale v naší organizaci jsou různí lidé, kteří to mají různě a jsme organizace jako pro všechny. Rozhodně. Jo. Ale tady to bylo jenom pro tu tak říkajíc parádu, kdy na jeden norkový kožich je potřeba zabít například 80 těch norků a je vlastně ty jejich těla potom byly jako vyhazována, no, vozena do kafilérie. Ale tam opravdu šlo vidět, že ta mentalita, ten zeitgeist se opravdu posunul. Čím dál více módních značek taky odmítá už ty takzvané pravé kožešiny. Pokud tam nějaký návrhář chce mít tenhle prvek, tak ty jako umělé kožešiny jsou čím dál lepší. Ono poslední roky už se stejně spíše jednalo o export někam do východních zemí, jako je třeba Rusko nebo Čína, kde ještě ten kožich je možná nějakou jako známkou luxusu. No a po velkém tlaku veřejnosti tato kampaň vlastně v roce 2017 vrcholila tedy koncem, zákazem kožešinových farem. A tím z Česko bylo několikátou zemí v Evropě a od té doby už většina zemí Evropské unie zakázala kožešinové farmy. Nedávno dokonce i Polsko, které teda bylo v tomhletom jako velkým exportérem, nebo dá se skoro říct jako velmocí. U nás to naštěstí nebylo v tak velkém rozsahu. A nyní se vlastně debatuje i celoevropský konec kožešinových farem, protože opravdu, řekněme, ty etické náklady opravdu tady asi silně převažují to, ten jako ekonomický zisk, který to přinášelo nějaké hrstce lidí.
1: To jsou věci, které věřím, že ne každý si dovede představit a nejsou vždy viditelné. Jsou to věci, které člověka na první dobrou hned nenapadnou, když vidí nějaký kožešinový produkt nebo když třeba právě v supermarketu vidí tam to levné maso. Co třeba velkofarmy nebo velkochovy skotu? Jak tam to probíhá?
0: No, asi tam možná vypíchnu pár věcí. První věc, která je velmi jako problematická, je odebírání telat vlastně čerstvě narozených matkám a to, že ta telata jsou potom držená vlastně v izolaci. V takových ohrádkách, které se až dají možná přirovnat jako ke kleci, jo, ať už tím rozsahem nebo tou izolací. To jsou opravdu hodně srdcerivné scény, když vlastně té matce po porodu je odebráno to její dítě, opravdu tam jde slyšet ten, jako ten pláč, to volání a následně to telátko je v takové izolaci. Je to prostě proto, že to kravské mléko je mateřské mléko a ten...
1: To taky ne všichni vědí.
0: No ano, kráva jen tak mléko nedává, no. Stejně jako jakákoliv jiná samice od savců tak to mléko se jí tvoří v případě, že má mládě. Mm. A tam jsme třeba přesvědčeni, že při nejmenším by ta teleta neměla být držena takhle dlouho v izolaci, jo, takhle jako stísněných prostor těch ohrádek, kde potom jsou potom odebrání. Při nejmenším, při nejmenším. A doufáme, že i usilujeme o to, až v Evropské unii se konečně prosadí iniciativa Konec doby klecové, což je mimochodem i Evropská občanská iniciativa, která získala hodně přes 1 000 000 podpisů, ověřených podpisů, jako s občankou Evropanů a Evropanek, takže tam i právě tato izolace telat bude zahrnuta a už tohle nebudou muset podstupovat. Pak bych možná vypíchl, jsem jakoby začal tím začátkem života, tak naopak na tom konci, že jsou opravdu zbytečné dálkové transporty zvířat. Mm-hmm. To se většinou dělá proto, že třeba na Blízkém východě jsou nějaké jako komerčně zajímavé trhy. Často jsou ale zajímavé jako proto, že třeba mají zájem o živá zvířata, aby je rituálně podřízli v rámci halal, případně košer pravidel. Takže tato zvířata se vydávají na vlastně jako velmi zbytečnou cestu, která jim ještě ty poslední týdny života velmi, velmi znepříjemní, protože je to enormní množství stresu pro ta zvířata stát dlouhé dny až týdny na korbě náklaďáku, která je často rozpálená, není tam pořádný přístup k vodě nebo ke stravě. Ta zvířata při nějakém pohození toho auta na sebe mohou šlapat, mohou přes sebe padat. Zároveň ta zvířata nejsou ani imunní tomu, že například na bulharsko-tureckých hranicích, tedy hranicích Evropské unie a mimo, bývají ohromné fronty, nastane tam nějaký papír s dokladama. Ta zvířata tam stojí na těch korbách náklaďáků dlouhé dny, nebo jsou někdy přehnána na chvíli do nějaké ohrady. Tohle je opravdu zbytečné a jsme také součástí, řekněme, jako celoevropského hnutí nebo ambice, aby se tohleto těm zvířatům prostě zbytečně nedělo. Pokud tedy už je tedy nějaký kupující na Blízkém východě, který má tedy zájem o maso, tak jako neříkám, že to je optimální řešení, ale je to řešení humánější, tak se tam má poslat to mražené maso. Mm-hmm. Jo?

0: V dnešním pořadu na Radio Proglas se věnujeme ochraně zvířat s tiskovým mluvčím organizace Obraz obránci zvířat Pavlem Buršíkem. My jsme si v předchozí části pořadu zmínili některé vaše kampaně, které jste úspěšně završili nebo které teď v aktuální době probíhají. A pojďme si ještě tento ucelený obrázek doplnit o další vaše aktivity, které organizace Obraz už má za sebou. Můžete zmínit bližší informace, například do toho spadá i omezení zábavní pyrotechniky, konec chovů medvědů v hradních příkopech, jak už jsem zmínila, zamezení rozšíření rituálních porážek bez omráčení elektrickým proudem a další věci. Tak můžete
1: odpovědět. Dobře, tak já si začnu tou pyrotechnikou, protože sám trochu cítím, že to není úplně veselý rozhovor a za to omezení zábavní pyrotechniky jsme moc rádi. Tam jsme cítili, že opravdu ten názor veřejnosti se posunul, že už nežijeme možná v takovém tom divokém východě 90. let, kdy třeba i to bezhlavé odpalování jakékoliv pyrotechniky kýmkoliv bylo možná vnímáno jako nějaký znak svobody, že více lidí teď vnímá, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A když prostě vám nečekaně někdo bude celou noc nad hlavou odpalovat ohňostroj, a kor, když třeba ještě doma chováte nějaká zvířata, ať už to jsou třeba koně, nebo to jsou psy, nebo to jsou jakákoliv jiná zvířata, tak tam ten průšvih je o to větší. A ta zvířata jsou nesmírně citlivá na takové zvuky, někdy i záblesky nebo vibrace. Tady nejde o to, že se třeba pes jednou lekne petardy. Tady jde o to, že pokud to trvá dlouhé hodiny, ale spíše dny nebo třeba týdny, především kolem toho Silvestra, tak to je ohromná koncentrace stresu. To zvíře si to nedokáže vysvětlit, vnímá to jako nějaké velké nebezpečí. Každé zvíře má jinou povahu, takže na to i jinak reaguje. Někdo nějakou útěkovou reakcí, někdo panickým stažením se. Myslím, že takřka každý, kdo má zvíře nebo má známé, který mají různá zvířata, tak ví, jak ten přelom roku býval a vlastně do nemalé míry ještě stále je kritickým nebo jako problematickým obdobím. Ti majitelé i třeba někdy stáli před takovými sofijnými volbami zda ta zvířata v podstatě zdrogovat radši i s těmi riziky a vedlejšími efekty, tedy dát jim nějakou medikaci, nebo riskovat to, že budou teda tu pyrotechniku vnímat naplno. Ovšem podařilo se, sepsali jsme návrh zákona, podařilo se zburcovat politiky, respektive prvně hlavně ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství za minulé vlády k tomu, aby tento návrh vzali za svůj a nějakým způsobem ho rozpracovali. A bylo to doslova za 5 minut 12 odhlasováno tou předchozí poslaneckou sněmovnou. Za minutu měla končit celé ty 4 roky té poslanecké sněmovny, ale ještě to stihli a pak to potvrdil i senát a prezident. A díky tomu dnes platí po celé republice ochranné zóny kolem určitých citlivých objektů. A ať už to jsou objekty, kde je větší množství zvířat, jako tedy hospodářské chovy, záchranné stanice, útulky, azyly, zoologické zahrady, nebo kde je nějaká sociální citlivost, tedy například domovy důchodců, azylové domy, myslím, tam jsou domy sociálních služeb a podobně. Tam, kde jsou zase jako citlivé skupiny obyvatel a nemocnice samozřejmě, včetně porodnic například. A také posílení pravomocí obcí. Obce konečně se mohou, řekněme, svobodně rozhodnout usnesením zastupitelstva, jak to bude s pravidly pro pyrotechniku na jejich území, včetně úplného zákazu. Pokud bude taková vůle, nebo takřka úplného zákazu, kromě té úplně nejslabší, protože ona je taková prskavka, je technicky vzato pyrotechnika, nebo nějaký opravdu nejslabší dělbuch. A nějaké zpřísnění pravidel prodeje, a co tam považuji za úplně klíčové, je, že od 1. července začne platit ustanovení, že pyrotechnika kategorie F3, což je ta silnější a hlučnější. Pokud něco udělá opravdu velkou řachu, ránu, lidi se leknou, zvířata se leknou, je velká šance, že to právě spadá do té kategorie F3. A tato kategorie bude nadále už jenom v rukou profesionálů, kteří složili zkoušku odborné způsobilosti. Respektive může to být i amatér, ale musí prvně prokázat schopnost, že s tou pyrotechnikou umí zacházet a že ví, jaká platí pro ně pravidla.
0: No, vy jste správně zmínil, že náš rozhovor je spíše smutnějšího ražení, tak bych chtěla pokračovat otázkou, když to teda takhle poslouchám a není mi z toho úplně dobře u srdce, co můžu udělat jako jednotlivec pro to, abych teda přispěla nějakým způsobem k lepší ochraně zvířat?
1: Já bych doporučil zapojovat se do kampaní samozřejmě našich, ale i dalších organizací na ochranu zvířat. Opravdu ta koncentrace toho tlaku se počítá. Pokud například nějaký poslanec dostane k tématu 1000 e-mailů, je to prostě síla, kterou on neignoruje. Jo? Jako nemůže ignorovat. Pokud nějaký například obchod, zmiňoval jsem Albert aktuálně, vidí, že zákazníci si žádají nějakou změnu, tak ta změna nastane, protože to ukazují i zkušenosti z jiných zemí, nebo zkušenosti i z Česka, z dřívejška, kdy obchodní řetězce byly v podstatě tím tlakem veřejnosti dotlačeny k tomu, aby se chovali etičtěji, aby nestrkali hlavu do písku a netvrdili, že oni s tím nemají nic společného, protože oni to jenom nakupují. A to je jedna věc, prostě zapojovat se takto, být aktivní. A pak, co bych asi doporučil, je zvážit třeba, kolik živočišných produktů člověk konzumuje. Chápu, že každý prostě má, žije trošku jinak, má trošku jiný životní styl, trošku jiné priority, ale myslím si, že je zajímavé, a mimochodem jako na rádiu Proglas třeba myšlenka půstu určitě není nějak jako překvapivá, hodící se, že je jako dobré přinejmenším vyzkoušet třeba, jak chutná takové vegetariánské nebo veganské jídlo a třeba ho občas zařadit do jídelníčku, protože o to méně zvířat potom bude v těch velkochovech nebo obecně v těch hospodářských chovech.
0: Na vašich webových stránkách jsem nalezla výzvu, která se věnuje tomuto tématu, která se věnuje rostlinné stravě a jak vůbec můžeme vařit, jaké potraviny nakupovat. Tak jaký to má dopad, když teda se rozhodnu, že třeba omezím ty živočišné produkty, ne třeba zcela, ale částečně, tak co tím způsobím?
1: No, vůbec bych nepodceňoval to hlasování peněženkou. Nejde jenom o to, co si člověk nekupuje, ale také, co si koupí. Prostě po čem je větší poptávka, to se bude více distribuovat, bude se to více vyrábět. A například pokud si člověk vyzkouší třeba škvarkovou pomazánku ze škvarku z cibule a nikoliv vepřového sádla a zachutná mu a občas si ji koupí, tak se prudce zvyšuje šance, že ten obchodník tam tu pomazánku jako ponechá, ten výrobce bude mít taky motivaci takovýhle produkt dále vyrábět a i pro to okolí potom budou třeba takovéhle potraviny dostupnější a celkové potraviny jsou samozřejmě jeden z největších výdajů jednotlivce nebo domácností, takže ta síla i jednotlivce v tom, za co platí, také vůbec není malá.

0: Na Proglasu dnes posloucháte v pořadu Na stole je téma povídání o ochraně zvířat s tiskovým mluvčím organizace Obraz obránci zvířat Pavlem Buršíkem. Pojďme se teď dostat víc blíže k vaší organizaci. Jak je vaše organizace financovaná?
1: My jsme financovaní výhradně z darů. Nečerpáme veřejné prostředky. Především se jedná o malé dárce, o lidi, kterým záleží na zvířatech a podle svých možností posílají většinou pravidelně nějakou sumu peněz, většinou se jedná o několik 100 korun a také se jedná o některé zahraniční nadace na ochranu zvířat, které vlastně nám pomáhají financovat některé kampaně.
0: Mm-hmm. Vaše organizace se také věnuje osvětě. Jak přesně?
1: No, například, když jsme pozváni někam třeba do školy, tak rádi toho využijeme. Máme lokální skupiny v různých českých městech, nejaktivněji v Praze, v Brně, Ostravě, kde tyto skupiny často dělají třeba i na projektech, které se věnují třeba krmení vodního ptactva a podobné věci, řekněme, v terénu, včetně třeba i nějakého usazování nějakých cedulí. A samozřejmě, to je možná jeden aspekt, takový grassrootový, řekněme, nebo tak jakoby od spodu, třeba té osvěty, ale další, který podle mě do té osvěty také spadá, je, že jsme mnohdy stáli za pořízením a publikací vlastně různých investigativních záběrů, které, řekl bych, mnohdy byly unikátní, protože lidé opravdu poprvé se mohli podívat, jak to vypadá na těch kožešinových farmách, nebo v těch klecových chovech slepic, nebo v těch chovech rychle rostoucích kuřat. Což do té doby často nebylo a mnohdy byly podobné záběry schazovány s tím, že to je určitě někde z Číny, nebo to je určitě někde z Turecka. Takhle špatný to u nás určitě není. Nebo se to někdo snažil třeba schazovat ty obrázky tím, že je to třeba z nějaké dávné doby, že dnes je to určitě lepší. Že když jsme zveřejnili aktuální záběry z Česka, tak to asi byla docela zásadní osvěta, bych řekl, ohledně těch problémů.
0: Mm-hmm. Existují nějaké kontrolní mechanismy, jestli se zvířaty zachází slušně, anebo nějaké mechanismy, jak zjistit, jak se vůbec zachází s těmi zvířaty na těch farmách? Dostane se tam běžný člověk nebo třeba někdo z vaší organizace?
1: To vlastně ne. Je to v takovém režimu právě, aby nebyly moc vidět ty velkochovy. A vlastně, když člověk třeba kolem těch velkochovů jede, tak vlastně vidí, že tam jsou jako vysoké ploty, někdy třeba s ostnatým drátem, ty haly nemývají okna, jsou to jako ta místa, jsou prostě v něčem nenápadná nebo skrytá. Byť třeba v tom konkrétním areálu mohou klidně žít 10 000 nebo až 100 000 zvířat, třeba v případě kuřat nebo slepic. Máme kontrolní orgán státní veterinární správu a její příslušné krajské pobočky. Ta však bohužel dlouhodobě trpí podfinancováním a personálním nedostatkem. Je to i z toho důvodu, že ty tabulkové platy tam nejsou příliš soutěživé jako ze soukromou veterinární praxí pro ty veterináře, které oni potřebují. A teď bohužel tedy ještě aktuální vláda Andreje Babiše jako vyhlásila, že chce škrtat ještě ve státní veterinární správě, což teda mi přijde jako poměrně šílený krok, když roky ten kontrolní orgán veterinární říká, že nemají lidi, musí ze zákona musí zajišťovat opravdu vlastně hodně aktivit, včetně toho, že musí být na jatkách, aby kontrolovali třeba kvalitu masa. Jo? A teda paradoxně to spěje k tomu, že ta státní veterinární správa se spíš bude dívat jako na maso, jestli není zelené, když to řeknu s nadsázkou, než aby se dívala na ta zvířata předtím, než vlastně jsou zabita. A dospělo to až do bodu, kdy třeba státní veterinární správa slovy svého ředitele často i odmítá různé iniciativy nebo nápady, jak posílit jejich pravomoce kontrolní. Že říkají, to je sice hezké, ale my nemáme peníze a my nemáme lidi.
0: Takže naopak by dávalo smysl více investovat do těchto odvětví a posílit tu kontrolní pravomoc, aby tam nějaký ten systém té kontroly byl, nějaký ten mechanismus.
1: Určitě ono to ještě spěje taky k tomu, že ty kontroly jsou často velmi formální. Hmm. Jo, že je to třeba dopředu ohlášená kontrola, která ještě k tomu se třeba zaměřuje více na to, jestli sedí nějaké papíry. Jo.
0: A nemyslíte, že by se toto mělo změnit? Plánuje se vaše organizace tomuto taky v budoucnu věnovat, aby bylo možné na ty farmy jít a podívat se, zkontrolovat třeba i z řad veřejnosti?
1: No, možná k něčemu podobnému směřuje iniciativa Kamer na Jatkách. V České republice bylo před několika týdny zavedena povinnost, že na všech jatkách musí být kamery. Bohužel ale v nedostatečné podobě, jenom na některých jatkách a v některých částech. A tady pouze pro účely státní veterinární správy, kde jsme si teda ale právě bavili o tom, jaké jsou její reálné kapacity. Jako v optimálním případě by asi, ano, skutečně i třeba z těch jatek mohly být jako online přenosy, aby tam byla veřejná kontrola. Ale to se obávám, že to mluvím o nějaké hudbě jako velmi vzdálené budoucnosti, kdyby mohla být takováto občanská kontrola.
0: Ale věřím, že ta občanská iniciativa může změnit mnohé. Jak dlouho vy už pracujete u organizace Obraz? A co vás k tomu přivedlo?
1: No, s přestávkami se jedná o nějakých 8 let. A jako k těm tématům ekologickým nebo i nějaké ohleduplnosti ke zvířatům mě to táhlo vždy. Zároveň jsem i studoval takové obory, které jako mají asi určitou užitečnost, jako je právo nebo politologie, kdy jako to porozumění tomu politickému systému nebo nějaká schopnost pracovat s těmi právními normami se při té snaze o jejich změnu hodí. A našel jsem v tom silné naplnění a zároveň bylo opravdu skvělé i pozorovat, jak ta maličká organizace, která vznikla jako nadšenecky, dobrovolnicky, jenom samozřejmě problém toho dobrovolnictví někdy může být v tom, že se těžko dělá dlouho a naplno, protože prostě člověk má jako omezené množství přece jenom energie, takže vyrostla ve velkou organizaci na ochranu zvířat, která dokáže dělat zároveň řadu věcí, řadu projektů. Vlastně ještě jeden jsem chtěl zmínit, když jsme se bavili o té kontrole ze strany veřejnosti a o těch kontrolních orgánech. Jeden z našich projektů se jmenuje Inspekce, je k nalezení na našich webových stránkách obráncizvířat.cz a tam se věnujeme i těm individuálním případům. My jsme se tady bavili hodně o systémových problémech, řekněme, špatně nastavených zákonech. Tady i pomáháme veřejnosti, nebo se v tom snažíme, pokud ve svém okolí zahlédnou nějaké případy týrání nebo chovu ve špatných podmínkách. Můžou to být zvířata v zájmových nebo i hospodářských chovech. Jsme jim tam prostě k dispozici jako určitá pomocná síla.
0: Tady už se teda dotýkáme i domácích zvířat, které jsem zmínila úplně v úvodu. A pojďte mi ještě na závěr říct, kdo je všechno ve vašem týmu, kolik vás celkem je v organizaci Obraz?
1: No, teď už tolik, že to asi nedokážu spočítat. Jak máme tam odbornice, které studovaly welfare zvířat, tedy dobré životní podmínky, jsou zooložkami a ty, řekněme, jsou nějakou odbornou oporou toho našeho snažení, ale jsou právě k dispozici i veřejnosti právě skrze tento projekt Inspekce, který jsem zmínil. Dále někteří kolegové se věnují primárně komunikaci s firmami. Tam je to především přijímání těch závazků a jejich vymáhání nebo kontrola. Ať už se to týká klecových vajec, nebo se to týká toho kuřecího masa v rámci evropského závazku pro kuřata. Jiní kolegové se dominantně věnují komunikaci s politiky, tedy snaze zlepšit zákony, ale teda bohužel ona často nám mnoho energie bere i to, že musíme zabraňovat tomu, aby se naopak nezhoršovaly ty zákony. Byl to třeba případ těch rituálních porážek, kterých jsme se tady lehce dotkli, kdy vlastně z nějaké okrajové výjimky pro menšinové náboženské společnosti, tedy že čeští muslimové mohou, čeští židé mohou, i když reálně tady nerealizují, tak to měl být nějaký základ českého exportního biznesu. Mm. Jo, že prostě jatka budou rutině tak to porážet, dokonce bez omráčení, což prostě není ta naše evropská tradice. Ale to jsem odbyl. Ale k něčemu docela podstatnému. A pak poměrně dost kolegů se také věnuje komunikaci, tedy skrze e-maily, skrze sociální sítě, nebo i teď třeba skrze komunikaci v médiích, ty naše kampaně představovat veřejnosti a nabízet veřejnosti zapojení. Je tam ještě dost kolegů a kolegyň, možná bych ještě vypíchnul projekt Rostlině, který je aktivní především na Instagramu, především v dalších sociálních sítích, a to jsou naše kolegyně, které nabízejí velmi jako atraktivní recepty a atraktivní náhled na rostlinnou stravu, o které jsme se tady taky trochu bavili. Takže pokud by někdo hledal motivaci, tak doporučuji sociální sítě, případně i kuchařky nebo jako další projekty rostlině.
0: Tak to je opravdu velká spousta. To byl Pavel Buršík z organizace Obránci zvířat, se kterým jsme dnes probrali témata týkající se ochrany zvířat a další palčivé otázky. Moc děkuji, že jsme ty témata společně mohli otevřít a že jste přišel. A zase někdy nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková.

0: Ručička na hodinách se nyní posunuje ke směrem k 10. hodině a to bude opět na Proglasu prostor pro kolegy z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Inflace v dubnu meziročně stoupla o 2,5%. Rusko nepřistoupilo na Kyjevem vyhlášené příměří. Intenzivní útoky na Ukrajinu nepřežily desítky lidí. Pětina pražských žáků by v oblasti duševního zdraví potřebovala odbornou pomoc. Ukazují to data z nového výzkumu Pražského centra primární prevence. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Rusko i dnes útočí na Ukrajinu navzdory příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Během noci Moskva podle Kyjeva vyslala přes 100 dronů a 3 rakety. Po úterních ruských úderech vyhlásilo Záporoží třídenní smutek za 12 obětí. Celkem na Ukrajině včera zemřelo nejméně 23 lidí.
3: Kromě Záporoží útočili Rusové na Dnipro, kde zemřelo 7 lidí, a také na Kramatorsk, kde bomby naváděné z letadel zabily nejméně 4 lidi. Od rána také ruská armáda vysílá drony na východní Ukrajinu, na žádné příměří tedy nepřistoupila. Kulometná palba protivzdušné obrany nad Charkovem se ozývala od 4. hodiny raní. Jeden z dronů podle výbuchu obránci zasáhli. Další dron typu Gerbera dopadl do města a nevybuchl. Fotografie se objevily na sociálních sítích. Ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května k výročí konce druhé světové války. A to v situaci, kdy ukrajinské drony zasahují cíle hluboko v ruském území a snadno dolétávají i do Moskvy. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Poslanci se sešli na mimořádné schůzi. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha by měla třeba umožnit vyčlenit část výdajů na obranu nebo dopravní infrastrukturu mimo schválený schodek. Opoziční poslanci návrh kritizují a varují před zadlužením státu. Koalice změny hájí jako nutné kvůli bezpečnostní situaci. Večer by se poslanci měli vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
4: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
1: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mimořádná opatření nařídila státní veterinární správa pro chovatele drůbeže na Kroměřížsku a v Setínsku. Důvodem je výskyt nebezpečné newcastleské choroby v chovu v Podhradní Lhotě. Chovatelé na území od Bystřice pod Hostýnem až po několik míst v okolí Valašského Meziříčí musí zajistit soupis veškeré drůbeže a také místa, kde se bude případně schromažďovat uhynulá drůbež. Mezi projevy choroby, která na padá jen drůbež, patří bezpříznakové úhyny, trávicí, dýchací a nervové potíže. Duševní pohoda pražských žáků se mírně zlepšuje, ukazuje to nový výzkum Pražského centra primární prevence. Přesto třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti, necelých 40% příznaky deprese. Necelá pětina žáků by pak potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Unreva Solution.
5: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
1: A jaká je v 10 hodin a 5 minut situace na silnicích na D1 z Prahy do Brna? Za sjezdem na Rosice na 180. kilometru se zastavíte, kolona hlavně kamionů v pravém pruhu pokračuje až do Brna, nakonec omezení na 196. kilometr. Nárazově zastavují i osobní auta. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se najíždí do kolony, důvodem je regulace vjezdu do obou tunelů. A v Praze v Liberecké směrem do centra trvá silnější provoz od sjezdu na prosek k Blance. Přejeme šťastnou cestu. 6. květen je zatím slunečný s ojedinělými přeháňkami. Během odpoledne má oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a místy dorazí i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. To byly zprávy. A teď už další díl.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme Bibli nejen fyzicky, ale kde zkusíme uchopit biblické myšlenky pro náš praktický život. Kde se otevřeme Božímu formování. Protože pokud Pán Bůh promluví do našeho života, nemusí to být jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale pro formování našeho života. On je schopen způsobit, že chceme i děláme to, v čem nás inspiruje, v čem k nám promluvil. Tento měsíc pro vás mám opět novou sérii, tentokrát je s názvem Myšlenky o církvi. Souvisí to i s tím, že v mém životě dochází k určitým změnám, ale o tom později. Matouš 16, 18 až 19. Na té skále zbuduji svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Dej si pauzu. Jendu Vopaleckého znám už velmi dlouho. Když jsme s rodinou ještě byli součástí křesťanského sboru ve Vsetíně, tak on byl starší sboru a já vedoucí mládeže. Dnes intenzivně spolupracujeme v projektu na Ukrajině, který běží pod křesťanskými sbory v České republice. Jenda byl jednatelem této církve. V některých církvích se tahle role jmenuje předseda nebo biskup. Jenda v projektu Ukrajina dělá všechny smlouvy, platby, komunikaci s bankou a další věci. Spolupráce s nimi velmi vyhovuje. Nic nehrotí, z ničeho nedělá vědu. Je velmi pečlivý a zodpovědný a přitom velmi rychlý a flexibilní. V projektu na Ukrajině děláme spoustu věcí. Vysíláme kamiony s humanitární pomocí, organizujeme rehabilitační pobyty pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou, dnes převážně jenom pro vdovy a sirotky, ženy a děti zabitých mužů. Pomáháme také ve službě duchovních kaplanů a staráme se o několik sociálních center. Můj nejstarší syn Filip mi vždy říká, tati, na takový objem práce potřebuješ dobrého asistenta, projektového manažera. Já říkám, že nepotřebuji, protože Jenda, i když vše dělá dobrovolně, tak je výkonnější možná než dva asistenti. Například já mu pošlu večer v 19 hodin prosbu o vytvoření smlouvy a deklarace pro celnice. S tím, že mi to stačí do 2 dní. A on mi to ve 21 hodin, tedy za 2 hodiny, pošle zpět v češtině i angličtině. Taková spolupráce je pro mě k nezaplacení. Jak už jsem zmiňoval, Jenda byl starším sboru ve Vsetíně a také jednatelem křesťanských sborů v České republice. Jako jednatel některé věci velmi vzácně posunul dopředu. Propojil lidi s různými důrazy na teologii a spiritualitu, dal jim prostor, dokázal otevřít dialog a spolupráci tam, kde to dříve nebylo možné. To jsem sledoval vždy se zájmem a respektem. Sem tam jsme spolu po telefonu nebo výjimečně při kávě sdíleli, co já prožívám v práci na Ukrajině a on ve službě v církvi. Minulý rok na podzim mi napsal, že ho Pán Bůh vede bokem, aby si dal pauzu, aby odstoupil od staršovství i jednatelství, aby si odpočinul a že se uvidí, co s ním Pán Bůh dál bude dělat, kde ho použije. Obratem jsem mu na e-mail odpověděl, že si vážím toho, že to takto vnímá, že je ochoten si to připustit a že je schopen Pána Boha takhle nejenom slyšet, ale i poslechnout, respektovat ho. Napsal jsem mu, že si vážím jeho poslušnosti, odvahy a že mu to moc přeju. Že si myslím, že nové živé věci vlastně takto vznikají, když si dáme pauzu. Jednou jsem tento princip diskutoval s kamarádem Lukášem Hradilem, že pokud člověk nezavře některé dveře, jiné se neotevřou. On mi na to řekl, jo, ten princip znám. Také jsem měl Moskviče. Do té doby jsem tento vtip neznal. Moskvič bylo auto, kde tento princip fungoval mechanicky doslova a do písmene. Pokud jste některé dveře nezavřeli, jiné jste neotevřeli. Dovolte, abych vám představil

představil jednu biblickou postavu, kterou možná i dobře znáte. Narodil se v dnešním Turecku, byl Židem z kmene Benjamín a zároveň měl římské občanství. Studoval v Jeruzalémě u známého učitele Gamaliela. Patřil k farizeům, přísnému náboženskému směru v judaismu. Ano, jedná se o apoštola Pavla, tedy Saula. Saul, hebrejský Šaul, bylo jeho židovské jméno, které používal mezi Židy. Pavel, latinsky Paulus, bylo jeho římské jméno, které se hodilo při působení mezi pohany, ne Židy. Saul byl horlivým odpůrcem prvních křesťanů. Aktivně je pronásledoval, zatýkal a nechával je uvěznit. Souhlasil i s kamenováním Štěpána, jednoho z prvních křesťanských svědků. Od židovských velkněží si vyžádal povolení, aby mohl jít do Damašku a tam zatýkat Ježíšovy následovníky. Jenže Saul prožil ve svém životě obrácení doslova a do písmene. Skutky apoštolské, 9. kapitola, 3. a 6. verš. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Saul 3 dny nic neviděl, nejedl ani nepil. Za ním pak byl poslaný učedník jménem Ananiáš z Damašku, který na něj vložil ruce. Saul znovu nabyl zrak a byl pokřtěn. No a pak se naplno se stejnou horlivostí pustil do nové služby. Ne, tak to není. Galackým, 1. kapitola, 15. až 18. verš. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie, potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Pavel odešel na čas do oblasti nazývané Arábie, pravděpodobně do pouštní oblasti na jih od Damašku. Není přesně řečeno, co tam dělal, ale většina vykladačů se shoduje, že šlo o čas samoty, čas pro modlitby a přemýšlení, hlouběji poznával víru a své povolání a připravoval se takto na budoucí službu. Aby se mohly nové dveře otevřít, je potřeba některé staré zavřít. A ten čas mezi tím je nejenom velmi vzácný, ale pro budoucí službu také nezbytný.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Pozítří, tedy v pátek 8. května, začíná v Novém Strašecí třídenní hudební svátek, 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. V pátek začneme v Tuchlovickém kostele koncertem novostrašeckého ženského pěveckého sboru Musica Nostra. Do Nového Strašecí na Komenského náměstí pro vás připravujeme od

17 hodin blok sestavený žáky a učiteli Novostrašecké základní umělecké školy. Od 18 hodin bude program pokračovat vystoupeními domácího souboru Čtyřlístek, rakovnického folklorního souboru Borůvky a souboru Mladina z Plzně. Sobotní program se celý odehraje již tradičně v Tuchlovicích, dopoledne v parku a poté v hlavním odpoledním programu od 14 hodin vystoupí v amfiteátru letního kina Notičky z Řevnic, Gaudeamus VŠE z Prahy, skupiny Košulenka a Hajdaláci z Pražské Rosénky a hosté festivalu Plzeňský soubor Mladina. V odpoledním programu nebude chybět Čtyřlístek, který bude zároveň i hlavním aktérem večerního programu v letním kině. V podvečer proběhne i oblíbená škola tanců, tentokrát pod taktovkou Mladiny. Těšit se můžete i na noční festivalové nocturno. V nedělním dopoledně se vystřídají soubory Rosénka, Hrozénka, Borůvky, Lísteček, zatančí děti z mateřské školy Tuchlovice a hostující Mladina. Naschledanou v Novém Strašecí či v Tuchlovicích se těší pořadatelský soubor Čtyřlístek. A je tu malá ochutnávka z programu. Přejeme ničím nerušený poslech.

16. dubna letošního roku oslavil své 65. narozeniny doktor přírodních věd, profesí biochemik, posláním muzikant, hudební vydavatel, rozhlasový redaktor, dramaturg a publicista Jiří Plocek. Dlouholetý člen kapely Poutníci založil hudební vydavatelství Gnosis, v němž během 11 let jeho existence vyšly překrásné hudební profily řady folklorních oblastí, lidových zpěváků a muzik. V druhém pokračování hudební vzpomínky uslyšíme ukázky z dvojice alb mapujících moravské hlasy i příklady z Plockovy reflexe moravských lidových písní z repertoáru jeho kapely Tigrás. Vzpomínkové folklorní okénko otevřeme dnes od 16 hodin.

0: Krásný čas po 11. hodině vám přeje Daniel Blaške od mikrofonu Proglasu. A je to dnes už po 14., kdy otevře Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr. Vítám vás a já vám přeji krásný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 14.

minulém vyprávění poutník na cestě do Tobolska vyučoval svého slepého spolucestujícího Ježíšově modlitbě. Potom se s ním rozloučil a putoval dál. Cestou se mu přihodila neobyčejná příhoda. Ve chvíli, kdy na poštovní stanici uléhal ke spánku, vrazila do domu brička poštovního kurýra, který přijel vyměnit koně a rozbila okno. Žena, která na stanici uklízela a vařila, se z úleku pomátla a utekla pryč. Po 6 letech se s ní poutník setkal v jednom monastýru, kde žila jako monaška. Díky mnišskému životu se nakonec z pomatení, způsobeného úlekem, uzdravila.

Přihodilo se ještě mnoho jiných věcí, řekl jsem svému duchovnímu otci. Kdybych to měl vše pořadě vyprávět, ani za 3 dny bych všechny nevypověděl. Leda ještě jeden příběh bych řekl. Za jasného letního dne jsem uviděl blízko cesty hřbitov, či takzvaný pogost, to znamená chrám se hřbitovem nebo dům pro bohoslužby. Vyzváněli na bohoslužbu, tak jsem tam zašel. Přicházeli také lidé z okolí. Někteří nešli až do chrámu, ale seděli na trávě. A když mě viděli, jak pospíchám, říkali mi: Nespěchej, ještě se nastojíš, než začne bohoslužba. Tady jsou bohoslužby dlouhé, kněz je nemocný a takový pomalý. A opravdu. Bohoslužba byla velmi dlouhá. Kněz, sice mladý, ale hubený a bledý, sloužil velmi zdlouhavě, avšak velmi zbožně a s citem přednesl na konci liturgie srozumitelné kázání o způsobech dosažení lásky k Bohu. Pozval mě pak k sobě na oběd. U stolu jsem mu řekl: Otče, jak zbožně a pomalu sloužíte. Ano, odpověděl. Ale farníkům se to nelíbí a reptají. Nedá se však nic dělat, neboť já raději každé slovo modlitby předem rozjímám a potěším se jim. A teprve potom jej přednesu nahlas. Každé slovo pronesené bez vnitřního procítění a porozumění zůstává pro mě samotného i pro druhé bez užitku. Vše záleží na vnitřním životě a pozorné modlitbě. A jak málo se věnují vnitřní činnosti. To protože nechtějí, nezajímají se o duchovní vnitřní posvěcení, řekl kněz. Zeptal jsem se ho. A jak toho dosáhnout? Zdá se mi to příliš obtížné. Vůbec ne. K duchovnímu posvěcení a k tomu, aby se někdo stal pozorným a vnitřním člověkem, je třeba vzít jakýkoliv text z Písma svatého a co nejdéle mu věnovat veškerou pozornost a rozjímat. A otevře se mu světlo poznání. Stejně je třeba postupovat i u modlitby. Chceš-li, aby byla čistá, pravá a přinášela útěchu, je třeba vybrat si nějakou krátkou modlitbu, skládající se z mála, avšak silných slov, a dlouho ji mnohokrát opakovat. Pak pocítíš chuť k modlitbě. Velmi se mi zalíbilo toto jeho poučení. Jak bylo praktické a jednoduché, zároveň však hluboké a moudré. V duchu jsem děkoval Bohu, že mi dal poznat takového opravdového pastýře své církve. Po jídle mě kněz řekl: Po obědě si zdřímni. Já se budu věnovat četbě slova Božího a přípravě na zítřejší kázání. Vešel jsem do kuchyně. Nikdo tam nebyl, jen nějaká stařena seděla zhrbená v koutě a kašlala. Sedl jsem si pod okénko, vytáhl jsem z mošny svoje dobrotolubie a začal jsem si potichu číst. Najednou jsem zaslechl, že stařenka v koutě bez přestání šeptá Ježíšovu modlitbu. Zaradoval jsem se, když jsem slyšel často opakované nejsvětější jméno Páně a promluvil jsem k ní. Jak je dobré, mátuško, že se stále modlíš. To je vskutku křesťanská a spasitelná věc. Ano, báťuško, odpověděla. Na stará kolena je to jediná radost, kterou mi Pán dává. Už dávno si navykla takto se modlit? Od mládí, máčuško. Nemohu bez toho být, neboť Ježíšova modlitba mě zachránila od záhuby a smrti. Jak to? Vyprávěj, prosím, pro slávu Boží a pro oslavu blahodárné síly Ježíšovy modlitby. Dobrotolubí jsem schoval do mošny, sedl jsem si blíž k ní a ona začala vyprávět.
Byla jsem mladá a hezká dívka. Rodiče mi smluvili svatbu. Právě když jsem se měla na druhý den vdávat, ženich šel k nám a najednou neušel ani 10 kroků, bez hlesu padl mrtev. Tak jsem se polekala, že jsem se odmítla vdát a rozhodla se žít v panenství, chodit po svatých místech a modlit se k Bohu. Avšak sama jsem se bála vydat se na cestu, aby mi pro moji mladost neublížili zlí lidé. Jedna známá stará poutnice mě poučila, abych se, ať bych šla kdekoliv, bez přestání modlila Ježíšovu modlitbu a ujistila mě, že se při té modlitbě nemůže stát na cestě žádné neštěstí. Uvěřila jsem tomu a chodila jsem vždy zdárně i na vzdálená svatá místa. Rodiče mi dávali peníze na cestu. Na stáří jsem onemocněla a zdejší otec mi ve své dobrotě poskytl přístřeší a stravu. S potěšením jsem to vyslechl a nevěděl jsem, jak mám Bohu děkovat za tento den, kdy mi ukázal takové poučné příklady. Potom jsem si vyžádal požehnání dobrého a bohabojného kněze a radostně jsem se vydal na další cestu.

Není to tak dávno, když jsem šel kazaňskou gubernií a mohl jsem poznat, jak síla modlitby ve jménu Ježíše Krista se jasně a živě projevuje u těch, kdo se jí věnují neuvědomněle, a jak častá a vytrvalá modlitba je správnou a nejkratší cestou k získání milostivých plodů modlitby. Jednou jsem nocoval v tatarské osadě. Když jsem tam přišel, uviděl jsem pod oknem jedné chalupy povoz a ruského kočího. Koně se pásly u povozu. Zaradoval jsem se nad tím a rozhodl jsem se požádat tam o nocleh. Uvažoval jsem, že alespoň budu nocovat s křesťany. Přišel jsem blíž, zeptal jsem se kočího, koho veze. Odpověděl, že jeho pán projíždí z Kazaně na Krym. Když jsme s kočím rozmlouvali, pán odhrnul kůži, vyhlédl z povozu, podíval se na mě a řekl: já zde nocuji, ale do chalupy jsem nevešel, protože u Tatarů je to mizerné. Rozhodl jsem se zůstat na noc ve voze. Potom se pán šel projít. Byl krásný večer a my se dali do řeči. Mezi jiným mi vypravoval i o sobě. Do 65 let jsem sloužil u námořnictva jako kapitán. Na stáří mě postihla nevyléčitelná choroba, podagra. Odešel jsem do výslužby a žil na Krymu na statku své ženy. Skoro pořád jsem marodil. Moje žena byla střeštěná a roztržitá a taky velká karbanice. Přišlo jí nudné žít se mnou nemocným. Opustila mě a odjela do Kazaně k naší dceři, která se tam náhodně vdala za úředníka. Obrala mě o všechno. Odvezla sebou i služebnictvo a nechala mi jen 7letého chlapce, mého kmotřence. Tak jsem žil sám 3 roky. Chlapec, který mi posluhoval, byl bystrý a zastal všechny domácí práce. Uklízel pokoj, topil v peci, vařil mi kaši a vyhříval samovar. Ale přitom všem byl neobvykle neposedný a upovídaný. Neustále pobíhal, dupal, křičel, dováděl a tím vším mě rušil. V nemoci jsem si z dlouhé chvíle oblíbil duchovní četbu. Měl jsem krásnou knihu Řehoře Palamy o Ježíšově modlitbě. Téměř bez přestání jsem ji četl a trochu jsem se i modlil. Chlapec mě však rušil a žádné hrozby ani tresty mu nezabránily v dovádění. Vymyslel jsem takovýto způsob. Posadil jsem ho u sebe v pokoji na stoličku a přikázal jsem mu, aby bez přestání říkal Ježíšovu modlitbu. Zpočátku se mu to příliš nelíbilo. Všemožně se tomu vyhýbal a často v modlitbě ustával. Aby ho přinutil splnit můj příkaz, položil jsem si vedle sebe prut. Když chlapec odříkával modlitbu, klidně jsem si četl knihu, nebo jsem ho poslouchal. Jakmile však utichl, ukázal jsem mu prut a on se zalekl a opět se začal modlit. Velmi mě to těšilo, neboť nastal v mém domě klid. Po nějakém čase jsem si všiml, že prut už nepotřebuji. Chlapec sám plnil moje nařízení ochotně a horlivě. Spozoroval jsem také úplnou změnu jeho neklidné povahy. Stal se tichým a mlčenlivým a domácí práce

0: říká modlitbu.
1: Jak dobře?
0: Nevím, jak to říct. Snad radostně. Ano, radostně.
1: Bylo mu už 12 let, když na Krymu začala válka. Odjel jsem k dceři do Kazaně a jeho jsem vzal sebou. Dali mu místo v kuchyni s ostatními lidmi. On tím velmi trpěl a stěžoval si, že lidé při hře a dovádění přišli k němu, posmívali se mu a rušili ho v modlitbě. Nakonec po 3 měsících přišel ke mně a říkal: půjdu domů, je mi zde smutno a nemohu snést ten hluk. Odpověděl jsem mu: jak můžeš jít sám takovou dálku? A k tomu v zimě. Počkej, až pojedu, vezmu tě sebou. Na druhý den se chlapec ztratil. Všude ho hledali, ale nenašli ho. Nakonec jsem dostal dopis z Krymu od lidí, kteří se zastavili na našem statku, že toho chlapce nalezli druhý den Velikonoc mrtvého v prázdném domě. Ležel prý na podlaze v mém pokoji. Ruce měl složené na hrudi, čepici pod hlavou a v tom tenkém kabátku, ve kterém chodíval a ve kterém i odešel. Pochovali ho na zahradě.

Když jsem tu zprávu obdržel, velice jsem se podivil, jakým způsobem se chlapec dostal tak rychle na statek. Odešel 26. února a 4. dubna ho nalezli. Za jeden měsíc ujít asi 3000 verst je hodně i koňmo. Vždyť to připadá na jeden den 100 verst. A přitom v lehkém oděvu, bez pasu, bez kopejky. Dejme tomu, že ho cestou někdo svezl, ale ani to se nemohlo stát bez zvláštní prozřetelnosti a bez boží péče o něho. Můj chlapec, řekl nakonec pán, okusil plody modlitby, ale já ani ve svém stáří jsem ještě nedosáhl jeho úrovně. Potom jsem řekl pánovi. Kniha Řehoře Palamy, báčuško, kterou jste si vybral ke čtení, je krásná, známý. Ale v ní se více uvažuje pouze o ústní Ježíšově modlitbě. Přečtěte si knihu s názvem Dobrotolubie. Tam najdete plné a dokonalé poučení, jak dosáhnout Ježíšovy modlitby v mysli a v srdci a okusíte jí přesladké plody. Přitom jsem mu ukázal svoje dobrotolubie. Jak jsem si všiml, přijal mou radu s potěšením a slíbil, že si takovou knihu opatří. Bože můj, uvažoval jsem pro sebe, jak podivuhodné jsou projevy boží síly této modlitby. A jak moudré a poučné jsou tyto příběhy. Prut naučil chlapce modlitbě a posloužil jako prostředek k radosti. Nejsou naše zármutky a protivenství, které nás potkávají na naší cestě modlitby, takovými božími pruty? A proč se tedy bojíme a zneklidňujeme, když nám je předkládá ruka našeho nebeského Otce plného nekonečné lásky? A když nás tyto pruty důkladněji učí modlitbě a vedou nás k nevýslovné útěše? Když jsem skončil tato vyprávění, řekl jsem svému duchovnímu otci. Odpusťte mi pro lásku Boží, už jsem se příliš zapovídal a svatí otcové neuměřený rozhovor, třeba s duchovní, nazývají tlachání. Je čas, abych šel navštívit svého jeruzalémského souputníka. Pomodlete se za mě.

hodného hříšníka, aby pán pro své velké milosrdenství učinil moji cestu šťastnou. Přeji ti z celé duše, milovaný bratře v Kristu, odpověděl, ať hojnost Boží milosti posvěcuje tvoji pouť a provází tě jako anděl Rafael Tobiáše.

0: Slyšeli jsme 14. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci od neznámého autora. Z ruštiny přeložil Petr Vítám vás, načetl Libor Hraclavský. Knihu vydalo nakladatelství Refugium. Reprízu vysíláme dnes ve 22 hodin a další, tedy 15. část, zítra opět v 11 hodin dopoledne.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbej bojovník. Není zač, chtěl bys obět aspoň celý svět.

0: Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak.

Je 11:30, středa 6. května 2026. Vy posloucháte Proglas a od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku jednoho z patronů Moravy, kněze a mučedníka z jara 1620 svatého Jana Sarkandra. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, žáka svatého Dona Boska a zakladatele společnosti Neposkvrněné. 170 let uplynulo od narození amerického polárníka, považovaného za objevitele severního pólu admirála Roberta Edwina Pearyho. Stejně tak od narození zakladatele psychoanalýzy, rakouského psychologa a psychiatra židovského původu Sigmunda Freuda. Před 75 lety rádio Svobodná Evropa zahájilo pravidelné vysílání českých a slovenských bohoslužeb z kostela svatého Štěpána v Mnichově. Právě před čtvrtstoletím Jan Pavel II. Jako první papež v dějinách navštívil islámskou svatyni Umajovskou mešitu v syrském Damašku. Šedesátiny dnes slaví páter Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč zámek a duchovní rádce skautů v brněnské diecézi. 71. narozeniny má generální představená kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, italská saleziánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt John Pawson, spolutvůrce podoby novodvorského kláštera Matky Boží. 80. má divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. A svátek dnes má Radoslav podle občanského kalendáře, je to jméno slovanské a znamená radující se nebo slavící radost. Tak nositelům jména Radoslav blahopřejeme. Ještě krátce k počasí. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se také mohou objevit bouřky. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme dopoledním hudebním proudem. Krátce před polednem zazní myšlenka na den Martiny Špinkové a potom se už můžete těšit na polední modlitbu ve 12 hodin s pracovníky Rádia Proglas a po ní hudební siesta. Tam se dnes představíme ruské skladatele. Nejprve zazní klavírní koncert číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova, po něm uslyšíme svitu pro orchestr G-dur Petra Iljiče Čajkovského, která je známá jako Mozartiana. Ve 13 hodin vysíláme zprávy z naší zpravodajské redakce dnes s Nikolou Samcovou. V odpoledním hudebním proudu nás čeká představení dnešku v kalendáři od 13:30, potom od 2 hodiny odpolední hudební kompas bude patřit folkové skupině z Beskyd, která se jmenuje Za koncem. V 15 hodin přineseme opět zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny naladíte další folklorní okénko. 16. dubna oslavil své 65. narozeniny profesí biochemik, posláním muzikant, hudební vydavatel, redaktor, dramaturg, moderátor a publicista Jiří Plocek. Jeho vydavatelství Gnosis patřilo v porevolučním období ke zcela výjimečným v mapování lidové hudby jednotlivých moravských regionů. Druhý díl průřezu vydavatelskou i aktivní muzikantskou činností Jiřího Plocka připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. To je tady pozvánka na dnešní odpoledne na Proglasu. Teď si pustíme píseň Viděl jsem, zpívá Ondřej Ruml.

Thank you.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Nově vybudovanému hospici pro Hradecko ve Stěžerách u Hradce Králové včera slavnostně požehnal biskup Jan Vokál. Zařízení vzniklo díky spolupráci církve, veřejných institucí i dárců. Ve svém úvodním projevu k tomu ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek řekl.
2: Uvědomujeme, že vlastně jako sen se stal skutečností. Je to takový zázrak, můžu říct, že i sám za sebe po těch 9 letech usilovného boje, vytváření, jako jestli vůbec ten hospic vznikne nebo nevznikne, člověk někdy upadal do takové beznaděje, ale jsem strašně rád, že i po těch 9 letech se našlo spoustu krásných a úžasných lidí. A vlastně většina z vás, kteří tady stojí, jsou takovým důkazem toho, že když se lidi dají dohromady a pomůžou tomu, že tak krásné dílo vznikne. Není to jen krásná architektonická budova, ale je to i krásné prostředí a věřím, že to bude krásné místo pro doprovázení lidí na konci jejich života. A my, jak si to často neuvědomujeme, jsme velmi bohatá společnost a myslím si, že si zasloužíme všichni, aby i ten odchod ze života byl velmi důstojný. Aby byl v prostředí, kdy se můžeme sklidnit, kdy můžeme se setkat s někým, s kým se setkat chceme, kdy můžeme požádat o odpuštění, kdy můžeme najít určité smíření, určitý směr, ukončení toho svého lidského života. A k tomu všemu myslím, že tohle místo by mělo sloužit. Takže chci říct, že to není jenom stavba, ale budou to i lidé, kteří tady budou pracovat, budou to i klienti, kteří tady budou přicházet, bude to vzájemné obdarovávání na konci života.
1: Oblastní charita uvede hospic do provozu v červnu. Klientům nabídne důstojné zázemí pro doprovázení nemocných a jejich blízkých v závěru života. Konkrétně bude k dispozici 12 lůžek pro paliativní hospicovou péči, 8 lůžek pro odlehčovací službu, ale i sociální a psychická podpora, poradenství či duchovní péče. Na zařízení se mohou zájemci podívat před dní otevřených dveří. Ten se koná příští úterý 12. května.

co chtěl bys říct, když mluvit bys směl, kam chtěl bys jít, když možnost bys měl, vědomí mít.

0: Katolický týdeník s číslem 19 nese téma prvního roku pontifikátu papeže Leva 14. Pro Glasu aktuální vydání přiblížila šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: První rok syna svatého Augustina za bílou klerikou se skrývá obyčejný člověk. Není politik, jen trvá na evangeliu. Tak to přibližují články, které tam najdete, a zároveň i anketu mezi osobnostmi české církve s dotazem, čím vás papež Lev XIV. Překvapil. Ze zpravodajství přibližujeme, jaký byl studentský Velehrad, také jednání našich biskupů v Krkonoších a třeba i nový tým pražského arcibiskupa. Uprostřed novin přinášíme zvláště v tyto květnové dny vhodný text, komentář k fašismu a jeho novým formám. Bohužel, není to jenom historická okolnost. V perspektivách otevíráme esejí o malých řeholních společenstvích a o tom, jak jsou inspirativní i pro každého z nás. A dále přinášíme také rozhovor s novou ředitelkou křesťanské základní školy v Jihlavě, s Ukrajinkou pedagoškou, která sem přišla teprve před 4 lety. Ráda ještě upoutám rozhovor s paní Růženou Fialovou, která byla první koordinátorkou hnutí modliteb matek v České republice v 90. letech. Toto hnutí, které se rozšířilo napříč celou republikou, tyto dny slaví 30 let. A paní Růžena Fialová nám vypráví o tom, jak tady vznikalo a co jsou boží přísliby maminkám. Na stránce Doma se tentokrát vydáme do několika farních knihoven. Také si povykládáme s knihovnicemi, které nám vyprávějí nejenom o knihách, ale o tom, že vlastně hlavní aktivitou knihoven je setkávání se čtenáři. Tak všem přeju pěkné počtení, a to nejenom knih, ale i nejnovějšího katolického týdeníku.
0: Vzkázala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

0: Krátce před polednem už nabízíme myšlenku na den. Jejíž autorkou i interpretkou je Martina Špinková. Myšlenka má název Ty víš, že tě mám rád.
1: Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Jak tento verš z Janova evangelia 21. kapitoly vypadá v praktickém životě, když opustí zdi bohoslužebných shromáždění a zabydlí se třeba v domě bez střech? Když se uvelebí mezi hrncem guláše a opraveným kolem? Poslouchejte. Vzpomínám na rozhovor s paní Pavlou z Moravské Nové Vsi. Asi 2 měsíce po tornádu roku 2021 při pracovním rozhovoru o poskytnuté pomoci mě mimo jiné zajímalo, jaké mají v obci vztahy. A paní Pavla mi upřímně povyprávěla. Máme tady dobré vztahy a ještě víc nás to neštěstí spojilo. Jeden soused mě půjčil plynovou bombu, tak se mohla vařit. Poté jsem zase já zanesla jednomu starému pánovi bramborový guláš. Když mě vracel talířek, tak měl slzy v očích a ptal se mě, čím jsem si to zasloužil. Tak mu říkám, jak, čím jste si to zasloužil? Copak vy nevíte, že bez vás bych nemohla jezdit na kole do Vinohradu? Celé roky mě totiž ochotně moje kolo opravoval. Pane, ty víš, že tě mám rád. Není to jen odpověď Petra Pánu Ježíši. Je to moje odpověď našim sousedům, našim blízkým. Ty víš, že tě mám rád a proto ti opravím kolo. Ty víš, že tě mám ráda a proto ti uvařím bramborový guláš. Zvláště ve chvílích přírodního či lidského neštěstí mají tyto skutky lásky a péče další rozměr. Doručí lidem nejen technický nástroj, praktický prostředek k ohřátí jídla, ale zájem, lidskost, blízkost, soucit. Možná, že se občas i my ptáme, čím jsem si to zasloužil, že něco dostanu z Boží ruky darem, jen tak. A neexistuje jiná odpověď než nezasloužil, nezasloužila. Ale v zásluhách Pána Ježíše si to smíme brát. Brát si jeho nekonečné lásky, milosti i odpuštění. A můžeme pak z toho nadbytku dál dávat. A když se podělíme, neubude nám. Když nebudeme lpět na věcech, osvobodíme se. Když určitý čas věnujeme nezištné službě druhému, ku podivu budeme vše ostatní stíhat. Protože to hlavní, mít rád Boha i lidi, jsme už stihli.

0: Dobré poledne, milí posluchači. Je také první středa v měsíci, kdy zní sirény. Modlíme se za to, aby u nás nikdy nemuseli znít z nějakého válečného důvodu. Dnes chceme myslet na vás, obyvatele obcí Radošov, Horní Smrčné a Kouty. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Přidáme modlitbu za mír. 0:35.
1: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.
0: Amen. Svatý Jenes Arkandře,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A krátce popolední už k vašim obědům vysíláme hudební siestu. Dnes si otevře klavírní koncert číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK s klavírním solistou Lukášem Vondráčkem pod taktovkou Tomáše Braunera.

Dozněl klavírní koncert číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK se solistou Lukášem Vondráčkem a pod taktovkou Tomáše Braunera. V další části hudební siesty zazní světa pro orchestr číslo 4 G-dur Mozartiana Petra Iljiče Čajkovského, opět v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka.

0: Dozněla Mozartiana, tedy svita pro orchestr číslo 4 G-dur Petra Iljiče Čajkovského v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Příští hudební siestu naladíte zítra opět krátce popoledni.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
1: Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: So when we can come together in large numbers like at this
3: Anche si chiude la porta santa, rimane sempre spalancata.
1: Zpravodajská redakce Proglasu mluví mnoha světovými jazyky.
4: Naše zprávy jsou ale srozumitelné pro všechny lidi dobré vůle.
5: We are here for serving you.
1: Jsme tu proto, abychom vám sloužili.
4: Vaše zpravodajská redakce Proglasu.
1: Je 13 hodin a u zpráv na Proglasu vás vítá Nikola Samcová. Dobré odpoledne. Noví členové švýcarské gardy složí přísahu. Federace židovských obcí vystoupila proti koncertu Kanyeho Westa. Jana Sarkandra připomene pouť na svatý Hostýn. Papež Lev XIV. Při dnešní generální audienci pro vatikánské poutníky pokračoval v sérii katechezí o dokumentu druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium. Tentokrát se věnoval 7. kapitole, která nese název Eschatologický ráz putující církve a její spojení s církví nebeskou. Svatý otec zdůraznil, že církev má za úkol vystupovat proti všemu, co potlačuje život, jako jsou války, ale i chudoba. V závěru poutníky upozornil na dnešní památku Dominika Savia.
6: Církev si dnes připomíná svatého Dominika Savia, jeden z prvních plodů svatosti, který byl utvořen Boží milosti ve škole svatého Dona Boska. Jeho příklad přinutí k Pánu za všech okolností, ať pomáhá každému z vás, abyste velkoryse odpovídali na touhu po dobru, kterou vám Duch Svatý dává.
1: Tlumočil papežova slova pro televizi Noé Pater Petr Smolek. Více z katecheze přineseme v odpoledním vysílání. Ve Vatikánu složí přísahu 28 nových členů švýcarské gardy, a to v 17 hodin na nádvoří svatého Damasa. Mši svatou ve svatopeterské bazilice bude sloužit státní sekretář Pietro Parolin. Účastní se i zástupce Švýcarska, odkud strážci svatého stolce pochází, a sice předseda tamní biskupské konference Charles Morero. Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku pro obecné ohrožení z nedbalosti. Ohledávají požářiště a prověřují, zda šlo o úmysl či nedbalost. Uvedli to dnes na webu. Dosud není známá výše škody, a tak nelze v tuto chvíli určit, jaký trest by viník mohl dostat. Federace židovských obcí v České republice a Židovská obec Praha vydali prohlášení k plánovanému koncertu Kanyeho Westa v Česku. Považují za nepřijatelné, aby v zemi, která prošla zkušeností holokaustu a je stále domovem přeživších, vystoupil člověk, jenž veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči Židům. Nepřejí si, aby komerční zájem převážil nad jednoznačným odmítnutím podněcování rasové nenávisti. Píšou, že Velká Británie Británie zpěvákovi v souvislosti s plánovaným vystoupením odepřela vstup do země. V Polsku a ve Švýcarsku byly jeho koncerty zrušeny a ve Francii se proti jeho vystoupení postavili představitelé státu i místní samosprávy a koncert byl odložen. Vyzvali proto příslušné instituce, aby zasáhly a nepřipustili podněcování jakékoliv rasové či náboženské nenávisti ve veřejném prostoru.
7: Posloucháte zprávy Proglasu.
1: Umučeného holešovského kněze Jana Sarkandra, jehož památku dnes církev slaví, si věřící na Kroměřížsku připomenou v sobotu poutí z Holešova na svatý Hostýn. Letos to bude její 10. ročník. Tentokrát připomene také brzy blahořečené Jana Bulu a Václava Drbolu, řekla starostka pořádající jednoty Orel Holešov Lenka Karhanová. Účastníky čeká přibližně 15 kilometrů dlouhá trasa. V čele procesí tradičně ponesou kříž a ostatky svaté Jana Sarkandra. Dnes oslaví bohoslužbu ke cti světce v Olomoucké katedrále. Právě v tomto městě kněz a mučedník v roce 1620 zemřel. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začala oprava Vébrova domu i přilehlých prostranství a historické pece. Johann Nikolas Weber stál u počátků klášterecké porcelánky. V závěru 18. století se opakovaně pokusil o vypálení porcelánových výrobků ze zeminy z okolí. Z této doby pochází nejstarší dochovaný z kušebníku z porcelánu, koflík s nápisem Vivat Bohem, který je v expozici kláštereckého zámku. Opravy vyjdou na téměř 59 milionů korun. Město na ně získalo 10milionovou dotaci od Ministerstva kultury, řekl starosta Štefan Drost.
8: Co se týká Weberova domu a nejen jej, ale i té přilehlé pece a všech těch prostranství kolem, tak po určitých spožděních, které vznikly soutěží, tak jsme v březnu tohoto roku zahájili tuhletu stavbu velmi významnou pro ten vstup do té historické části města a předpoklad ukončení je přesně za rok, to znamená na jaře roku 2027.
7: Počasí.
1: Nadále bude oblačno až polojasno. Odpoledne se začnou objevovat přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na západě Čech kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15. Mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer v Čechách slábnout, v bouřkách přechodně zesílí. Tlak je setrvalý, postupně slabě klesne, večer naopak stoupne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. V noci i zítra čekáme většinou oblačno a jen ojedinělé přehánky, na západě i bouřky. Nejnižší noční teploty dosáhnou v Čechách 12 až 8 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11 stupňů. Zítra vyšplhají maximálně na 23. Ze zpráv Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou.
9: -45 stupňů, 90, 180 stupňů, 360 stupňů.
10: Na Proglasu se díváme na události různými úhly pohledu.

Je 6 minut po 13. hodině s datem 6. květen 2026. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku jednoho z patronů Moravy, kněze a mučedníka z jara 1620 svatého Jana Sarkandra. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, žáka svatého Dona Boska a zakladatele společnosti Neposkvrněné. V občanském kalendáři má svátek Radoslav, je to jméno slovanské a znamená radující se nebo slavící radost. Tak Radoslavům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A co nás čeká v odpoledním vysílání Proglasu? Od 13:30 nabídneme dnešek v kalendáři, který si postupně představíme. Potom to bude odpolední hudební kompas, tam se nám představí folková skupina z Beskyd, která se jmenuje Za koncem. V 15 hodin nabízíme zpravodajský servis Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny folklorní okénko. 16. dubna oslavil své 65. narozeniny profesí biochemik, posláním muzikant, hudební vydavatel, redaktor, dramaturg, moderátor a publicista Jiří Plocek. Jeho vydavatelství Gnosis patřilo v porevolučním období ke zcela výjimečným v mapování lidové hudby jednotlivých moravských regionů. Druhý díl průřezu vydavatelskou i aktivní muzikantskou činností Jiřího Plocka připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. 17 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich už vás s kolegyní Alenou Rubášovou přivítáme v rozhlasovém městečku soutěžním pořadu na rádiu Proglas. Teď si pustíme signál od kapely Zrní.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

mysli na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Děti jsou ústředním motivem letošní expozice na Dlaskově statku, národní kulturní památce v Dolánkách u Turnova. Pomocí 30 figurín tam muzejníci naznačují, jak mohl vypadat běžný život dětí na statku v 19. století. Ukazují je při hře, odpočinku a práci, ale i klečící za trest v koutě či skákací do sena ve stodole.
2: Myslím, že v současnosti jsou děti prostě přehlcené hračkami. V minulosti měli buď to, co jim rodiče, prarodiče, kmotři přinesli z poutě, anebo samozřejmě měli hračky, které si vyrobili sami, nebo jim vyrobili rodinní příslušníci. Takže to všechno tady můžete nalézt. A nahoře v patře, tam jsou potom i takové ty drobné hry, kdy si děti hrávali s knoflíky, s kamínky, s fazolemi a děti si dokážou hrát vlastně docela se vším.
1: Doplnila spoluautorka expozice, etnoložka Michaela Havelková. Dlaskův statek patří k nejzachovalejším památkám lidové architektury na severu Čech. Nová expozice tam zůstane nejméně po celou letošní sezónu.

0: Modré na Uhersko-Hradišťsku budují nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům na sousední Velehrad. Práce začaly v zimě. S otevřením parkoviště počítá obec na přelomu května a června. Náklady činí 16,3 milionů korun. Z 55% je pokryje dotace od Zlínského kraje. Uvedl starosta Miroslav Kovářík.
1: Zvolili jsme variantu celokamenného parkoviště, které splňuje všechny normy, samozřejmě je i propustné a ten materiál vydrží věky, takže myslím si, že je esteticky čistá stavba, která připomíná ve tvaru letícího ptáka. Dokonce je to podobné na dudka, kteří tady někde hnízdí, marně hledáme, kde, ale hnízdí tu někde dudci, takže je to ve tvaru letícího dudka, že to vyšlo tak akorát na ty normy všechny, když jsme optimalizovali prostě plochu z kamenné tvary, takže je to taková zvláštnost.
0: Parkoviště v Modré nabídne 99 míst pro auta a 6 pro autobusy. Jeho součástí bude i točna. Při archeoskanzenu už jedno velké parkoviště funguje. Kapacita je ale zejména o víkendech a svátcích v hlavní turistické sezóně zaplněná. Parkovací místa v Modré a na Velehradě nestačí zejména při dnech lidí dobré vůle počátkem července. Na cyrilometodějské slavnosti každoročně míří desítky tisíc poutníků.

I can't speak, so I sing just for you without doubt.

0: Máme 13 hodin 31 minut a na Proglasu otvíráme dnešek v kalendáři. Je 6. květen, středa 5. velikonočního týdne roku 2026. Připomíná se také památka jednoho z moravských zemských patronů, kněze svatého Jana Sarkandra, mučedníka z jara 1620, ze složitých časů rekatolizace a politických rozbrojů. Přes kruté trýznění nevyzradil zpovědní tajemství, proto je uctíván i jako ochránce v těchto záležitostech. Teoložka Kateřina Lachmanová shrnuje. Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandra se zástupně vylila veškerá zášť nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stály na obou stranách. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Savia, žáka svatého Dona Bosca a zakladatele společnosti Neposkvrněné. Roku 1857 v necelých 15 letech podlehl vážné nemoci. Podle dochovaných svědectví odešel šťastný, v naději na brzké setkání s Bohem.
1: Ona stojí za každým rohom, dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skryl.

nepojedu, až budu mít nový. Tatíček to slyšel, len z komůrky vyšel, vodky mu dal, udělat ti.

Právě před 75 lety Rádio Svobodná Evropa zahájilo pravidelné vysílání českých a slovenských bohoslužeb z mnichovského kostela svatého Štěpána. V paměti mnohých zůstávají kněží, kteří je celebrovali, otec Křišťán a pak otec Karel, tedy Alexander Heidler a Karel Forst. Na mši svatou z 6. května 1951 odkazuje v kostele pamětní deska. 75. by oslavil salesián páter Josef Daněk. Narodil se v Brně Žabovřeskách, nedaleko komunity, ve které prožil své poslední roky. Odešel roku 2013.

Pak mi prostě oválku.

60. dnes slaví páter Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč zámek a duchovní rádce skautů v brněnské diecézi. 71. narozeniny má generální představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, italská saleziánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt a designér John Pawson, minimalista, spolutvůrce podoby trapistického kláštera Matky Boží Nový dvůr. Jeho opat Dom Samuel charakterizuje Pawsonovu architekturu jako čistou, radikálně jednoduchou a proto osvěžující. 80. slaví divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. Svátek mají muži a chlapci se slovanským jménem Radoslav, znamená radující se, slavící radost.

0: Se středeční 14. hodinou na Proglasu ladíte odpolední hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Za koncem, to je název folkové skupiny z Beskyd, která právě vydala své první album nazvané Hlavolam. Na úvod se poslechneme stejnojmenou píseň.

Kapela Za koncem vznikla v roce 2016 jako pokračování dlouholetého hudebního partnerství kytaristy a zpěváka Radima Kašpara a baskytaristy Vojty Smeji. Po několika personálních i stylových proměnách našla pevnou podobu ve čtyřčleném obsazení. Vedle obou zakládajících členů dnes skupinu tvoří flétnistka Kateřina Smilková a hráč na pětistrunnou violu Martin Gajda. Jádrem tvorby jsou autorské písně Radima Kašpara, které vznikají z osobních pocitů, životních zkušeností a příběhů lidí z jeho okolí. Texty často reflektují konkrétní osudy, někdy i velmi osobní nebo existenciální témata, jindy obecnější bolesti světa. Hudba je jemná i naléhavá, klidná i živelná. V textech se lidský příběh spojuje s obrazy krajiny. Silným inspiračním zdrojem jsou pro kapelu Beskydy, odkud většina členů pochází. Hory se do hudby nepromítají jen tematicky, ale i atmosférou. V obrazech mlhy, dřeva, větru a ticha. Vedle horské krajiny hraje důležitou roli také Ostrava, která je pro ně důležitá jako místo hudebních začátků i osobních vazeb. Tento vztah k místu se promítá nejen do textů, ale i do celkové atmosféry jejich hudby. Skupina Za koncem nám nabídne ještě písně Pokora a Beskydy.

0: Hráli jsme z nového alba skupiny Za koncem. Místa krajiny je název nového alba herečky a zpěvačky Terezy Richtrové. Věnovat se mu budeme zítra před 8 hodinou ráno a zítra odpoledne vás pozveme do Brna na Ponava Fest. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Je 14 hodin 30 minut s datem 6. květen 2026. Posloucháte Proglas a jeho odpolední vysílání vás provází Natálie Fajtová. Je středa 5. velikonočního týdne a zároveň podle katolického kalendáře připomínáme památku jednoho z patronů Moravy, kněze a mučedníka z jara 1620 svatého Jana Sarkandra. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, žáka svatého Dona Boska a zakladatele společnosti Neposkvrněné. Zemřel ve 14 letech roku 1857. 170 let uplynulo od narození amerického polárníka, považovaného za objevitele severního pólu admirála Roberta Edwina Pearyho. Stejně tak od narození zakladatele psychoanalýzy, rakouského psychologa a psychiatra židovského původu Sigmunda Freuda. Před 75 lety Rádio Svobodná Evropa zahájilo pravidelné vysílání českých a slovenských bohoslužeb z kostela svatého Štěpána v Mnichově. Před 20 lety zemřel legendární válečný pilot generálmajor František Peřina, hrdina leteckých bojů o Francii a Anglii, přezdívaný generál nebe. 60. dnes slaví páter Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč zámek a duchovní rádce skautů v brněnské diecézi. 71. narozeniny má generální představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, italská saleziánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt John Pawson, spolutvůrce podoby novodvorského kláštera Matky Boží. 80. má divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. A v občanském kalendáře slaví svátek Radoslav. Je to jméno slovanského původu a znamená radující se nebo slavící radost. Tak všem nositelům tohoto jména blahopřejeme. Na Proglasu pokračujeme odpoledním hudebním proudem. Čekají nás zprávy v 15 hodin Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny folklorní okénko. Bude to díl věnovaný Jiřímu Plockovi a lidové písni. Pořad pro vás připravila Helena Bretfeldová. V 17 hodin opět přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a potom už vás s kolegyní Alenou Rubášovou přivítáme v rozhlasovém městečku. Teď nám bude zpívat Igor Orozovič, Holubí muž.
1: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

holubý muž s kohoutím chvostem je trochu zvláštní, ale vy co jste, holubý muž, růžové brýle, nosil je rád do této chvíle. Přišel se ptát otázky prosté, slyšené, už slyšené, poslouchané.

vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimůžte oči, vnímejte auru, zjevil

ale vy, co jste? Člověče, tvore, šelmo a klíště, nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej.

0: Papež Lev XIV. Při dnešní generální audienci pro vatikánské poutníky pokračoval v sérii katechezí o dokumentu druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium. Tentokrát se věnoval 7. kapitole, která nese název Eschatologický ráz putující církve a její spojení s církví nebeskou.
1: Církev je oblečena v toto poslání, abychom hlásali jasnými slovy a odmítali všechno to, co umrtvuje život a brání jeho rozvoji. A církev vždycky jedná ve prospěch chudých, vykořisťovaných, obětí násilí a války a ve prospěch všech těch, kteří trpí na těle nebo na duši. Znamení a svátostí království církev je boží lid, který putuje po této zemi a právě od svého posledního příslibu vnímá a interpretuje v základě evangelia dynamizmy dějin, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy a skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a také zvěstuje jeho království spravedlnosti, lásky a pokoje. Církev tedy nehlásá sebe samu, ale naopak v ní všechno musí odkazovat na spásu v Kristu. V této perspektivě církev je povolána, aby uznávala pokorně lidskou křehkost a pomíjivost vlastních institucí, které, i když jsou ve službě Božího království, nesou pomíjivý rozměr tohoto světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Přesně naopak, tyto instituce žijí v dějinách a v čase, jsou povolány k trvalému obrácení, k obnově forem a k reformě struktur, k trvalému znovuplození ve vztazích takovým způsobem, aby skutečně odpovídali jejímu poslání.
0: Řekl při katechezi svatý otec. V závěru poutníky upozornil na dnešní památku Dominika Savia.
1: Církev si dnes připomíná svatého Dominika Savia, jeden z prvních plodů svatosti, který byl utvořen Boží milosti ve škole svatého Dona Boska. Jeho příklad přinutí k Pánu za všech okolností, ať pomáhá každému z vás, abyste velkoryse odpovídali na touhu po dobru, kterou vám Duch Svatý dává.
0: Tlumočil papežova slova pro televizi Noé Páter Petr Smolek.

0: Pro oblastní charitu ve Studénce zazní benefiční koncert s názvem Tóny pro Jáchyma. Uskuteční se dnes od 19 hodin v místním dělnickém domě.
1: Budou účinkovat Petr Bende, tamburářský soubor Brač a dětský pěvecký sbor Muzikále. Výtěžek z koncertu použijeme do vybavení nově otevřeného domu svatého Jáchyma, který přivítá své první klienty 1.6. Moc se těšíme na vaši návštěvu a děkujeme za podporu.
0: Upřesnila ředitelka Charity Studénka Jarmila Pomykálková. V novém domě svatého Jáchyma připravují také dny otevřených dveří, a to mezi 12. a 14. květnem.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.
1: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
2: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.
3: Blíží se nám 15. hodina a to přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Z půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: 15 hodin posloucháte odpolední Plus, kterým vás dnes provází Štěpánka Martanová.
4: Český rozhlas Plus.
5: A na jaká témata se zaměříme v následující půl hodině? Skoro 93 milionů lidí v Evropské unii je ohroženo chudobou a podle unijní exekutivy by se situace mohla ještě zhoršit. Proč? Senátoři rozhodli o přerozdělení téměř 8 miliard korun VZP menším zaměstnaneckým pojišťovnám. I přes výhrady změna prošla rychle. Co přerozdělení peněz přinese? Kreml loni prudce posílil protileteckou obranu Moskvy. Vyplývá to ze satelitních snímků. Je ochrana účinná proti ukrajinským dronům? I to se dozvíte. Teď už jsou na řadě zprávy, které dnes připravuje Martin Matějka.
6: Ceny ropy aktuálně prudce klesají. Severomorská ropa Brent se stoupila pod $102 za barel. Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na sociální síť True Social napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě plující Hormuzským průlivem. A tím se podle něj zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou dohodu. Poslanci by se měli dnes večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila. A to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
7: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
6: K rozpravě se přihlásili 30 poslanců, převážně z opozice. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvíc za 44 Kč 52 haléřů, to je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 Kč 60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Pokutu skoro 39 milionů korun dostal od antimonopolního úřadu distributor elektroniky HP Tronic Zlín. Firma podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2012 dlouhodobě určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. A podle mluvčího úřadu Martina Švandy tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za nižší ceny.
8: Společnost HP Tronic také kontrolovala, zda odběratelé dodržují ceny, které stanovila, a pokud prodávali zboží levněji, pak je vyzývala k navýšení ceny na tu stanovenou úroveň. V případě, že ceny nadále nedodržovali, tak reálně proti nim uplatňovala nejrůznější sankce.
6: Společnost HP Tronic Zlín s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinu bude moct veto Senátu přehlasovat. Policie v Německu od rána prohledává byty mladých pravicových radikálů. Razie se soustředí na 36 údajných lídrů organizací Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Kriminalisté mají podezření na zločinné spolčování.
9: Policie prohledává asi 50 objektů ve 12 spolkových zemích Německa. Nejmladšímu podezřelému je 16 let a taky další jsou mladiství nebo mladí dospělí. Obě organizace patří k teenagerským skupinám, které se začaly v Německu formovat asi před 2 lety a jsou velmi aktivní online. Jejich stoupenci ale mají na svědomí taky fyzické útoky, například na účastníky pochodů sexuálních menšin nebo na politické odpůrce. Od března je v Hamburku soud s několika mladými muži, kteří se taky organizovali na internetu a jsou podezřelí, že se pak pokusili zapálit například ubytovnu pro uprchlíky. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Polská prokuratura vyšetřuje úterní nehodu hasicího letounu na jihovýchodě země. Zemřel při ní 65-letý pilot. Stalo se to při boji s rozsáhlým lesním požárem nedaleko města Biogoraj. A podle polského deníku Gazeta Wyborcza šlo o zkušeného pilota. Neměl ale velkou praxi s provozem modelu letadla Dromedar, které řídil. Vyšetřování nehody komplikuje požár, který se stále nepodařilo uhasit. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Za funkci obecního a zároveň krajského zastupitele budou politici i dál dostávat nižší odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení změny zákona. Od ledna má zastupitel nárok na 100% jedné odměny, z druhé dostává 40%. Podle ústavního soudu tím stát nezasáhl do práv politiků.
10: Respektuje ústavní soud a každopádně dělá se překážka zastupitelům nebo zástupcům města obcí v tom, aby vlastně třeba kandidovali do krajů, a to si myslím, že je špatně.
11: Upozorňuje senátor Petr Štěpánek z Hnutí STAN, který si přišel poslechnout vyhlášení rozhodnutí. Ústavní soudce Martin Smolek připomíná důvod snížení jedné z odměn.
12: Ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků, která se nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu.
11: Současná vláda připravuje svou vlastní úpravu odměňování politiků při kumulování funkcí. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Jako svědka rozvratu lidskosti připomíná nová výstava památníku národního písemnictví spisovatele Arnošta Lustiga. A letos uplyne 100 let od jeho narození. Jednotlivé panely se zaměřují hlavně na vztah literatury a filmu.
13: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová.
14: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
13: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem.
14: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Rosice z kilometru 176 počítejte s kolonou kamionů. Osobní auta jedou více pomalu na průjezdu Brnem. Do omezení na kilometr 196 je to osobními auty na 45 minut. Na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 místem nehody v protisměru na 18. kilometr, zpoždění asi 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 také počítejte s kolonou na 79. kilometru jsou silničáři. Uzavřený je pravý pruh a zdržíte se 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přeháňky a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jako bych uzamkl volnosti zámek. Svázán se cítil v zimě i v horku. Strom jde za

byl, přeprali starosti, dospělý řeči. S úlevou opouštím, jak jsem teď žil, cítím to, přijímám, nechci žít v křeči. A proto představy posílám daleko do nebe, minulost nechávám za sebou stát.

0: Rokycany na Plzeňsku si v pátek připomenou 81 let od konce druhé světové války. V dopoledních hodinách proběhne série vzpomínkových aktů u významných pietních míst ve městě. Hlavní program naváže od 13 hodin v muzeu na demarkační linii. Více o něm Proglasu sdělila mluvčí města Rokycany Andrea Moravcová.
1: Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Následně vás vtáhne do dobové atmosféry módní přehlídka předválečného oblečení doplněná tanečním vystoupením skupiny Clock Ladies a defilé armád druhé světové války. Vrchol odpoledne bude patřit bojové ukázce demarkační linie 1945 za účasti repliky letadla Mustang, kde se představí více než 12 kusů pásové a kolové techniky a 100 členů klubu vojenské historie. Program zakončí tradiční ukázka jízdních vlastností kolové a pásové techniky v terénu.

0: Poutní sezónu zahájí v pátek v kostele svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé poblíž Olomouce. Během mše svaté se do chrámu vrátí dva kusy původního vybavení, informoval Proglas správce poutního místa Aleš Tománek.
1: Je to již po třetí tradiční zahájení poutní sezóny. Letos se bude slavnostní mše svatá konat ve 3 hodiny. Odpoledne bude ji celebrovat pomocný olomoucký biskup páter Antonín Basler. U příležitosti této bohoslužby se na své místo zpátky vrátí dvě kamenné kropenky z konce 17. století z roku 1687, kdy je vytesal italský sochař Andreas Alio. Kropenky byly odvezeny v době devastace kostela v 50. letech do Přerova do kostela svatého Vavřince a došlo k domluvě a my jsme za ní velmi rádi, kdy se kropenky vrátí zpět na své místo, tedy do poutního chrámu ve Staré Vodě u Libavé.

problémy, starosti a strachy, životní nejistoty a pády dolů, co bolí tíhu všední dní a křivdy celoživotní. Pojď jedej, pusto po vodě.

proti probuzení a pohlazení a sílu k životu, jak v zrcadle v ní.

0: Svatofloriánskou mši svatou pro hasiče a jejich rodiny pořádají tuto sobotu v kostele ve Vranově nad Dyjí. Podrobnosti za pořadatelé z místního Fatimu doplní Táňa Dohnalová.
1: Svatý Florián je patronem hasičů. Je vzorem ve své odvaze, nasazení a ochotě pomoci těm, kteří jsou v nesnázích, a to i za cenu vlastního rizika. Právě takoví jsou i naši hasiči. Nemálo času věnují přípravě, a když pak vyjíždějí bojovat o záchranu majetku a někdy i dokonce životů, bývá to někdy spojeno i s nemalým rizikem. A právě při této každoroční svatofloriánské mši svaté se hasiči scházejí a společně se modlíváme za požehnání. Pro jejich dílo, pro ně samotné i pro jejich blízké. Po mši svaté ještě bývá uctěn svatý Florián, jehož znázornění máme ve Vranově na čestném místě. Samozřejmě nechybí ani následné pohoštění a přátelské setkání. Jistě mají hasičskou mši svatou i jinde, ale ta vranovská má své kouzlo. Právě proto, že se stala již jakousi novodobou záležitostí. A není záležitostí jen několika jednotlivců, ale hasičů místních i z celého okolí.
0: Uzavírá Táňa Dohnalová ze společenství Fatim Vranov nad Dyjí.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 15 hodin a 32 minut, středa 6. května 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku jednoho z patronů Moravy, kněze a mučedníka z jara 1620 svatého Jana Sarkandra. Salesiánská řeholní rodina slaví svátek svatého Dominika Sávia, žáka svatého Dona Boska a zakladatele společnosti Neposkvrněné. Zemřel ve věku 14 let roku 1857. 170 let uplynulo od narození amerického polárníka, považovaného za objevitele severního pólu, admirála Roberta Edwina Pearyho. Stejně tak od narození zakladatele psychoanalýzy, rakouského psychologa a psychiatra židovského původu Sigmunda Freuda. Před 75 lety Rádio Svobodná Evropa zahájilo pravidelné vysílání českých a slovenských bohoslužeb z kostela svatého Štěpána v Mnichově. Právě před čtvrtstoletím Jan Pavel II. Jako první papež v dějinách navštívil islámskou svatyni, umajovskou mešitu v syrském Damašku. Před 20 lety zemřel legendární válečný pilot generálmajor František Peřina, hrdina leteckých bojů o Francii a Anglii, přezdívaný generál Nebe. Šedesátiny dnes slaví páter Pavel Opatřil, farář ve farnosti Třebíč Zámek a duchovní rádce skautů v brněnské diecézi. 71. narozeniny má generální představená kongregace dcer Panny Marie Pomocnice, italská salesiánka matka Chiara Cazzuola. 77 let se dožívá britský architekt John Pawson, spolutvůrce podoby novodvorského kláštera Matky Boží. 80. má divadelní a literární kritik, publicista a pedagog Vladimír Just. A svátek má Radoslav. Slovanské jméno znamená radující se nebo slavící radost. Tak všem Radoslavům k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu stále pokračujeme odpoledním hudebním proudem. V 16 hodin vysíláme folklorní okénko. Bude to druhý díl věnovaný Jiřímu Plockovi a lidové písni. Tento pořad pro vás připravila hudební redaktorka Helena Bretfeldová. V 17 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a krátce po nich v 17 hodin a 10 minut vysíláme rozhlasové městečko, soutěžní pořad na rádiu Proglas. Tam vás dnes přivítáme s kolegyní Alenou Rubášovou. Teď už Fleret a s Bohem Galánečko.

0: Tuto sobotu pořádá humanitární organizace ADRA benefiční koncert. V prostorách sboru církve adventistů 7. dne v Praze Smíchově vystoupí sbor Maranatha Gospel Choir. Pokračuje vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu v ADRE Vít Hněvkovský.
1: Lidé si budou moci naladit tento koncert na webových stránkách adra.cz/koncert pro ADRU. A nebo přijít si užít ten zážitek přímo na Smíchov, což doporučuji, protože samozřejmě na místě to bude určitě mnohem lepší a člověk si to lépe užije. Zážitek bude určitě nějakým duchovním přesahem, protože Maranatha Gospel Choir je navázaný vlastně na církev. Nicméně přijít může určitě i člověk nevěřící, protože ten hudební zážitek bude určitě skvělý.
0: Vstup na koncert je zdarma, avšak v průběhu večera bude možné přispět dobrovolným darem, který pomůže zachovat a rozvíjet projekty organizace ADRA.
1: Většina těch zdrojů půjde na pomoc v zahraničí, protože právě na tu zahraniční pomoc se dostává teďko méně financí, tak je to především tam, ale zároveň bude i část alokovaná na domácí podporu, protože ADRA pomáhá dlouhodobě osamělým seniorům zde v Česku, ale jsou to i handicapovaní nebo znevýhodnění děti, takže ta pomoc půjde takhle. Nicméně ohledně toho zahraničí, tak my máme dlouhodobé projekty v Peru a Ekvádoru a také pomáháme už vlastně 5. rokem na Ukrajině, kde probíhá válka. To jsou takový hlavní centra té naší pomoci.
0: Dodal za humanitární organizaci ADRA Vít Hněvkovský.

0: Českobudějovické výstaviště se od 14. do 17. května opět stane rájem kutilů a zahrádkářů při 33. ročníku výstavy Hobby. Návštěvníci se současně mohou užít také národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Tématem 4. ročníku je cestování za jídlem. Obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna přiblížil.
1: Téma cestování navazuje samozřejmě i do tradiční výstavy Hobby, a to především formou expozice karavanů, obytných vozů a příslušenství a vestaveb pro cestování, tak i samozřejmě odborným poradenstvím pro potenciální cestovatele, a také do tohoto tématu patří například letní kino, které bude po celé 4 dny promítat zajímavé cestovatelské filmy.
0: Na výstavě Hobby, kterou každoročně navštíví na 40 tisíc lidí, nebude chybět pestrá nabídka sazenic, okrasných stromků, zahradní techniky a nábytku včetně dekorací. Výstava se také zaměřuje na ekologii a soběstačnost, což přiblíží expozice úsporného vytápění, fotovoltaiky a modulárních domků.

0: Nově vybudovanému hospici pro Hradecko ve Stěžerách u Hradce Králové včera slavnostně požehnal biskup Jan Vokál. Zařízení vzniklo díky spolupráci církve, veřejných institucí i dárců. Ve svém úvodním projevu k tomu ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek řekl.
1: My si uvědomujeme, že vlastně jako sen se stal skutečností. Je to takový zázrak, můžu říct i sám za sebe, po těch 9 letech usilovného boje, vytváření, jako jestli vůbec ten hospic vznikne nebo nevznikne. Člověk někdy upadal do takové beznaděje, ale jsem strašně rád, že i po těch 9 letech se našlo spoustu krásných a úžasných lidí. A vlastně většina z vás, kteří tady stojí, jsou takovým důkazem toho, že když se lidi dají dohromady a pomůžou tomu, že tak krásné dílo vznikne. Není to jen krásná architektonická budova, ale je to i krásné prostředí a věřím, že to bude krásné místo pro doprovázení lidí na konci jejich života. A my, jak si to často neuvědomujeme, jsme velmi bohatá společnost a myslím si, že si zasloužíme všichni, aby i ten odchod ze života byl velmi důstojný. Aby byl v prostředí, kdy se můžeme sklidnit, kdy můžeme se setkat s někým, s kým se setkat chceme, kdy můžeme požádat o odpuštění, kdy můžeme najít určité smíření, určitý směr, ukončení toho svého lidského života. A k tomu všemu myslím, že tohle místo by mělo sloužit. Takže chci říct, že to není jenom stavba, ale budou to i lidé, kteří tady budou pracovat, budou to i klienti, kteří tady budou přicházet, bude to vzájemné obdarovávání na konci života.
0: Oblastní charita uvede hospic do provozu v červnu. Klientům nabídne důstojné zázemí pro doprovázení nemocných a jejich blízkých v závěru života. Konkrétně bude k dispozici 12 lůžek pro paliativní hospicovou péči, 8 lůžek pro odlehčovací službu, ale i sociální a psychická podpora, poradenství či duchovní péče. Na zařízení se mohou zájemci podívat při dní otevřených dveří. Ten se koná příští úterý 12. května.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. A tentokrát nejenom hudby lidové. Jsme tady s dalším folklorním okénkem a budeme pokračovat v takové symbolické hudební poctě Jiřímu Plockovi. Druhý díl folklorního okénka Jiří Plocek a lidová píseň nám představí nejen Jirkovu produkci, kterou do jisté míry oživil, ačkoliv vydavatelství Gnosis už skončilo, tak také vlastně jeho transformace lidových motivů do repertoáru jak Tigrasu, tak pozdější hudecké úderky, respektive dua Šuranská Plocek. My si představíme především Tigras a potom také jeho návrat v podobě vydání Moravských hlasů. Jirka vlastně to, co vydával ve svém vydavatelství, tak zhrnul do sympatické publikace ve formátu CDčka nazvané Gnosis Brno 1995 až 2005. Malinko zavádějící je to desetiletí, protože to vydavatelství ve skutečnosti fungovalo let 11 a vydával v letech 1993 až 2004. Ten přesah má co dělat ještě s publicistikou, protože v té době začal také publikovat různé knihy. Sešlost u Nečasů byla Mezičasem a pak začal psát své hudební úvahy a začal pracovat na svém díle. On sám to zhrnuje právě již ve zmíněné publikaci takto. Jiří Plocek, vystudovaný biochemik, výzkumný pracovník, profesionální hudebník ve skupině Poutníci, výzkumný pracovník v Akademii věd České republiky, hudební vydavatel, rozhlasový redaktor, šéfredaktor družstevních kulturních novin. Od roku 2017 na volné noze jako publicista, příležitostný redaktor a hudebník, příležitostný vydavatel CD a spisovatel, například Zápisky potulného lidopisce 2020 Galen, Perspektiva, dlouhodobý projekt knižní monografie Píseň duše. Píseň duše už samozřejmě mimochodem vydal. My jsme začali ukázkou z CDčka Tigrasu Folklorní tvář, vydané roku 1993, ne ovšem u vydavatelství Gnosis, to bylo u jiného brněnského vydavatelství. Ta instrumentálka ovšem už napovídá, jakým způsobem tehdejší formace Tigrasu vypadala. Znalci vědí, anebo kdo neví, tak si může najít jeden ze starších Čajů do páté, kde jsme se věnovali Tigrasu. Ta první formace, kde se svým dlouhodobým spoluhráčem Petrem Surým, kontrabasistou, vytvořil první sestavu ještě s Lubošem Malinou a Katkou Mitteregrovou, po sobě CDčko nezanechala. Naopak folklorní tvář už zaznamenala sestavu, kdy Petra Surého a Jirku doplnili Martin Hrabáč mladší, Natálie Velšmídová a cymbalista Petr Pánek. V podání této sestavy si poslechneme následující dvě ukázky. Natálka Velšmídová nám zaspívá romskou lidovku Mosardy Mange a pak nám tehdejší sestava Tigrasu zahraje ještě Vlašiko C.

Tak tentokrát vás nebudu unavovat životopisnými daty Jiřího Plocka, na to si můžete poslechnout ten předchozí pořad v okolní okénku, kde jsme si o něm řekli víc. Budu jenom komentovat, co uslyšíme. Takže teď nás čeká další formace Tigrasu, kde už vlastně odešla Natálka Velšmídová, ačkoliv na té další ukázce ještě v té sestavě hostuje. Naopak sestavu doplnil Michal Zpěvák na tarogato, dále Stanko Paluch na housle a Michal Vavro na kytaru. Takže ukázka z alba Cestou na východ, Tigras v podobě z roku 1995.

V ukázkách z alba Cestou na východ, které nám zahrál Tigrás, se nám představila jako zpěvačka Natalka Velšmídová, jako zpěvák hostující Martin Hrbáč starší a pak solo Michala Zpěváka na Tarogato. Teď se nám představí zase o 3 roky mladší sestava Tigrasu, kde zůstali Petr a Jirka, opět Mišo Vavro a Stanko Paluch a zpěváckou partu doplnili Jitka Málková, také se svou sestrou Táňou na tom albu, Alice Holubová a v roztomilé dětské verzi písně Hlubočí, hlubočí se nám představí Markéta Plocková. Ať se vám dobře poslouchá.

Teď jsme si v několika ukázkách představili různé formace tigrasu, který bohužel na konci minulého tisíciletí skončil, ale Jiří se vrátil ještě ke své vydavatelské činnosti. My si porovnáme dva z jeho nejzajímavějších výběrů. Prvně to budou ukázky z alba Proměny v čase, které tvoří dvě alba, komparující neboli představující dva výběry, jeden z druhé poloviny 20. století, kdy našel nějaké archivní nahrávky. Tam se nám představí Zdeněk Kašpar v nahrávce z roku 57, Důbrava z Valašských klobouk z roku 1961. A na druhém albu to byly vlastně soudobé nahrávky z konce 20. století. Dvojalbum Proměny čase vyšlo v roce 2001. Takže si užijte, Jirku, výběr. Já zahraje, zahraje.

Poslechli jsme si několik ukázek zpěváckých soulistů a souborů z alba Proměny v čase, které vyšly jako jedno z posledních folklorních alb ve vydavatelství Gnosis Jiřího Plocka. Jirka, ačkoliv už vlastně činnost Gnosis ukončil, tak se jako vydavatel vrátil v letech 2017 a 2019 projektem Moravské hlasy, kde zachytil na prvním jmenovaném albu Moravské hlasy z Jižní Moravy a na dvojice z Východní Moravy. Takže my si nejprve poslechneme Moravské hlasy 1, kde se nám postupně představí kuželovské zpěvulky, Pavel Mučka a jeho dcera Anička a dívčí trio z Podluží, tedy Jana Otáhlová, Eva Skorčíková a Anna Herková. Ať se vám líbí.

Poslouchali jste Folklorní okénko, druhý díl symbolicky věnovaný Jiřímu Plockovi jako podsta jeho vydavatelské i umělecké činnosti. Takže jsme slyšeli podobu Tigrasu a také ukázky z jeho posledních vydavatelských počinů, kterým jsou Moravské hlasy. Je tu pochopitelně vyhlídka v tom, že bude ještě ve výběru pokračovat. Na závěr jsme si nechali ženský zboreček Nivnička, ženský zbor Netáta, který založila Vlasta Gricová a který stále ještě pokračuje. Album je ve vývinu, takže doufám, že vám ho časem představíme. A na závěr uslyšíme krásný chlapský hlas Stanislava Gabriela. To je z dnešního Folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Tomáš Hlávka. Těšíme se na slyšenou příští týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Opozice zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Nejvyšší přípustné ceny benzínu zítra vzrostou, u nafty naopak klesnou. A vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko dál útočí. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele upravující sestavování veřejných rozpočtů a poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení, finálně hlasovat o zákonech, ale můžou zákonodárci podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si připravili dlouhé projevy, aby nebyl pořad schůze schválený před 14 hodinou. Ministryně financí Alena Ševerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
5: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
4: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi na příští týden. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44,52 haléřů. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44,60 haléřů. Vládní opatření proti prudkému zdražování hmot budou pokračovat i v květnu. Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje, platit začalo o půlnoci. Ruská armáda ale po celý den útočí na stovky cílů na Ukrajině. Například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že nedodržují příměří a zaútočili na Krym.
6: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Iránu bombardováním. Stalo by se tak, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu, která by vedla k otevření Hormuzského průlivu. Trump to napsal v příspěvku na své síti True Social a podle šéfa Bílého domu vedou Spojené státy s Iránem velmi pokročilá jednání. Trump kvůli tomu pozastavil i projekt Svoboda. Díky němu začaly v pondělí Hormuzským průlivem s americkým doprovodem proplouvat některé uvízlé lodě. Podle agentury Reuters teď Spojené státy čekají na íránskou odpověď na návrh. návrh na ukončení války. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh řádově o stovky korun měsíčně zamítli senátoři. Argumentovali třeba možnými výpadky příjmu důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i právě pro živnostníky.
7: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
4: Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy musí převést všechna zvířata do náhradních prostor. Vyzval ho k tomu městský úřad v Černošicích, který případ řeší. Z parku několikrát utekly pumy a loni tam policie zastřelila lva, který zranil ošetřovatele. Veterináři tam při kontrole zjistili třeba porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.
8: Jsme spolu zatím ve shodě a zařízení pro ty zvířata vzniká.
9: Říká majitel dnes už zavřeného zooparku Tomáš Machač. Kolik je na místě ještě zvířat neprozradil?
8: Já na to nechci odpovídat.
9: Případem se zabývá vedoucí oddělení ochrany přírody na městském úřadě Černošice Zdeněk Vyskočil.
10: Tak my se snažíme spíš, aby pan Machač veškerý ty zvířata, který tam nelegálně má, tak aby nějakým způsobem prostě byly legálně odstraněny.
9: Za chov bez patřičných povolení hrozí Tomášovi Machačovi pokud v řádech 10 000 korun. Ze Zvole Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: V Praze v Brněnské na výjezdu z Prahy se u sjezdu na Šéberov srazila 3 auta, odjela sanitka i hasiči, blokovaný je už pouze levý pruh. Jede se tedy pravým a prostředním, kolona je ovšem dlouhá, začíná už v ulici 5. května za sjezdem na Brumlovku a je asi na 40 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za dálnicí D6 počítejte s kolonou, začíná na 24. kilometru, k Ořechu je to na 30 minut, na D5 je kvůli tomu kolona z 6. kilometru. Dobře dojeďte. A zítra čekejte většinou oblačno a teploty až 20 stupňů. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Nasedáme na kolo a běžíme směr rozhlasové městečko. Tak máme středu 17 hodin a 10 minut a to znamená jediné, že se těšíme na vaše telefonáty. My tady máme trošičku problém, pískají nám mikrofony, tak se omlouváme, jestli to moc vyrušilo ve vysílání. Tak věříme, že teď už je to v pořádku. Tak jo, tak vás dneska od mikrofonu zdraví Naty.
1: A Alča, a já rovnou připomenu naše číslo 739 850 345. My vás budeme očekávat u našich mikrofonů, můžete se dovolat do našeho městečka a zvolit si, kam s námi zajdete a my vám položíme nějakou zvídavou otázku.
0: Těch míst je celá řada, například to může být škola, základní umělecká škola, knihovna, autoškola, veterina, krejčovství a nebo třeba park, kde máme kout řečníků.
1: Tak a my rovnou připomeneme. Dnešní téma je rozmary počasí. Můžete si rozmyslet a můžete samozřejmě zavítat i na méně tradiční místa, jako je Sopka, tam jsme dlouho nebyli. Můžete jít i na hrad nebo na úřad práce či do jeskyně, takže všude tam vás čekáme.
0: Kromě toho nám bude vyhrávat DJ Cvoček. Ten je připravený, má tady spoustu písniček, takže pokud poznáte některou z nich, nebo třeba jméno interpreta, tak můžete také zavolat a být zařazeni do slosování. A co se týče toho slosování, tam...
1: Nebylo by to rozhlasové městečko, kdybychom neměli pro vás nachystané nějaké pěkné ceny. Takže pokud byste se umístili dnes na třetím místě, byli jste vylosováni, tak na vás čeká zázvůrkový čaj od Charity Česká republika.
0: Na druhém místě máme takový balíček od Orla, je tam zápisník s propiskou a taková brožurka o poutních turistických místech, takže takové tipy na výlet teďka na jaro, je to naprosto ideální.
1: Tak a hlavní cenou je komiks Bula a Drbola Nepřemožení. Jedná se o komiks, který vydalo nakladatelství Cesta ve spolupráci s biskupstvím Brněnským.
0: Opět ho tady nabízíme a bude to tak ještě určitě víckrát do té slavnosti blahořečení, takže se můžete těšit a třeba to na vás dneska vyjde. A než ještě vám dáme prostor, abyste mohli volat, tak pustíme... nebo poprosíme DJ Cvočka, aby nám pustil první písničku a mezi tím se pokusíme spojit s naším sportovním komentátorem Mišákem.

0: Tak a nám se povedlo spojit s Mišákem, takže mu předáváme slovo. Ahoj, Milane.
1: Ahoj. Tak já dám dnes přednost ženám, nebo možná bych řekl, mohl říct také dívkám, slečnám, protože dnes začalo mistrovství světa hráček do 19 let ve florbale, které se koná v Itálii. Češky už dnes dopoledne porazili Dánsko vysoko 23-0. Zítra zase od 10 hodin hrají proti Slovensku a nejtěžší zápas je pak bude čekat v pátek od 16 hodin proti Švýcarsku. Proti Slovensku vysílá ČT Sport a proti Švýcarsku pak můžete sledovat na ČT Sport Plus. Hokejoví reprezentanti se pomalu chystají na mistrovství světa, ale přece jen je bude čekat ještě jeden podnik, konkrétně švédské hokejové hry. Ve čtvrtek, to znamená zítra, budou hrát proti domácím Švédům od 19 hodin, tedy od 7 večer. No a potom v sobotu a v neděli postupně proti Finsku a Švýcarsku. Vždy v poledne našeho času. Samozřejmě vše také na ČT Sport. Příznivci cyklistiky se určitě těší na to, jak v sobotu odstartuje slavný cyklistický etapový závod Giro d'Italia. Úterý pak zase v německém Mnichově začne mistrovství světa taekwondo. V první fotbalové lize se odehraje poslední derby pražských S v tomto ročníku, a to v sobotu v 19 hodin na stadionu Slavie Praha, kam přijede Sparta. Pokud se Šívaní vyhrají, tak už se stanou mistrem. No a ve druhé lize tam pozvu na souboj o baráž, dalo by se říci. Hrát se bude v pondělí od 17 hodin, kdy přivítá Opava Artis Brno, a to před kamerami ČT Sport.
0: Milana, tak moc děkujeme za super pozvánky na sportovní pořady, nejenom v televizi. A chtěla bych se tě zeptat, jak si užíváš to počasí, které se nám teď tak hezké udělalo?
1: No, já se přiznám, že já moc radost z vedra nemám, takže já jsem rád, že je tak zhruba maximálně do těch 20 stupňů, od těch 15 do 20 stupňů. Tak to je pro mě ideál.
0: Aha, takže tyhle ty teploty už tě moc netěší teda.
1: Ne, to já nemám rád. Já potřebuju přežít léto zase.
0: Tak budeme doufat, že ho přežiješ ve zdraví a že se zase za chviličku přihlásíš i vlastně odsud z Proglasu a zase tě uslyšíme jako moderátora na našich vlnách. Moc se na to těšíme.
1: Budu se moc těšit už pátek.
2: Těšíme se a děkujeme za tvůj příspěvek. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rádo se stalo, ahoj.
2: Tak to byl Mišák, sportovní komentátor rozhlasového městečka. A my už teď dáváme prostor vám. Můžete zavolat na číslo 739 850 345.
0: Tak, jak víte, ano, už je to tady. Tak. Ahoj, tady je rozhlasové městečko. Naty s Alčou.
3: Ahoj, Zdendo Sokolova.
2: Ahoj, Zdendo. Tak jak se máš?
3: Jo, tak dobře, s městečkem je fajn, počasí se taky udělalo pěkné. Mm-hmm. Až teda na včejší, kdy tady byla bouřka večer na Sokolovsku. Mm-hmm.
0: Takže tobě teploty vyhovují?
3: No, vyhovují, jako já týden, jo, když jsem ještě chodil na základku, jsem v létě zemá na studio, takže toho jako nebylo na to nejlepší. Mm-hmm.
0: Taky se mi stalo, že jsem jednou v létě rodila s nějakou angínou, takže i to se může stát.
2: Tak? Mm-hmm.
0: Takže dávejte na sebe pozor, milí posluchači, neustále. Mm-hmm. A Zdendo, kam se vypravíme?
3: No, já myslel, že bych šel na písničku, ale ne, ať si zasoutěžíme. Jinak zdravím Štěpána a omlouvám se, jestli na to chtěl jít, protože vím, že si to občas beje, ale půjdeme na češtinu do školy.
2: Dobře.
0: Dobrá, takže čeština. Máme tady mluvnici. A zadáním je použít slovo hlava ve dvou až třech různých větách tak, aby byl patrný odlišný význam tohoto mnohoznačného slova. Takže slovo hlava je mnohoznačné. Zkus vymyslet nějaké věty, kde bude hlava použito v různých významech.

0: posluchače chytá hlava? Třeba?
1: Třeba? Proč ne? Může to být jakoby v nějakém úsloví určitě. Mm-hmm. Mm-hmm, dobře. A možná ještě úplně takový ten nejzákladnější mm-hmm. význam?
0: Hlava je část lidského těla.
1: Třeba.
0: No, tak takové, jo. Ne?
2: Já myslím, Zdendo, že jsme spokojené.
1: Určitě, určitě. Já tady mám teda ještě podotázku, jestli bys byl schopen vymyslet nějaké jiné podstatné jméno, které je také mnohoznačné. To znamená, má nějaký původní význam a potom nějaký ten přenesený, jak si třeba říkal, hlava rodiny nebo hlava státu. Tak jestli nějaké takové podobné jméno tě napadá?
0: Mně napadá podstatné jméno jazyk třeba, že jo? Jazyk jako řeč, orgán v ústech a část u boty.
1: Perfektní. Tak.
2: Tak jo, Zdendo, češtinu ovládáš perfektně.
1: Zvládl jsi to.
2: Takže my tě zařazujeme do slosování o ceny a jsme rádi, že jsme tě slyšeli. Měj se pěkně a těšíme se zase příště. Ahoj.
0: Taky ahoj.
2: Tak to byl náš dnešní první posluchač Zdenda a vy můžete také volat na číslo 739 850 345.
1: A zasoutěžit si o jednu z pěkných cen. Máme tady pro vás čajík, máme tady zápisníček a tušku od Orla a máme pro vás také hlavní cenu a to je komiks Bula a Drbola Nepřemožení. A je tady s námi už ve vysílání další posluchač.
2: Ahoj, tady městečko.
3: Slucháč. Počkejte.
4: Ahoj, tady městečko.
3: Ahoj, tady Jana. Ale...
2: Ahoj, Janí. Ahoj. Tak slumíš si prosím trošku to rádio?
3: No, já zkusím. Už jsem měla dlouho úřad práce.
2: Mm-hmm. Dobře, jdeme tam.
3: Dlouho jsem už neměla. Mhm.
2: Dobře, jsme na úřadu práce, Jani, a tvým úkolem bude obstarat si pomůcku k výkonu tvého nově předěleného zaměstnání. Máš na to celkem jednu minutu. No a to nově předělené zaměstnání je programátor.
3: Programátor? Ojej, to nebudu vědět, co... Ani nevím, co to je v mým 70 letech. To vzdávám.
2: Úplně třeba jednoduše na to jde. Nemusí to být nic jako specifického, ale něco takového.
3: Programátor, to tak asi jedině jaký tablet nebo počítač nebo co, nebo já nevím.
2: Mm-hmm. Ano, ano. A nebo teoreticky i něco.
3: Nemám,
2: u sebe.
3: Ne.
1: Ale
3: nevím, co by mohlo.
1: Myslím, že to Jani říkáš správně, ten počítač by se rozhodně hodil, máš ho tam někde u sebe?
3: Ne, to nemám, to mají nahoře, ale tam se teď nedostanu vůbec, já vůbec neschodeš. Ne, to nevádí, nic.
1: Přesně
3: nevím,
1: tak.
3: Co by ještě jiného. To myslíte ještě co jiného, ale už to je jako... Prohráne, to nevadí. Tak co by jiného ještě jsem tak mohla najít?
1: No, vlastně nás až tolik nenapadá. Mě právě napadal nějaký notebook nebo...
2: Nebo nějaké příslušenství, aha, k tomu třeba nějaká flaška nebo něco takového.
1: Tak, ano.
2: No, uznáváme, že to je trošku složitější.
1: Je to specifické.
3: Nemůžu podat vysávat, nebo byť byl smyslocovaný.
2: To nevadí, ani tak jsme se aspoň trošičku pobavili.
1: Ano. A zasoutěžila
3: jsi. Zdravím vás, zdravím všechny, posluchače vás, všechny.
1: Děkujeme, také zdravíme. Jani, a možná se my můžeme zeptat, jestli tobě svědčí ty teploty, které teď máme, takové krásné, třeba okolo 25 stupňů Celsia.
3: Jako cože?
1: Počasí, jestli se ti líbí počasí, které teď vládne v České republice.
3: Jo, no ale mohlo popršet.
1: Snad se to už od západu blíží.
3: Pěkné počasí je, líbí se mi, ale popršení by neškodilo.
1: Ano, určitě. Je to tak, i vlastně ve včerejším růženci jsme se modlili s některými posluchači za déšť.
3: Mohlo by celý den pršet pěkně, tak pěkně mírně.
2: Tak uvidíme, třeba bude.
1: No.

0: No, děkujeme. Uvidíme, no, všechno.
1: Děkujeme za zavolání, Janě, měj se moc hezky. Jo. Ahoj.
0: Já vás slyším. Ráda vás slyším, moc ráda. A zdravím posluchače všechny.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak to byla další posluchačka.
1: Naše věrná posluchačka, musíme říct.
2: A tak. Linka je teď už volná, můžete to využít a zavolat nám na číslo 739 850 345.
1: Tak zveme vás na různá místa a už je tady další náš posluchač. Haló, haló, tady je rozhlasové městečko. Kdo pak je tam?
3: Mňau, mňau, mňau, mňau.
2: Tak zdravíme do Zlína. Ahoj, Davide.
1: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Zdravím, zdravím nejkrásnější kočičí veličenstvo na světě. A nejhodnější a nejlepší, co se týče městečka, ranního vysílání a no, prostě nevím, co říct víc.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme za komplimenty a Davide, kam se vypravíme?
3: No, tak já jsem tak přemýšlel, nevím teda, ještě se v kulturu, jo, tam byla ta vlastně to počasí, takže...
1: Rozmary počasí.
3: Rozmary počasí.
1: Uh-huh. Ptáme se vás taky na to v těch doplňkových otázkách, ale můžeme vyzkoušet, nebo ty můžeš vyzkoušet i něco velice netradičního. Ty jsi takový věrný posluchač, tak nechce se ti zajít třeba do jeskyně? Napadá mě, nebo do krejčovství, do cestovní kanceláře a tak dál.
3: No já bych možná viděl i tu písničku, co hrála, teď mi napadlo, že tam hrála nějaká moje oblíbená pohádky teda.
1: Dobře, tak klidně může být, když nám řekneš, z jaké pohádky a po případě, jak se písnička jmenuje.
3: Ano, takže písnička se jmenuje jako Není nutno a je to z pohádky Tři veteráni, a je tam Bagrát, Cefáz a Bonifác a byl to Rudolf Rušinský, Petr Čepek a Josef Sommer.
1: No,
2: tak to bylo vyčerpávající.
1: Naprosto, naprosto.
2: Dobře.
3: Já si totiž pořád pouštím dokola. Já mám strašně já, to je moje oblíbená pohádka, teda jako vždycky na špatnou náladu, nebo když je mi smutno, tak prostě vždycky si ji pustím, no, takže to je.
2: Jo, je to krásná písnička. Ano, ano. Dobře, tak
3: jo, a ta písnička je úžasná, no, právě, to je úplně, no. Já jsem myslím, že si měla i telefon, jako vyzvaně si to, no, takovém tom starším, no, ten... Pak jsem si podíval druhý a už tam už to nemám, no, ale to se dá určitě někde, na ten vizuální cít to on dá určitě nějak, no.
2: Určitě, to má hned pak člověk lepší náladu.
3: Já vám ještě řeknu, teda já tady nejsem v klubu řečníku, jo, ale já mám jenom, já jsem dneska neukecený, ale jenom chci říct, že jste nás pěkně jste nás jako to, jako vymělkli. My došla taková výhra, taková asi zabalená, tam byly My nám se zdělali sliny s mamkou, říkám, je, to jsou ty medovníčky, to si dáme, jako jo. A říkám, jsme to rozbalovali pomalu, jo. Mamka si uvařila čaj, já jsem si uvařil kafe, jo. Otevřeli jsme ten balíček a tam byl červený hrníček v tom.
2: Ale jsi věděl, že já jsi vyhrál hrníček minule.
3: Jo, tak to já vůbec nevím, tak to já jsem právě už asi zapomněl, možná nebo něco, nebo nevím, protože přišlo, mamka to tam dal na stůl a říká, došla ti výhra, tak jsem to rozbalil a právě mi to nedošlo, taky právě. Já jsem schválně ještě mamku ještě jsem tak nalákal na to, takže jsme byli nachytaní, ale jako máte pravdu, no, vlastně vy jste říkali, no, že tam moc bude.
2: Byl tam hrníček v nabídce a ty jsi měl právě tu druhou výhru.
3: Ale je krásný, krásný červený a
1: je od Charity Česká republika, musíme to připomenout.
2: Mrzí, že tě to na první pohled trošku zklamalo.
3: No, hlavně od vás to bylo z lásky, no.
2: Kočičí
3: lásky, takže...
2: Ať ti dělá hrneček radost, možná si do něho vaříš teďka něco dobrého, nějaký čaj nebo kávu, tak ti přejeme pěkný večer a těšíme se
3: čokoládu.
2: Příště. Třeba čokoláda. Je
3: to dobrého si dám. Ahoj,
1: naslyšenou.
3: Jo, mějte se, mňau, mňau.
2: A já myslím, že je čas na DJ Cvočka.
1: Určitě.

0: Slečno, vy jste tak hezká. Moc vám to sluší. Jak to děláte?
1: Poslouchám rozhlasové městečko. A my jsme po písničce od DJ Tvočka zpátky a jsme připraveni na další telefonáty. Tak zvedáme telefon.
2: Tady je na další telefonáty.
1: Ahoj, tady je rozhlasové městečko.
3: Dobrý den, tady je Filoména.
1: Ahoj Filoménko, zdravíme tě.
4: Ahoj.
1: Tak co si dneska vybereš?
3: Asi školu.
1: Mhm. A můžu hádat? Bude to chemie?
3: Jo.
1: Jo, dobře.
4: Tak už cestujeme. Jsme na cestě do školy.
3: Jo.
4: Tak, Filomenko, dobře poslouchej.
3: Ano.
4: Jaká je chemická značka glukózy? Jaká je chemická značka glukózy?
3: Glukóza. Počkat. Glukóza.
4: Mm-hmm.
3: To je ten žebříčku.
4: Ano, mm-hmm. Ano, je to jednoduchý cukr, přesně tak. Hlavní zdroj energie pro všechny buňky, třeba v lidském těle.
3: Ano.
4: A my se ptáme na chemickou značku tohoto jednoduchého cukru. Dneska je to těžké. Tak, myslíš, že to dáme dohromady, nebo je to příliš těžká otázka?
3: Příliš těžká.
4: Tak my to prozradíme. Je to C6H12O6. Takže máme tam nějaký uhlík, nějaký vodík a nějaký kyslík. V glukóze. Byla to velmi těžká otázka.
1: Určitě nic.
4: Uznáváme
1: z toho,
4: ale... to, ale nic si z toho nebudeme dělat, že jo?
1: Přesně tak.
3: To je škoda.
1: Je to škoda, no je to opravdu těžká otázka teda. Ale...
3: Kdo to nedává?
4: Ale my se budeme těšit, že nám zavoláš, Filomenko, zase příště a že si vybereš nějakou otázku, která bude lehčí, snadnější.
3: Jo.
1: Jo, nic si z toho nedělej, jsi šikovná, že jsi zavolala a že jsi věděla, že je to ten jednoduchý cukr. To
4: určitě.
1: Je určitě, myslím, že to klidně stačí.
3: Jo.
4: Ano. Že spousta posluchačů by to nevěděla.
3: Ano.
1: Tak jo, Filomenko. A máš radost ty z počasí teďka, že se udělalo hezky? Chodíš ven?
3: Asi jo. Jo. No, je vedro.
1: Je vedro už? Ale je hezky sluníčko.
3: Ano.
1: Ano.
4: Jo, můžeme mít dobrou náladu. Určitě lepší, než kdyby celé dny byla mlha.
1: Je to tak.
4: Tak jo.
1: Tak jo, Filomenko, děkujeme za zavolání. Měj se hezky, těšíme se příště. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Nezkranou.
4: Tak, další naše věrná posluchačka, ale my určitě se těšíme i na vás, kteří nás jenom posloucháte a zatím jste se třeba nikdy neodhodlali zvednout sluchátko, tak klidně nám zavolejte, není se čeho bát v rozhlasovém městečku. Máme dalšího volajícího. Haló, haló, tady je Naty a Alča.
5: Ahoj, Štěpán.
1: Ahoj, Štěpáne.
4: Ahoj. Tak.
1: Tak máš vybráno?
5: Tak já bych chtěl... písnička, to je Neckářa Helena Vondráčková a jestli to nebylo název Už to vím, nebo něco takového.
4: Mm-hmm. Ano, ano, vlastně tak.
1: A vzpomenej si, je to jenom teda doplňková otázka, z jaké je pohádky?
5: Nebyla to Šíleně smutná princezna?
1: Byla,
4: jasně.
1: Dneska tady máme zatím pohádkové písničky od DJ Cvočka. Tak ano, jo, ano. Štěpáne. Paráda.
4: Je to tvoje oblíbená pohádka?
5: Je. Yeah.
4: Tak moje třeba taky, musím říct.
1: Moje taky.
4: Jasně. Tak, no a co ty a počasí, Štěpáne, co na to říkáš, na to oteplení?
5: No, já taky moc počasí tohle nemusím. Taky bych mohl menší počasí.
4: Aha, jasně, nižší teploty, jako náš sporták Milan Šoba. Mhm, jasně, chápeme
5: ano.
4: To.
5: A jestli můžu, jestli by se mohli Mišákovi říct, jestli to taky vidí tak, že ta fotbalová nadstavba by měla být zrušena a mělo by být jako už po základní části věděno, že kdo se stoupí a kdo má titul. Tak jestli to...
4: Uhum. Tak můžeme to vyřídit, ale já předpokládám, že Mišák poslouchá, takže může se k tomu třeba příště vyjádřit, co se týče fotbalu.
5: Uhum.
4: Jsi fanoušek velký?
5: Jsem.
4: Aha, a který je tvůj oblíbený klub? Komu držíš pěsti?
5: Teďka Jablonci.
4: Aha, jasně. Podle bydliště, samozřejmě. Tak jo, tak děkujeme, Štěpáne, a těšíme se zase příště, že zavoláš.
1: Měj se hezky, ahoj.
4: Ahoj.
5: Tak ahoj.
1: Tak to byl Štěpán z Liberce a vy můžete také zavolat na číslo 739 850 345. Těší se na vás Naty a Alča.
4: Tak, no a pořád na vás tady čekají pěkné ceny, jak už jsme říkali, tak máme tady pro vás zázvorový čaj.
1: Potom tady máme balíček od Orla, je tam zápisník s propiskou a taková brožurka se zajímavými poutními turistickými místy.
4: A jako hlavní cena na vás čeká komiks Nepřemožení o Bulovi a Drbolovi, kněžích, kteří vydrželi až do konce, bychom mohli říct. Vydrželi trýznění komunistického režimu. Vydalo nakladatelství Cesta ve spolupráci s biskupstvím brněnským. Tak a máme dalšího volajícího. Haló, tady je rozhlasové městečko.
6: Dobrý den, tady je Tereska Skanderová.
1: Ahoj. Ahoj, Teresko.
4: Rádi tě slyšíme.
1: Tak co si vybereš, taky. Co si vybereš ty dneska?
6: Já bych zkusila knihovnu.
1: Dobře, míříme do knihovny. Tak, máme tady dneska jednoduchou otázku a ptáme se, kdo napsal povídání o pejskovi a kočičce.
6: No, určitě to byl Čápek, ale teď si nejsem jistá. Karel Čápek? Jo?
4: Ajajaj.
1: Josef.
4: Byl to Josef. Tak zrovna, ale nevadí. Tak, bylo to jenom ten druhý z toho bratrského dua. Máš ráda obecně bratry Čapky nebo preferuješ třeba jednoho z nich, tvorbu jednoho z nich?
6: A tak oba psali hezky.
4: Dobře, tak jo. Teresko, předpokládám, že máš u sebe i bratříčka. Je tam někde?
6: Jo, je tady.
4: Chce si zasoutěžit?
6: Jo, můžu předat?
4: Já myslím, že ano.
1: Určitě, těšíme se. Tak děkujeme za zavolání. Měj se hezky.
4: Měj se hezky.
1: Ahoj.
6: Vy se mějte taky moc hezky a předávám.
1: Děkujeme.
7: Dobrý den.
1: Ahoj.
4: Tak Ondra?
7: Ne, Kuba.
4: Kuba, jejda, já mám s těmi jmény opravdu problém. No, omlouvám se, Kubo. Tak jo, tak kam by si s námi zašel v rozhlasovém městečku?
7: Sopku.
1: Sopku, dobře.
4: Dobrá, dáme Sopku. Ano. Tak, nachystáme. A v naší Sopce máme tedy vymýšlet slova na dané téma, než Sopka vybuchne a tento krát je to v cirkuse a začínáme teď.
7: Co jste
4: říkala? V cirkuse. Tak já říkám klev, dobře, já říkám klaun.
7: Lev.
4: Manéž.
7: Co
8: Kapusta.
4: Šapito.
8: Balenská.
4: Jej, to bylo hodně těsné. Jaké bylo to slovo, které si říkal, když sopka vybuchovala?
8: Karavan.
4: Karavan. Mm-hmm. Dobře. OK, mohli bychom to možná brát tak, že jsem měla být na řadě já. Jak bys to posoudila na ty?
1: Já bych to tak
4: uznáme. Uznala, dobře, tak jo, tak uznáme.
1: Tak tady se úplně nabízí otázka, jestli jsi byl někdy v cirkuse a jestli se ti obecně tady tenhle druh zábavy líbí.
8: Ne.
1: Nelíbí se ti cirkusy?
4: A nebo to znamená, že nebyl jsi v cirkuse, aha, jo. Mm-hmm. A zašel bys třeba někdy?
8: Asi ne.
4: Jo, někteří lidé namítají, že třeba jsou tam zvířata držená nesvobodně, no, v podmínkách, které nejsou úplně fajn pro ně, ale jiným se zase právě líbí, že vidí exotická zvířata a artisty a klauny. Mně se třeba moc líbil seriál Cirkus Humberto, ale to nevím, jestli jsi někdy viděl, Kubi.
8: Ne.
4: Tak můžeme možná doporučit. Mm-hmm. Na ty znáš Cirkus Humberto. Tak jo, je tam i moc krásná hudba. Takže...
1: Tak ta je nejhezčí teda z celého seriálu.
4: Mně se líbí i ten příběh. Mm-hmm. Tak jo, Kubi, moc krát děkujeme za zavolání a měj se hezky.
1: Ahoj.
8: Děkuji, následanou.
4: Tak to byly Tereska a Kuba Škanderovi. No a my máme ještě prostor pro minimálně dva, že? Na ty, co myslíš?
1: Uvidíme, jak to časově vyjde, ale ano. Minimálně dva, tři bych aj řekla, že stihneme, takže to určitě využijte. Ještě je spousta míst v městečku, která jsme dnes nenavštívili.
4: Ano, ano, a číslo 739 850 345 je tu pro vás, můžete nám zavolat.
1: Máme tu spoustu nezodpovězených otázek a také kout řečníků. Je to krásné téma, rozmary počasí. Ještě nám o tom nikdo nic nepověděl bližšího.
4: Mm-hmm. I když dneska se na to dost ptáme, mohli byste toho i využít.
1: Ale můžete nám říct nějakou třeba přímo historku.
4: Ano,
1: spojenou přesně. S počasím.
4: Tak a už je to možná tady. Tak ahoj, tady je Naty a Alča, rozhlasové městečko.
9: Ahoj, tady Verča.
4: Ahoj, Veri.
1: Ahoj.
4: Tak kam se
9: já jsem si volávala víc, ale teďka moc ne, takže jsem se po dlouhé době dovolala.
4: To je
9: a chtěla
4: prvná.
9: Bych nemocnici.
4: Dobře.
1: Určitě. Tak už to hledáme, už míříme. Je to daleko, tam. Předaleko. Tak nemocnice je až...
4: Příliš daleko, nevadí, znělku teď neuslyšíme, ale můžeme si rovnou dát otázku.
1: A už jsme tam.
4: Oj, tak přece jenom, výborně. Tak, otázka je tady. Takže, jaké příznaky má velká krevní ztráta? Jaké jsou příznaky velké krevní ztráty u člověka?
9: Tak, určitě člověk je bledý. Unavený, může mít ztrátu vědomí, dýchá mělce, téměř podle mě neslyšně. Nevím ještě co.
4: Ano, určitě máš pravdu. Na tom prvním místě je taková docela důležitá věc, co se týče tlaku.
9: Tlak je nízký, velice nízký.
4: Mm-hmm. Tak, výborně. Mm-hmm.
1: Tak to nejdůležitější se nám určitě prozradila.
4: Ano, je to tak, je to tak. Mezi další příznaky může patřit i studený pot, žízeň, celková slabost, úzkost, někdy i zmatenost. Tak.
1: Tak to byla otázka z nemocnice.
4: No a my se zase tradičně zeptáme na to počasí. Jsou současné teploty pro tebe spíš příjemné, anebo se řadíš na to spektrum jako Štěpán a Milan, kteří by byli rádi za ty nižší teploty?
9: Já bych byla asi taky radši za nižší teploty, ale hlavně, aby pršelo.
4: Mm-hmm.
9: Aspoň trochu.
4: Ano, ano, už jsme to tady řešili také. Ano, ano. Tak snad se nám nevyhnou ty... srážky, které byly třeba na severu Čech.
1: Že? Které nám slibují.
4: Ano, a které pomohly s uhašením požáru v Českosaském Švýcarsku, tak tam to velmi dobře dopadlo. Snad už je to všechno tam v pořádku. Dobře, tak Verčo, moc děkujeme za zavolání, budeme se těšit zase příště, určitě neváhej nám zavolat.
9: Taky děkuji, mějte se krásně, všechny zdravím a s Pánem Bohem.
4: S Pánem Bohem, děkujeme.
1: S Pánem Bohem, děkujeme. Tak to byla naše další posluchačka Verča a vy můžete také zavolat číslo 739 850 345. Je tu pro vás a stejně spousta míst v rozhlasovém městečku.
4: Tak, ono je moc hezky, takže je možné, že naši posluchači dneska na ty vyrazili někam ven a až tolik neposlouchají, nesedí u těch přijímačů. Ale my na vás pořád ještě čekáme, pořád ještě máme tak zhruba 5 minut, než uzavřeme brány našeho městečka. Takže pokud můžete, zvedněte telefon a zkuste nám zavolat. My si možná v mezičase můžeme pustit něco, co nám připravil DJ Cvoček.
1: Takže prosím, DJ, pouštěj.

0: Tak a my jsme zpátky v rozhlasovém městečku, máme dalšího volajícího. Halo, halo, tady je Naty a Alča.
1: Ahoj, Adéla.
2: Ahoj, Adélko.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Co si dneska vybereš?
1: Čau, čau.
2: Za místo.
1: No, tu poslední písničku, byla to ABBA.
0: Mhm. Dobře.
2: Paráda.
0: Tak.
2: Aha. Nám stačí no, interpret, stačí. Ale určitě, jestli víš i název aha. písničky, tak to bude perfektní.
1: No, tak to nevím.
0: Ono to tam teďka v tom refrénu zaznívalo. Bylo to tam to SOS. Tak.
1: Jo, tak. Mhm. No.
0: Tak, takže jsi zařazená určitě do našeho slovosování. Kterou cenu by sis nejvíc přála?
1: Tak mě to je jedno. To je všechno hezké od vás.
0: Takže čajíček, zápisník i komiks.
1: No, je čajíček. To ano, to hodilo teďka na
0: Tak jo. Áďo, a ještě i tebe se tedy zeptáme na to počasí. Vlastně úplně nevíme, jaké je přesně u vás.
1: No, tady je teplo. Teplo, no.
0: Takže taky čekáte na déšť?
1: No, dá se říct, že ano, no.
0: Jo, jo. A no. tobě spíš svědčí ty vyšší teploty, anebo
1: ano,
0: bys včera,
1: teda, promiň, ano. Ale v noci nebo přes noc nebo večer přešelo. A pak už nevím, to jsem zaspala, takže nevím, jestli přišelo celou noc.
0: A vzduch se vám trošku ochladil?
1: No, na chvilku, ale potom to zase stouplo. No.
0: Jasně, jasně.
1: No.
0: Tak jo, tak uvidíme.
1: Já bych byla radši pro ty měrnější teploty. No.
0: Tak ano, určitě, určitě řadíš se ke Štěpánovi a k ano, Milanu Šobovi. Dobrá,
1: ano.
0: Můžeme třeba i v dalších městečkách si udělat takovou anketu, jak to vidí naši no. posluchači. Tak jo,
1: no, to teda.
0: Tak moc děkujeme tak za zavolání, Adélko, a byla si dnešní poslední naší posluchačkou.
1: Tak, no, vidíš to.
0: Krása.
1: Překvapení.
0: Hezky nám to vychází. K té 52. minutě už se blížíme. Měj se moc hezky, opatruj se a těšíme se zase příště.
2: Jo, rádi jsme tě slyšeli, ahoj.
1: Já taky, ahoj.
2: Tak a jak už si Ali řekla, jdeme na to slosování. Tak, dopak se nám dneska do městečka dovolal.
0: Tak, měli jsme docela dost volajících, celkem 9, a dovolala se třeba Tereska Škanderová, Filoménka nebo Jana, které dnes nejsou zařazené do slosování, a pak tady máme ty, kteří jsou zařazení, a to je právě Adélka, Verča, Kuba, Štěpán, David a Zdenda. A já teď jejich jména zamíchám ve slosování a my jdeme na to.
2: Tak jdeme na to. Třetí cenu, zázvorový čajík, získává David. A to je úplně krásné, protože si ho můžeš uvařit do toho hrníčku z minula.
0: Přesně tak.
2: Blahopřejeme. Druhá cena, tady balíček od Orla, zápisník, turistickou brožurku a propisku získává Adélka, takže také blahopřejeme.
0: A hlavní cenu, komiks Bula a Drbola nepřemožení.
2: Ten poputuje za Štěpánem.
0: Gratulujeme. No a my máme, myslím, u Štěpána. Dobře.
2: Bylinky.
0: Bylinky, ano, je to tak.
2: Takže Štěpáne, může se těšit také na bylinky, až to takový bonus.
0: Ano, ano, je to tak.
2: No nám už teď nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Samozřejmě poděkovat za to, že jste poslouchali městečko,
0: a že jste
2: byli aktivní.
0: Že jste naši věrní posluchači, že nám voláte. A jsme moc rádi, když zavolají i ti, kteří třeba volávali dřív a teď se neodhodlali. Tak třeba příště.
2: Děkujeme za pozornost, mějte se krásně, užívejte si počasí a těšíme se zase příště naslyšenou. Loučí se Naty
0: a Alča.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Nyní jste zváni k poslechu Myšlenky na den. Autorem je Martina Špinková. Myšlenka nese název Pane, ty víš všechno.
3: Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Jak tento verš z Janova evangelia 21. kapitoly vypadá v praktickém životě, když opustí zdi bohoslužebných shromáždění a zabydlí se třeba v domě bez střech, když se uvelebí mezi hrncem guláše a opraveným kolem. Poslouchejte. Vzpomínám na rozhovor s paní Pavlou z Moravské Nové Vsi. Asi 2 měsíce po tornádu roku 2021 při pracovním rozhovoru o poskytnuté pomoci mě mimo jiné zajímalo, jaké mají v obci vztahy. A paní Pavla mi upřímně povyprávěla. Máme tady dobré vztahy. A ještě víc nás to neštěstí spojilo. Jeden soused mě půjčil plynovou bombu. Tak se mohla vařit. Poté jsem zase já zanesla jednomu starému pánovi bramborový guláš. Když mě vracel talířek, tak měl slzy v očích a ptal se mě, čím jsem si to zasloužil. Tak mu říkám, jak, čím jste si to zasloužil? Copak vy nevíte, že bez vás bych nemohla jezdit na kole do Vinohradu? Celé roky mě totiž ochotně moje kolo opravoval. Pane, ty víš, že tě mám rád. Není to jen odpověď Petra Pánu Ježíši. Je to moje odpověď našim sousedům, našim blízkým. Ty víš, že tě mám rád a proto ti opravím kolo. Ty víš, že tě mám ráda a proto ti uvařím bramborový guláš. Zvláště ve chvílích přírodního či lidského neštěstí mají tyto skutky lásky a péče další rozměr. Doručí lidem nejen technický nástroj, praktický prostředek k ohřátí jídla, ale zájem, lidskost, blízkost, soucit. Možná, že se občas i my ptáme, čím jsem si to zasloužil, že něco dostanu z Boží ruky darem, jen tak. A neexistuje jiná odpověď než nezasloužil, nezasloužila. Ale v zásluhách Pána Ježíše si to smíme brát. Brát si jeho nekonečné lásky, milosti i odpuštění. A můžeme pak z toho nadbytku dál dávat. A když se podělíme, neubude nám. Když nebudeme lpět na věcech, osvobodíme se. Když určitý čas věnujeme nezištné službě druhému, ku podivu budeme vše ostatní stíhat. Protože to hlavní, mít rád Boha i lidi, jsme už stihli.

Pár vteřin po 18. hodině vás na Proglasu zvu k modlitbě růžence. Dnes se s vámi bude modlit společenství z Blanska.

Dobrý podvečer, milí posluchači Radia Proglas. Zveme vás k modlitbě slavného růžence. Začněme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Nyní vám před modlitbou nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

0: Dnes prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení, za zemřelé a duše v očistci, za církev. Předkládáme všechny prosby dětí za své rodiče. A svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali nebo vzkázali do Radia Proglas. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, vstoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Otče náš, jenci na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
2: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstál.
0: Svatá Maria, Matko Boží.

0: plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš lezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nám Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
4: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
4: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
4: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jenci na nebesích, posvěď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
4: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami,

0: Vyploč života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Zdrávas, královno, matko milosrdenství, živote sladkostí a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Připojíme modlitbu za kněze, biskupy, za svatého otce Lva, na jeho úmysly a za ukončení válek na celém světě.
1: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, o rodovnice naše, usyna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí,

0: do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen. Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.
0: Milí posluchači, děkujeme vám za společnou modlitbu a přejeme vám krásné prožití mariánského měsíce května s Panou Marií.
1: Bohu díky.

tam kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme.

0: Zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krátko

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Ahoj holky a kluci. Za pohádkou k písmenku L se vypravíme do lesa, kde bydlí víla Lesanka. Moc ráda tančí a jistě přitom bude potřebovat diváky.

Víla Lesanka odjakživa tančila v jednom hlubokém lese na palouku plném hebké trávy a mechu, který najdete jen tam. Znala tu každý strom, každý kořínek, každé stéblo, každou muchomůrku. Při měsíčku vždycky lehce přeskočila pařezy, obtančila pichlavé ostružiní na kraji lesa, zatočila se u studánky a pak se zase vrátila na palouk. Lístečky kolem ve větru šuměly, potůček zurčel, sova houkala. Bylo to jako kapela.

0: Jenže Víla Lesanka tancovala vždycky jen v noci, aby ji ve dne slunce nespálilo. Tak byla křehká a jemná. A v tom byla právě ta potíž. Lesanka tančila ráda, tančila krásně, až za ní vlály zelené závoje z lesní vůně a mlhy. Ale neměla tančit pro koho a s kým.
1: Jsem tak hluboko v lese, že sem jak těživo žádný nezabloudí. Jestli tu nechci uschnout stezkem, musím odtud jinam. Ale kam?
0: Nevěděla, ale pak jí napadlo, že se prostě roztočí a rozběhne a nepřestane, dokud se někam nedostane. Jenže vydat se někam jen tak bezhlavě se nevyplácí, ale to Víla nevěděla. Točila se a vířila, skákala a hopsala a k tomu si zpívala.
1: Tralala, tralali, jinam se odstěhuji, lalali.
0: A přes tři polesí, patero potoku, jeden lom a sedmero kopců dotančila až do temného, strašidelného lesa. Tam se kolem ní hned seběhla kupa strašidel. Skákali a radostně syčeli, vily, mručeli a ječeli.
2: Láry, fáry, čáry, máry, Lesanka je mezi námi. Budeme s ní tančit, hulákat a jančit.
0: Obklopila ji taková horda chlupatých, bradatých, paťatých, vlasatých bytostí, které se strkali, prali a hádali, kdože s Vílou bude tancovat první, až na Lesanku padl strach.
1: Už abych byla odtud pryč, vždyť mě roztrhají,
0: pomyslela si. Vší silou se roztočila, závoji zavířila, až to strašidla odválo o kus dál a rychle odtančila pryč.
1: Tralala, tralali, jinam se odstěhuji, lalali, tralali.
0: Zpívala a tančila, až strašidlům zmizela. Točila se pořád dál, až se les prosvětlil a nebylo žádné hulákání slyšet. Uf, to byla Lesanka ráda, že je klid. Posadila se do mechu, oddychovala a dívala se kolem. Ale co to? Nikde ani větvička nezapraská, v korunách stromů to nešumí, ptáček ze sna nepípne, jezevec v křoví nedupne. V takovém tichu nebylo Víle do tance ani do zpěvu. Oči se jí zavíraly, jako by jí někdo na nohy pověsil závaží. Ach ano, ten les je zakletý. Kdo sem zabloudí, usne a už se nevzbudí. O, jak krásně by teď bylo na poloučku v hlubokém lese, kde listí ševelí, potůček žbluňká a sovy houkají. Tam nikdy není tak dusno a těžko. Aby odehnala začarovaný spánek, potichu si řekla.
1: Tralala, tralali, ať jsem doma dřív, než se naději.
0: Všechno ji tížilo. I ty závoje z vůní a mlhy. Přesto se zvedla a pomalu vyšla, co noha nohu mine, jen aby se z toho zakletého ticha dostala. Ale šlo to pořád líp a líp, až se roztočila, závoje zavířily a Lesanka podle hvězd zamířila k domovu. A byla moc ráda, když konečně dotančila naspět do svého opravdového hlubokého lesa. V měsíčním svitu přeskočila pařezy, vyhnula se pichlavému ostružiní a položila se do hebké trávy. A pak zaslechla slabounký zpěv.
3: Vílí taneček je jako věneček, tančí se dokola, přidám se k němu, když někdo zavolá.
0: Hlásek byl stříbrný, ještě stříbrnější než potůček. Kdo to asi je? Lesanka odpověděla.
1: Já tě volám, kdo jsi?
0: A zvědavě čekala, kdo se objeví. V tom z nočního nebe sestoupil samotný měsíc. uklonil se a vzal ji do kola.
1: Tralala, tralali, na tebe se usměji.
0: Prospěvovala si lesanka, když se spolu roztočili. A pak šťastně tančili aspoň chvíli, každičkou další noc. A lesanka už si nikdy víc nestýskala.
4: Z dnešní pohádky děti vyplývá, že než se budete stěhovat, nezapomeňte prosím předem zjistit, jestli už na novém místě nebydlí strašidla nebo uspávací les. Zítra se v pohádce bude chtít také někdo stěhovat. Bude to kocour Mourek Mouřenín. Teď máme čas na tři písničky. Jednu určitě budete znát. Ta se jmenuje Hlupáku najdu tě. Ta další Maličkásu a Štěstí. Tak si je pojďme všechny tři pustit.

když prší štěstí, tak je prýma vědět, že není dobrý jen tak doma sedět. A mnohem lepší je lítat venku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.

To byly všechny slíbené písničky. A teď už byste děti měli jít spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, jdu spát a děkuji ti za odpočinek, za to, že budeš se mnou, za to, že nade mnou držíš svoji ochrannou ruku i za radost, kterou mohu teď právě prožívat. Uč mě, jak se o ní mám dělit s ostatními, aby každý člověk mohl mít podíl na tvé dobrotě, kterou nám prokazuješ. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Oliver Kucharovič Kvartet je československá kapela z Brna a z Bratislavy, která hraje vlastní kompozice. Žánrově se pohybuje na pomezí moderního jazzu, jazz rocku a funku. No a skupina Oliver Kucharovič Kvartet je nyní v našem koncertním studiu Radia Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Anna Janošková. Hezký den, ahojte. Tak začneme skladbou.

0: Ahoj.
1: Možná si pojďme říct, co je kapela Oliver Kucharovič Kvartet, jak to celé vzniklo?
2: No, my už fungujeme v podstatě taky 8. rok. Jsme si donesli taký ťahák za sebou, aby jsme věděli.
1: Kde je?
2: Mám ho tu dole, mezi playlistom. A v podstatě bola nejaká pre mňa ako nejaká inšpirácia, že som chcel vlastne vlastnú tvorbu hrať. A vlastne na jamke som spoznal Viktora Mudráka. My si sadli, dali sme dokopy také trio najprv a Viktor hneď hovoril, že treba klávesy. Tak sme zohnali Honzu a počase vlastne sme prišli k Danovi, s ktorým som hral ešte také duo, taký projektík sme hrávali a nakoniec Dano k nám super sadol a odtedy vlastne hrávame ako kvarteto a je to od roku taký 2019-2018. Tak.
1: Vy máte na svém kontě jedno album a před rozhovorem jste mi říkali, že teďka tvoříte druhé. Jak je pro vás důležité to album, jakože ta diskografie jako pro kapelu, je to něco jako velkého, velký projekt?
2: Tak ono v podstatě je to něco, s čím se chceme prezentovat, něco, co v podstatě tvoříme, co máme rádi a v podstate ono nadíde nejaký čas, keď sa rozhodneme, že to dať v podstate von pre tých ľudí. Takže je to v podstate taká, ako keby tá výpoveď a vlastne zakapsulovanie tej danej ako éry, ktorú máme teraz a vieme, že teraz hráme takto, takéto máme skladby, toto máme radi a v podstate je to taká časová kapsula toho tej doby a podľa mňa to treba dať von, keď sú nazbierané nejaké skladby, aj keď vždy to trvá o mnoho dlhšie, ako by to mohlo byť, ale je to v podstatě tak, je to dlhý proces, ale je to super.
1: Možná si teda pojďme udělat trochu reklamu na to nadcházející album. O čem bude, co tam posluchač jako najde?
0: Tak to nadcházející album se bude jmenovat Dreaming with Eyes Open. Teď ho vlastně dáváme dohromady, už vlastně většina skladeb je v tuto chvíli nahraná. Teď se ještě nahrává vlastně poslední skladba, která bude vlastně trošku inačí než ty předchozí, protože tam bude vlastně k tomu i zpěv, jinak teda ta naše kapela vlastně je postavena na instrumentální tvorbě, jsou to vlastně vlastní kompozice hrané instrumentálně, ale máme i vlastně takového stálého hosta, skvělou Lenku Kucharovič, která teda s náma nahrává teď tady tu další skladbu, která dneska také zazní, to se jmenuje 4 AM. Takže myslím, že jsme udělali kus práce tady na tomto albu. Postupně to dáváme vlastně na sociální sítě a už to brzy bude kompletní. A myslím, že celý to album nám dělalo velkou radost. Dělali jsme to s takovou radostí a s chutí a budeme rádi, když vlastně tu radost přeneseme i našim posluchačům.
2: V podstatě ještě trošku doplním, že ta téma toho albumu v podstatě odkazuje na to, že všetci máme ako keby nejaké roboty, nejaký day job, alebo ako sa to volá a vlastne máme radi tú hudbu natoľko, že sme chceli vlastne spraviť album a je to ako keby takéto snívanie v podstate, že byť free. Aj neuvieme, že nemáme radi naše roboty, máme veľmi radi naše roboty, ale je toto súčasť nás v podstate a myslíme aj na toto často.
1: No, ještě jedna věc, než půjdeme k další skladbě. Vlastně ta skladba, co zazněla, jmenuje se Afterburn. Já jsem se dočetla, že je o tom, když taková ta úleva, když se udělá nějaký velký projekt nebo něco velkého, tak mě to jenom tak sedí jako k tomu období před vydáním alba, že možná jako pak budete hrát jenom tuhle skladbu.
2: Tak v podstatě ano, je to proste nejaká úlava za nejakým ako väčším celkom a prvýkrát ja som to pocítil, keď sme mali krst našeho albumu vlastne Impuls, toho debutového, tak potom vlastne keď sme aj dobre zapažili a takto, tak keď sme došli domov na druhý deň, tak ja som sa cítil tak, že wow, a čo ďalej? A v podstate bol to ako keby nápad, že ten Afterburn ako keby.
1: Tak si dejme další skladbu.

0: koncertním studiu Radia Proglas, tam hraje Oliver Kucharovič kvartet a tohle byla skladba Journey. No, tak mě zajímá, jestli i za ní je nějaký příběh, nějaké téma.
1: No, tuto skladbu som napísal v Chorvátsku na dovolenke, takže je to v podstate taká letná skladba, by som to nazval. No. A pôvodne to sa malo volať, že Cesta po Nanuky, ale nechali sme to len ako cesta, lebo sme mali vtedy na dovolenke Nanuky a bolo to super.
0: Jak vypadá takový váš tvůrčí proces v kapele? Jakou kdo má roli, nebo jak prostě dáváte dohromady ty podoby, co můžeme slyšet?
2: Většinu skladieb do kapely prináša Oliver, basgitarista, a nějaké skladby alebo autorsky prispěváme aj my ostatní. Každopádně to, co se mi vlastně na této kapele páči, je, že aj keď sa nejaký nápad autorsky prinesie, tak vždycky vlastne každý má k tomu nejaké slovo alebo nejakú svoju predstavu a tie skladby vlastne vznikajú v skúšobni postupne a aj postupným vlastne obohrávaním na koncertoch, takže vlastne tá ich finálna podoba sa ako keby zdokonaluje časom. A vlastne páči sa mi na tom to, že vždycky zvolíme nejaký taký názor, s ktorým sú všetci akoby spokojní, že sa nejde len, že by niekto mal svoju autorskú skladbu a tu hráme presne tak, ako chce, ale každý má k tomu nejaké svoje slovo.
0: Jak veľký je pri tom hraní prostor pro improvizaci? Protože ja som sa na tohle pár vždycky ako takových jazzových kapel ptala a oni mi vždycky řekli, že no to má jasnou strukturu. Tak jak moc má to, ty vaše skladby mají jasnou strukturu a jak moc je tam ta improvizace? Třeba teďka jako improvizovali ste, nebo to bylo prostě tak, jak to je?
2: Ano, presne ako hovoríš, tak tie skladby majú danú štruktúru, väčšinou si myslím, že presne danú. A potom sú tam nejaké otvorené pasáže, ktoré môžu byť otvorené aj tým, že niekedy ich môžeme hrať dlhšie. Prípadne sú na ukázanie a tam sa vlastne improvizuje. Takže si tak.
0: Oliver, chcem sa říct, no ne?
1: Záleží to aj dosť od skladby. Niekedy máme skladbu, kde vyslovene kam nás to zave, akože hlavne v tých solách, inak sa väčšinou dostávame, tak ako Dano spomenul, v tej štruktúre, ale v tých solách niekedy je to o mnoho voľnejšie a v tejto skladbe, čo ste teraz počuli, to bolo menej voľné, tam máme presnejšie vlastne tie party, ale vždy sa počúvame a vždy reagujeme jeden na druhého vlastne, že kto ako zahrá, tak reagujeme jeden na druhého.
0: To mi tak jako napadla otázka, jak dlouho trvá, než si to člověk zapamatuje, protože ty skladby jsou jako delší, to delší stopáž, tak jak jako cvičíte to, nebo to tak prostě jde z vás? Jako?
3: Tak většinou tě skladby máme nějak po čase zažité a hlavně jde o to, aby se každému tě skladby páčily a nějak se dostanu do toho ucha a potom tak jinak je to zažité, takže si to člověk pamätá, že to pocitovo cítí, že jak to přichází ďalej.
0: Tak jo, pojďme na další skladbu, která teda bude s hostem nebo s hostkou. Možná se jako sluší nějak představit vlastně.
1: Můžeme, no. To je náš už v podstatě stálý člen, nebo stálý host. Stálý host. Moje manželka Lenka Kucharovič, která s nami vystupuje, ještě když nebyla moja manželka. A dokonce na prvom albume máme venovanou skladbu Song for Hell a teraz vlastne dokonca s nami hrá a bude táto skladba aj na ďalšom albume. Takže Lenka s nami zaspieva.

0: Tak to byla předposlední skladba kapely Oliver Kucharovič Kvartet. Já ještě chvilku zůstanu u toho jazzu. Já jsem několikrát už slyšela názor, že k jazzu se člověk musí nějak jako proposlouchat nebo k němu dospět. Čím myslíte, že to je? Že možná pro širokou veřejnost je to takový hodně jako žánr na okraji?
1: Já jsem trošku prepočul tu otázku.
0: Jo, že k jazzu se člověk musí proposlouchat nebo k němu nějak jako dospět, aby mu porozuměl. Myslím si, že jako to je takový názor, který se tak říká. Já si to taky tak myslím. Teda.
1: Asi je to pravda i u mě, tak pravděpodobně je to tak. No.
0: A čím nějak to je?
1: Nějak se člověk prepočúvá cestě asi různé štýly té muziky, které se mu páčí. A nějak tak dozrieva, ale některým lidem se to páčí hned, takže úplně, nevím, to je asi, každý to má jinak, no.
0: Vám se to líbilo hned? Vy jste prostě odmala jako k tomu jazzu tíhli, nebo jak to máte vy, klidně každý z vás?
1: Já jsem k tomu nějak dozral osobně. Prešel jsem si cez různou hudbu, cez širokou škálu a nějak tak postupně jsem přišel k tomu jazzu a funku a fusionu.
2: Tak já myslím, že každý z nás jsme si prošli teda různými styly, různými hudebními projekty, než jsme teda se dostali do toho, do té dnešní hudební doby naší. A pro mě teda ten jazz, když pro mě spíš teda ten styl, který hrajem, je spíš tak jako funk, fusion, groove, byť i částečně jazz, ale nepovažuji se rozhodně za nějakého velkého jazzmana, toho v tom tradičním slova smyslu. Ale každopádně tady tyto styly pro mě jsou tedy z hlediska improvizace a z hlediska vlastně takové nějaké kreativity vlastně naprosto jedinečné. Takže vlastně ta kreativita, ta improvizace, kterou nabízí tyto styly, tak to je vlastně pro mě to nejzajímavější tady v těchto hudebních stylech, který jsem zmínil.
3: Já si myslím, že je důležité, s čím člověk vyrastá jako malý, že vlastně buď se teda můžeme prepracovat alebo dopočovat k tomu jazzu počas života, alebo keď s tím někdo vyrastá, tak vlastně to má od malička. A já to mám vlastně podobně, jako aj spomínali chalani, že jsem se k tomu dostal postupně a vlastně jako aj Honza spomínal, taká ta hlavná věc, čo ma na tom jazze lákala alebo stále aj zaujíma, je právě improvizácia a vlastně ta volnost v hudbe a ten rozdíl mezi klasickou hudbou, kdy vlastně hráte podle not a musíte splnit ten text, který tam je daný, tak vlastně ta volnost a ta míra tej slobody v tom jazze alebo v tej hudbe ma baví.
4: Já len dodám, že úplně souhlasím s chalanmi, čo povedali. V mojom prípade dosť hrala rolu aj hudba rodičov, ktorú som od malička vlastne počúval. A keby nehrám na nástroj, neviem, či by som sa dopracoval k všetkým tým jazzom alebo hudbám všeobecne, ktoré som kedy počul, čiže za to ďačím aj nástroju a hudbe všeobecne.
0: Máte v kapele třeba nějakou inspiraci nebo nějaký vzor, který pro vás při tvoření té hudby je důležitý nebo ke komu třeba vzhlížíte?
4: Já si myslím, že každý z nás má nějaké vzory na svůj instrument alebo nějaké jako vzory všeobecně. Pro mě to jsou určitě nějak Chick Corea, Markus Miller, Janek Vyzdala a v podstatě aj nějaký učitelé, kteří mě ovplyvnili, keď jsem vlastně chodil k někomu alebo tak.
0: Tak jo. My už se pomalu blížíme ke konci, tak možná ještě takový prostor pro pozvání. Jako kam, kdybyste někoho zaujali, kam byste odkázali nebo kam byste pozvali jako kapela?
4: Budeme velmi rádi, ak ľudia se dopracují k našej hudbe, či už na Spotify, Tidal a ostatných streamovacích platformách, Apple Music, všade jsme. Rovnako všade jsme v dnešnej dobe aj na sociálnych sieťach, ako Instagram, Facebook a takto. Všade dávame informácie o ďalších koncertoch, o ďalších hudbách, takže budeme radi, ak to budete sledovať. A kľudne nám môžete aj napísať, kde chcete, aby sme prišli. A v podstate určite sa vidíme, koncertujeme pravidelne, či už na západnom Slovensku, v Brne. Raz ročne sa snažíme ísť do Prahy, čiže určitě se někdy stretneme.
0: Tak Kvartetky. Jo? To byla kapela Oliver Kucharovič Kvartet, konkrétně Oliver, Viktor, Daniel a Jan. Já vám moc krát děkuju, že jste tady byli, taky děkuju Šimonovi Vítkovi za zvuk a Tomášovi Hlávkovi za to, že se na nás mohli posluchači i dívat. A teď si dáme poslední skladbu. A od mikrofonu se loučí Anna Janošková.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Poslanci dnes nestihli otevřít projednávání vládní novely k rozpočtům. Izrael po několika týdnech znovu zaútočil na Bejrút. Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Opoziční poslanci zablokovali zahájení projednávání vládní novely, která upravuje pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů. Řečníci s přednostním právem nenechali otevřít schůzi před 14. hodinou, kdy končí čas pro projednávání návrhů ve třetím čtení. Podle části opozice chce vláda vědomě zničit fungující dluhovou brzdu. Pirátská poslankyně Vendula Svobodová nazvala návrh zákonem krachu.
3: Pro nás je nepřijatelné, aby zákon prošel tak, jak je teď navržen. Alena Schillerová si může od toho výsledného dluhu odečítat, co chce, ale stejně to budeme muset všechno zaplatit. A zaplatíme to skutečně my všichni, další generace, naše děti.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Podle ní zůstane Česko i nadále jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí v Evropské unii. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Mimo jiné se nesmí rozdělávat ohně ve volné přírodě. O vyhlášení opatření požádalo hejtmanství vedení krajského hasičského záchranného sboru, říká jeho ředitel Vít Rušar.
4: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzhlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
2: Od začátku dubna bylo ve Zlínském kraji 45 požárů ve volné přírodě. Izrael dnes poprvé po několika týdnech znovu zasáhl hustě obydlené předměstí libanonské metropole Bejrútu. Cílem byl podle židovského státu vysoce postavený velitel militantního hnutí Hizballah. Izraelská armáda informovala taky o útocích na několik dalších cílů Hizballahu. Podle webu Al Jazeera při dnešních izraelských úderech na jihu a východě Libanonu zemřelo nejméně 13 lidí. Mezi Izraelem a Libanonem od poloviny dubna trvá příměří. V Česku nemá přibližně 5% dětí pediatra. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 dětští lékaři. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem nebo denním režimem dětí. Poradna funguje dva dny v týdnu a konzultace jsou pro místní zdarma.
5: Maminka Zuzana Kalová popisuje, proč hledala poradnu.
6: Kojila jsem plně nějakých 5 a půl měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá.
5: Do poradny ale podle sestry Ivety Petrákové chodí maminky i s jinými problémy.
7: Chodí s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma. Když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
5: Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
8: Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain rozehrají za necelou hodinu druhé utkání v semifinále Ligy mistrů. Pařížané budou v Německu hájit jednogólový náskok z úvodního zápasu. O odvetě v mnichovské Allianz aréně mluví záložník francouzského týmu Warren Zaïre-Emery.
9: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
8: Ve finále Ligy mistrů se lepší z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain utká s Arsenalem.
10: Držení na D2 v Brně a nebezpečí na 35 u Liberce. Na dálnici D2 čekejte menší zdržení na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na dálnici D1 je kolona z prvního kilometru. Zdržení do omezení u D1 je teď asi 5 minut. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez zásadních komplikací. Na tahu 35 na rychlostní silnici na příjezdu do Liberce směrem z Chrastavy pozor za křižovatkou na Friedland. Hlásíte tam pohyb srnek v těsné blízkosti vozovky.
11: Z Chrastavy do Liberce a na úrovni kasína je tam vlastně molka a předtím je viadukt a pod tím viaduktem přímo na vozovce jsou dvě srnky, je to nebezpečné. Už jsem volal policii.
10: A ve Zdíbech u Prahy opatrně na křížení silnic číslo 9 a 608 na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D8 se srazilo osobní auto s nákladním, překáží přímo na kruhovém objezdu a tvoří se menší kolony právě na příjezdech na rondel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Bratři a sestry, kamarádi, milí hosté, všichni, kteří jste přišli dnes tady na Ivančenu, dovolte, abych vás přivítal tady v tom krásném slunečném dni na aktu, který nám má připomenout jednu smutnou událost, abychom uctili památku skautů, kteří v průběhu druhé světové války nezůstali holstejní k tomu, co se tady dělo, prováděli odbojovou činnost proti německým okupantům a za tuto myšlenku a za tuto činnost byli brutálně zavražděni v posledních dnech války. My si to připomínáme i den, vždycky v pátek před tím dnešním dnem. V menším složení jsme se sešli včera už v polském Těšíně na židovském hřbitově, kde k té popravě došlo. A v sobotu se scházíme na místě, kde v říjnu 1946, tedy takřka před 80 lety, vznikla na jejich památku malá nenápadná mohylka s krátkým vzkazem: dojdeš kolem, přilož kámen k uctění vzpomínky našich kamarádů. Tradičním, tak jako je to dnešní setkání, tak bývají i zdravice vzácných hostů, kteří vás chtějí pozdravit a podpořit tu myšlenku, kterou tady držíme už mnoho let. Prvním hostem na dnešním setkání je předseda Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje Václav Dobrozemský Váša, kterému předávám slovo.
2: Děkuji. To je vždycky milé, že člověk, než něco řekne, tak už má potlesk. Aniž byste věděli, co řeknu.
3: Tak určitě mohyla je symbolem skautingu, je to významné místo pro československé dějiny, ale i pro skauting jako takový, zejména u nás na severní Moravě. Pro mě osobně to znamená tradici, protože byla to jedna z mých prvních skautských výprav, když jsem vstoupil do oddílu, tak právě jsme šli na mohylu v dubnu 1997. Je dobře, že v mohyle chodí čím dál více lidí. Mám pocit, že už nehraje roli ani počasí a že opravdu můžeme registrovat podle mě více jak 2,5 tisíce lidí. Mohyla jako symbol se podle mě nemění. Je to pořád připomínka toho výročí zavraždění skautů v rámci odboje slezských junáků a připomínání si tady této události a té odvahy a statečnosti. A mohyla má podle mě další smysl nebo další význam, že se opravdu stala letitým symbolem odolnosti nebo nezdolnosti a odporu proti totalitám. Skauting se neslučuje s totalitou a jakéhosi odporu proti totalitním režimům, ať už nacistický nebo komunistický. Je super, že už vlastně po roce 90, čili 35-36 let, se tady můžeme scházet svobodně, ale skauti, ale i další lidé, Trumpy a podobně, se tady vlastně scházeli i v době toho komunistického režimu a nebylo jim to lhostejno a přišli si připomenout to výročí, přišli si připomenout ty události, které vedly vlastně ke vzniku té mohyly.
4: Přes 30 let už tady máme svobodu, tak co vlastně může tento symbol říct dnešnímu malému skautovi?
3: Že nevždy jsme se měli tak dobře, jak se máme. Samozřejmě mladší lidé, děti si vůbec neuvědomují nebo nemusí si uvědomovat, jak jejich předci na tom byli z hlediska demokracie, z hlediska pluralitního systému, který zde v České republice máme už 36 let a podle mě je potřeba pořád si toto právě připomínat.
5: Mohylu v sedle Ivančena pod Lysou horou v sobotu blízko svátku svatého Jiří každoročně navštíví tisíce skautů, aby uctili památku členů odboje slezských junáků. Tuto pietní událost přijíždějí podpořit také přední osobnosti českého junáka. Mezi nimi náčelník junáka českého skauta Ondřej Vokál a Václav Dobrozemský, předseda Krajské rady junáka Moravskoslezského kraje.
1: Tak někteří vzácní hosté se omluvili, ale my jsme v posledních letech zvyklí, že nejen proto, že jsme celostátní akce, není to tady akce lidí z Podhory nebo z Moravskoslezského kraje, ale rádi se díváme na nášivky z celé republiky a stejně tak jsme rádi, že takto tu akci jako celostátní setkání skautů vnímá i ústředí a že nás jeho zástupci pravidelně navštěvují a jsou to ti zástupci nejvyšší a letos je to opět, chtělo by se říct už skoro tradičně, bratr náčelník Ondřej Vokál Vokin, kterému předávám slovo. Děkuju. Nazdar sestry a bratři. Vás tady je.
6: Na začátek bych chtěl všechny pozdravit jménem náčelnictva výkonné rady i kanceláře ústředí Junáka a poděkovat za to, že si letos, stejně jako ty roky předchozí, připomínáte nejen tu událost, ale i naše skautské hrdiny. Díky za to.
3: Já mám rád příběhy, mám rád historii a tohle je neuvěřitelný příběh. A pak mi se strašně líbí to, co se dneska odehrává, že jde spousta lidí společně nahoru do kopce, štrudl lidí prostě v zástupu, každý svým tempem, děti, starý, mladý, muži, ženy, všechno. A pak zase jdou všichni spolu dolů, že je to krásný takový zážitek společný a na vzduchu, takže pohyb. No tak pro mě osobně je to jednak ta připomínka a zároveň trošku taková výstraha, bych řekl, kam až člověk může zajít a co člověk člověku může udělat, když se řídí nějakou slepou, hloupou ideologií, tak výstraha, bych řekl.
5: Mohyla Ivančena je připomínkou

0: mě, tak říkám, že příběh Mohyly je příběhem českého skautingu a ten je příběhem dějin českého národa. Či když bylo v Čechách dobře, tak byl povolen skauting a mohlo se chodit k Ivančeně, a když ne, tak víme, jak to vypadalo. A od toho se odvíjí všechny příběhy. Kolem příběhu Ivančeny jsou příběhy prostě lásky a zrady a donašectví a různých mýtů, takže mě se tam promítá toho fakt jako hodně.
1: Jaký je vlastně příběh této Mohyly? Co se skrývá pod tímto symbolem?
0: No on vlastně jako většina velkých příběhů začal úplně, nechci říct nenápadně, když trošku jako pominu ten skautský odboj, tu druhou světovou válku, která pro ty skauty, a nejenom skauty, ale členy té skupiny, které my dneska říkáme odboj slezských junáků, oni si tak sami neříkali, tak začal tou vraždou v Češíně, no a pak začal ten příběh té Mohyly, nenápadně na oddílové výpravě v říjnu 46, kdy ti kluci jen zpěty ke svým kamarádům udělali malou hromadku kamení a do té dali jako nenápadný křížek. A když jsem se bavil i se zakladateli, tak říkali, my jsme vůbec nečekali, že se něco takového stane, že z toho bude, že tady budou tolik jako tuny kamení a z celého světa. A to je asi to největší poselství. Začalo to nenápadně a dneska k tomu se tady scházejí tisíce lidí, kteří ten příběh znají. Někdo si do toho promítá, někdy bohu dík, někdy bohužel své vlastní příběhy. Takže někdy to je kontroverzní, jestli tu má být ukrajinská vlajka, jestli má být a tak dál. Ale pro mě to znamená, že ten příběh a odkaz je pořád živý, lidi se k němu nějakým způsobem vztahují a to si myslím, že je dobře. Je to furt líp, než kdyby to bylo zapomenuté místo, ke kterému nemá nikdo vztah.
1: Zmínil jste, že jste se o tomto místě bavil právě i se zakladateli Mohyly. Proč si vybrali právě toto místo pod Lysou horou?
0: Já teď přemýšlím, jestli mám být jako vtipný. Jo, já vždycky říkám, když chci být vtipný, tak říkám, že to byli ostravští skauti a Ostravaci nechodí nikam jinam na výlet, než na Lysou horu. Ale to je samozřejmě trošku jako jízlivé a zlé. Ne, je to proto, že vlastně skutečně ti ostravští skauti chodili vlastně z Malenovic nebo z Ostravice tady přes ten hřeben Ivančeny až dolů na Krásnou, na Jestřabí k Hajnému Kaňokovi, kterým poskytoval přístřeší a byl takovým jejich lesním přítelem. No a oni i v tom roce 46, když tady vlastně šli na další z výprav, tak tady to bylo vlastně holý hřeben a z toho hřebenu bylo vidět do toho údolí prostě těch Malenovic až na ten Friedland a vlastně až do Ostravy. Tak tady vlastně zaspomínali na ty kluky a řekli si, hele, vlastně něco v tom smyslu je škoda, že tady nejsou s námi a k uctění té jejich památky pojďme něco udělat a udělali asi to první, co je napadlo a udělali tu Mohylku s křížem.
1: Jak jsme zmínili, toto pietní místo vlastně připomíná příběh skautů, kteří zemřeli v polském Těšíně. Co se vlastně stalo? Co vedlo k této tragické události?
0: Já bych s dovolením ale začal drobnou opravou. Ono se totiž jakoby správně říká, že ta Mohyla vznikla na památku pěti popravených skautů. Doufám, že je dám dohromady. Vláďa Čermák, Vláďa Pach, Otto Klein, Kvido Němec a Milan Rotter. Je těch prvních pět, ale pak ještě si připomínáme Vladimíra Bílka, Zdeňka Nováka a další. Protože v té době, už v tom roce 46 nebo i po válce, se vlastně nevědělo, kolik bylo skautů, kolik bylo, řekněme, civilních osob, jak velká ta skupina byla. Takže my dneska říkáme, že skautů v té skupině bylo 8, ale vlastně těch členů té odbojové skupiny bylo víc, bylo jich kolem 20 a ne všichni byli skauti a i na ty je třeba nezapomínat. Takže ale původně ano, vznikla na památku pěti popravených skautů, kteří spolu s ostatními vlastně za druhé světové války dělali odbojovou činnost. Mapovali pohyb německých vojsk, nosili potom třeba zdravotní materiál partizánům do hor, ale hned na začátku války třeba i převáděli lidi přes hranice, kteří potřebovali opustit republiku před nacisty. No a vlastně skoro by se dožili konce války, kdyby nepadli nebo nesedli na lep konfidentům, což jsou vlastně donašeči gestapa, tajné policie německé, kteří je úplně na závěr války chytili, vykloukli z nich brutálně jména jejich spolupracovníků a jejich kolegů a vlastně v hysterii konce války je rychle popravili na židovském hřbitově v Těšině. Byla to vlastně opravdu sprostá vražda, protože fakt, vemte si, říká se, že byli popraveni, řekněme, na toho svatého Jiří. Ono se přesně neví ten den, no ale i kdyby to bylo 24. dubna, tak Ostrava byla osvobozena 30. dubna. Takže to opravdu bylo v té závěrečné hysterii, když to řekneme jako ti Němci

0: Už mohli jenom odjet, zbalit své kufry, ale ne, prostě poslední, co chtěli udělat, no tak je aspoň jako popravíme, zavraždíme, zahrabeme. Takže to byla opravdu vražda. Žádná poprava za odbojovou činnost, ale prostě sprostá vražda.
1: Bavíme se o nějakých 5 skautech, kteří zemřeli před více jak 70 lety, ale v té době to byla parta velmi mladých kluků, bylo jim vlastně kolem 20. Co o nich ještě víme?
0: Víme toho ze vzpomínek, tak jako spíš z těch skautských. Vlaďa Čermák byl právě vedoucí toho prvního skautského oddílu a ti kluci tak nějak se znali, takže to bylo jako trošku logické. Každý, kdo prošel skautským oddílem a přesně v takovém tom, řekněme, věku těch 17, 18, 19, roveři a rangers, tak jsou tak jako všeho schopní, ví, že se na sebe můžou spolehnout a že se vlastně jen tak nepoddají a nenechají si od někoho něco jako nakukat, a proto i ten odboj. Je tam ale jedno bohužel, dokonce je taková vzpomínka Bohuslava Fialy, což byl jejich pedagog na gymnáziu, který je i na začátku jako vyzval, na začátku války, chlapci, neměli bychom zůstat hostejní, ale on se potom toho právě na konci války se z toho zhroutil, protože netušil, že to bude mít tak tragické následky, a dalo by se říct, že i zalitoval toho, že ty chlapce vlastně na začátku té války vyzval k tomu, aby nezůstali lhostejní a něco činili, a určitě netušil, že za to zaplatí tu cenu nejvyšší.
1: Jak se proměňoval význam Ivančeny během komunistického režimu? Viděl v ní režim nějakou hrozbu, a pokud ano, tak proč? Protože přece jenom byla to památka partizánů, kteří byli za komunismu spíše oslavováni.
0: Já si myslím, že v 50. letech režim rozhodně neměl potřebu poukazovat na odbojáře ze stran skautů. Všichni víme, že naopak v 50. letech skauti byli stíháni, zavíráni na dlouhá léta do vězení a byli skoro až nazýváni jako teroristi, že vedou protistátní činnost a jsou v kontaktu se Západem. Ale Ivančena tehdy ještě nebyla tak populární, tím se stala až opravdu v 60. letech. Takže režimu ve větším začala vadit až v průběhu 70. a 80. let. A taková největší akce byla v roce 81, kdy skutečně tady to místo, na kterém dneska stojíme, obklíčili SMBáci s motorkama, startovali motorky, štěkali tady psy tak, aby nemohlo vlastně vůbec dojít k žádné vzpomínkové akci. Víme, že i kopec byl obklíčen a kontrolovali se batohy. Zrovna dneska mi tady jeden člověk vzpomínal, když přijel z Brna ve 3 hodiny v noci a už ve Friedlandu už tehdy stáli policajti, okamžitě kontrolovali občanské průkazy, jestli nenese kámen, jo, tak už ve 3 v noci. Takže nějaký strach z toho ten režim určitě měl a nějakou činnost proti tomu vykonával. Myslím si ale, nebo nemáme úplně třeba důkazy o tom, jak se někdy tvrdí, že by byl někde samostatný svazek STB, třeba s názvem Ivančena a podobně, ale zatím to vypadá, že to bylo spíš tak jako vedeno v rámci takzvaných svazků volné mládeže, jo, v rámci Junáka jako celku, nebo takových těch různých prostě svobodomyslných lidí, kteří tehdejšímu režimu leželi v žaludku. Ale že by byl samostatný svazek Ivančena, tak o tom zatím nemáme zprávu. Říká se, a že s tím přijel už Antonín Benjamin Svojsík z tehdy už vlastně Sovětského svazu, a že prohlásil, skauting vylučuje totalitu a totalita vylučuje skauting. A v tom se skrývá ta myšlenka, prostě my skauti jsme svobodomyslní, máme vlastní rozum, nenecháme si nic diktovat a máme široká velká srdce, ale myslím si, že smysl pro demokracii. A to je pak přece úplně jedno, jestli jako nacistům nebo komunistům, bolševikům tady ty myšlenky prostě vadí, že někde má někdo vlastní názor. A bohužel jako mě to se na tom líbí, že někdo musí proti tomu bojovat tím, že kontroluje baťoch, jestli někdo nenese kámen do lesa. Jo, že to je vlastně tak jako hořce úplně směšné a ukazuje to tu slabost toho režimu. A je to takové jako, když nemůžu, tak zakážu, že jo, tak tom je asi ta myšlenka, proč jim to vadilo.
1: Takže z původně prostého památníku padlým skautům se stal širší symbol odporu proti totalitnímu režimu. A jaký význam má pro skauty dnes? Změnila se nějak jeho interpretace?
0: Trošičku se asi změnila. Už to není jenom ten památník těm popraveným skautům, ale právě díky těm letům nesvobody, té normalizace, ale 50. letům, 70., 80., tak a přesto, že to bylo zakazováno, tak se tady skauti, Trumpy a další lidi scházeli a byli za to perzekováni, tak se vlastně nemohla nestat i symbolem boje tady proti těm nesvobodě, proti bolševismu, proti totalitě v jakékoliv podobě. A takhle to připomínáme i dneska. Nezapomínáme samozřejmě na ty skauty, kteří stali na počátku a kteří za to položili život, ale nemůžeme se tvářit jenom to, že oslavujeme nebo připomínáme si něco, co bylo před 80 lety, protože oni zemřeli za nějaké myšlenky a ty jsou tady, asi nejde říct, než bohužel prostě pořád. Já, když se občas mám nějaký proslov, buď tady nebo v češtině, tak říkám, každý rok si připomínáme války a doufáme, že nebudou a přejdeme se za rok a těch válek je ještě víc. Takže si někdy říkám, má to vlastně smysl takové setkání dělat? Tak věříme, že ta mládež, která se tu setkává, že to v nich něco zanechá a pochopí, že prostě jsou věci, které nemají smysl, řešit věci konfliktem, válečným a zabíjením, že to prostě nemá smysl. A v tomhle si myslím, že je poselství té Ivančeny a že to je vlastně, mi se to líbí, jeden z mála pomníků nebo památníků, kam nikdo nenutí ti lidi chodit a scházejí se tady tisíce lidí a zejména mladých lidí, co by za to leckerý pomník někde v centru velkého města dal, kdyby přitahoval takovou pozornost a ten příběh byl takhle rozšířen. Vždycky ty vzpomínkové akce jsou v sobotu nejblíž svátku svatého Jiří, patrona skautů. A je to tak, že v pátek se scházíme v 17 hodin v Polském Těšině na židovském hřbitově, kde je pietní akt. No a pak následuje sobota, kdy vlastně říkáme, ten příběh se uctí tím výstupem a položením kamenu. Většinou plus minus čtvrt hodina to je tak, že v 11 hodin je slavnostní mše polní, kterou celebruje buď biskup nebo jim pověřená osoba. A ve 12 hodin je vlastně samotný vzpomínkový akt, který má většinou podobu skautské hymny na úvod, potom nějaké zdravice hostů, udělování skautských vyznamenání, minuta ticha a na závěr česká a slovenská státní hymna. Bylo to vždycky tradice, občas se někdo diví, proč ta slovenská, tak my říkáme, připomínáme si československou historii, slovenští skauti tady jezdí, tak se snažíme připomínat ten příběh tou slovenskou hymnou.
1: Jaké tradice jsou s výstupem na Ivančenu spojeny dnes?
0: Tak pořád je to ta nejdůležitější tradice. Přines kámen na uctění památky těch popravených skautů. Občas si objevovali nápady, že přestaneme nosit kameny, že už nejsi kde udávat, ale to už by Ivančena nebyla Ivančenou. To je ta hlavní tradice. A když vezmu takové ty vedlejší, tak je to například vždycky nějaká i památeční kartička, nebo ta památeční našívka, kterou si ti skauti odnesou a která není jenom vlastně taky jenom jako nálepkou, kterou si máme nalepit do cancáku nebo do kroniky nebo deníku, ale je to vlastně taky symbol, protože kdysi v těch dobách nesvobody si takhle lidi nebyli mobily, nebyli Facebooky, Instagramy, tak oni když se rozcházeli kolem toho svatého Jiří, no tak si na kartičce napsali příští rok, to setkání bude tehdy a tehdy, sejdeme se tady zase třeba za rok. Takže i na to vlastně ta tradice navazuje. Už si nemusíme říct, jaké to bude datum, ale je to památní kartička. Dneska třeba s plackou, s nápisem Uctil jsem Ivančenu. Vylezl jsem na kopec, přiložil jsem kámen.
1: Jak probíhá pietní akt v Polském Těšíně?
0: Je to opravdu takové jako komorní setkání. Většinou se nás sejde třeba kolem 20-30, ale i za účastí polských harcerů. A ono to místo je takové jako specifické, to je vlastně stará taková i židovská márnice nebo takové místo posledního odpočinku, nevím, jak to teď oni přesně nazývají. A na ní je pamětní deska, ale je to u hlavní cesty, tak je to takové trošku kostrbaté, ale tam se taky jenom udělá krátký proslov, drží se minuta ticha, položí se věnec a sejde se potom do takového údolíčka doprostřed toho hřbitova, kde byly ty hromadné hroby a kde je taky takový ještě pamětní kámen a tam taky jenom minutou ticha vzpomeneme na celý ten příběh.
1: Kdo o mohylu pečuje a co taková péče vyžaduje?
0: Tak výstup k mohyle každý rok připravuje jiný okres z našeho kraje. Takže zhruba to vyjde, co 5 let to připravuje ten okres a jeho členové mají za úkol celý ten výstup nachystat, včetně úklidu před i po výstupu, urovnat ty kameny, posekat trávu, případně pozbírat odpadky a tak dál. Ale máme pověřen i oddíl skautů z Pražma, to znamená tady spod kopce, kteří k ní mají ještě, řekněme, hlubší vztah než většina skautů a kteří tady jezdí pravidelně i v průběhu roku, takže i v létě posekají trávu, přerovnají kameny a tak dál. Takže máme, řekněme, oddíl, který tu péči tomu věnuje i přes rok.
1: Je to pár let, co mohyla změnila podobu. Předtím měla podobu klasickou kamenů navršených ve tvaru mohyly. A teď, když jsem se tam byla podívat, tak jsou tam vyskládané takové kamenné lavice. Co bylo důvodem pro tuto změnu a co to obnášelo?
0: Tím hlavním důvodem bylo, že ta mohyla, jak ji zmiňujete, už nám padala na hlavu. Že skutečně ta hromada kamení byla obrovská. Já když mám přednášku, tak ukazuju, my přesně jsme schopni říct za 20 let, kolik přibylo kamenů a bylo to fakt o třetinu. Takže to byly kubíky a kubíky kamenů, které přibyly za 20 let a ten stav byl neudržitelný. A my jsme přemýšleli, co dál, byla vyhlášena architektonická soutěž a zvítězil návrh přerovnat ty kameny stávající do těch kaskád, které kopírují vlastně tu vrstevnici. A když byste tu byla před těmi 10 lety, tak to byla taková jako rovinka. Dneska se podíváte, už jsou to vlastně navršené takové jako hrbolky, už jsou to valy, takže těch kamenů přibývá jako obrovské množství. A myslíme si, že právě to řešení do těch vrstevnic, do těch lavic je jako dlouhodobé, že to vydrží ještě dalších 10-20 let. A jednou to možná bude vypadat zase, jako když nám někdo vyčítal, že ta mohla byla nejhezčí v 80. letech, že to bylo bludiště a místnosti, tak věřím, že možná za dalších 20 let z těch navršených kamenů zase různé místnosti, bludiště vznikne na těch dnešních základech.
1: A co tato přestavba obnášela?
0: To byl velký kus práce, který jsme dělali, v podstatě podíleli se na něm taky všechny okresy. A nejdříve bylo potřeba rozebrat tu mohylu, přeskládat ty kameny. Vlastně bagrem se vykopaly základy, po té vrstevnici položily se fakt jako základy ze štěrkopísku a do těch suchých zídek se to vkládalo i za pomocí profesionální kamenické firmy, která nás učila, jak ty kameny skládat, tak aby ty zídky vydržely. No a bylo to asi 6 nebo 8 víkendů opravdu jako přenášení kamenů, jejich třídění, protože chtěli jsme, aby kameny, které, ze kterých aspoň trošku čiší nějaký příběh, že na nich napsané odkud jsou nebo jsou někomu věnovány, tak ty jsme samozřejmě nedávali do základu, ale snažili jsme se je pak dát na povrch, tak aby ta připomínka a ten vzkaz zůstával i do budoucna.
1: O kamenné mohyle Ivančena, symbolu boje proti totalitním režimům, jsem hovořila s Krištofem Hivnarem. Za rozhovor děkuji také náčelníkovi Ondřejovi Vokálovi a předsedovi Krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje Václavovi Dobrozemskému. Od mikrofonu se loučí Gabriela Bublincová.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. května.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu vám přinášíme kompletní překlad katecheze papeže Lva XIV., který dnes při generální audienci navázal na cyklus katechezí věnovaných konstituci druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium.
0: Německé vademecum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce, uvedl prefekt dikasteria pro nauku víry kardinál Fernandez.
1: Svatý otec před generální audiencí přijal prezidenta Švýcarské konfederace Guye Parmelina. Během rozhovoru byla mimo jiné oceněna věrná služba švýcarské gardy, která dnes slavnostně přijala 28 nových rekrutů. Přejeme příjemný poslech.
0: V dnešní katechezi svatý otec hovořil o eschatologickém rozměru církve, který bývá opomíjen. Připomněl, že církev žije mezi již, počátkem Božího království v Kristu, a ještě ne, slíbeným a očekávaným naplněním na konci času. Církev je znamením spásy ve světě, její instituce však nemohou být absolutizovány, jsou povolány sloužit v dějinách a obnovovat se v čase.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno a vítejte. Při dnešním rozvažování nad částí 7. kapitoly Konstituce druhého vatikánského koncilu o církvi budeme rozjímat nad jednou z jejich charakteristických vlastností, nad jejím eschatologickým rozměrem. Církev totiž kráčí těmito pozemskými dějinami s jasnou orientací na konečný cíl, jímž je nebeská vlast. Jde o dimenzi zcela zásadní, která je však často opomíjena nebo bagatelizována, protože se příliš soustředíme na to, co je bezprostředně viditelné, a na konkrétnější dynamiku života křesťanské obce.
2: La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia.
0: Církev je Boží lid putující dějinami, jehož veškeré působení směřuje k Božímu království. Ježíš založil církev právě tím, že zvěstoval toto království lásky, spravedlnosti a pokoje. Jsme proto povoláni uvažovat o společenském a kosmickém rozměru spásy v Kristu a upírat svůj zrak k tomuto konečnému horizontu, abychom vše měřili a hodnotili v této perspektivě.
2: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
1: Církev svým životem v dějinách slouží vstupování Božího království do světa. Všem a vždy hlásá slova tohoto zaslíbení, přijímá jeho záruku ve slavení svátostí, zejména Eucharistie, a uskutečňuje a prožívá jeho logiku ve vztazích lásky a služby. Kromě toho si je vědoma, že je místem a prostředkem, kde se sjednocení s Kristem uskutečňuje nejtěsněji. A zároveň uznává, že spása může být Bohem v Duchu svatém darována i mimo její viditelné hranice.
2: A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante.
0: V tomto ohledu Konstituce Lumen Gentium formuluje jednu důležitou skutečnost. Církev je všeobecnou svátostí spásy, a tedy znamením a nástrojem té plnosti života a pokoje, kterou Bůh přislíbil. Znamená to, že církev není dokonale identická s Božím královstvím, ale je jeho zárodkem a počátkem, neboť jeho naplnění bude lidstvu a vesmíru darováno až na konci. Ti, kdo věří v Krista, proto kráčí těmito pozemskými dějinami, které se vyznačují zráním dobra, ale jsou také poznamenané nespravedlnostmi a utrpením, aniž by se cítili oklamaní či zoufalí. Žijí orientováni na zaslíbení, které obdrželi od toho, který činí vše nové. Církev tedy uskutečňuje své poslání mezi již Božího království započatého v Ježíši a ještě ne, přislíbeného a očekávaného naplnění. Jako strážkyně naděje osvětlující cestu je pověřena také úkolem vyslovovat jasná slova, odmítající vše, co život ničí a brání jeho rozvoji, a postavit se na stranu chudých, zdíraných, obětí násilí a války, a všech těch, kdo trpí na těle i na duchu.
2: Segno e sacramento del regno, la Chiesa è il popolo di Dio pellegrinante sulla terra.
1: Jako znamení a svátost království je církev Božím lidem putujícím po zemi, který právě na základě zaslíbení čte a interpretuje dynamiku dějin podle Evangelia, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy i skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a své království spravedlnosti, lásky a míru. Církev tedy nehlásá sama sebe, naopak, všechno v ní musí odkazovat ke spáse v Kristu.
2: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità.
0: V této perspektivě je církev povolána pokorně uznat lidskou křehkost a pomíjivost svých institucí, které ačkoliv slouží Božímu království, mají podobu tohoto pomíjejícího světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Naopak, protože žijí v dějinách a v čase, jsou tyto instituce povolány k neustálému obrácení, k obnově forem a reformě struktur, k neustálé regeneraci vztahů, aby mohli skutečně odpovídat svému poslání.
2: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani.
1: Do horizontu Božího království je třeba zahrnout také vztah mezi křesťany, kteří dnes plní své poslání, a těmi, kteří již ukončili svůj pozemský život a nacházejí se ve stavu očišťování nebo blaženosti. Lumen Gentium prohlašuje, že všichni křesťané tvoří jedinou církev, že existuje společenství a sdílení duchovních statků založené na sjednocení všech věřících s Kristem. Fraterna solicitudo mezi pozemskou a nebeskou církví, společenství svatých, které prožíváme zejména v liturgii. Když se modlíme za zemřelé a kráčíme ve šlépějích těch, kdo žili před námi jako Ježíšovi učedníci, jsme rovněž my podpíráni na cestě a připojujeme se k adoraci Boha. Označení pečetí jediného ducha a sjednocení v jediné liturgii společně s těmi, kteří nás ve víře předešli, chválíme a oslavujeme nejsvětější Trojici. Buďme vděční koncilním otcům, že nám připomněli tento tak důležitý a krásný rozměr křesťanství.
2: Mato questa dimensione così importante e così bella di essere cristiani.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Při generální audienci ve středu 6. května.
1: Posláním církve je hlásat evangelium, kázat pokoj. Pokud mě někdo chce kritizovat za to, že hlásám evangelium, ať tak činí v pravdě, řekl papež Lev XIV. Ve stručném vyjádření pro novináře, kteří žádali komentář k včerejším kritickým poznámkám amerického prezidenta ohledně iránského jaderného arzenálu a papežových výzev k míru.
0: Papež Lev zdůraznil, že církev se opakovaně vyslovovala proti všem jaderným zbraním a tedy po této stránce není žádných pochyb o postoji církve. Konstatoval to jako odpověď na Trumpovy výroky o tom, že pro papeže by bylo přijatelné, aby Irán vlastnil jadernou zbraň a ohrožoval tak všechny katolíky. Doufám, že budu slyšen pro váhu, jakou má Boží slovo, dodal Lev XIV. A připomněl, že o pokoji mluvil od první chvíle po svém zvolení na Petrův stolec. Jehož první výročí se blíží. Řekl jsem tehdy, pokoj vám.
1: Německé vademekum pro žehnání mimo manželských svazků nemá schválení svatého stolce. Uvedl to prefekt dikasteria pro nauku víry, kardinál Fernandez. Svatý stolec se řídí pravidly obsaženými v deklaraci fiducia supplicans a odmítá jakékoliv obřady, které by mohly být zaměňovány se svátostí manželství, zdůraznil.
0: List kardinála Viktora Manuela Fernandéze ze dne 18. listopadu 2024 ohledně návrhu příručky německých biskupů pro žehnání mimo manželských svazků zůstává platnou odpovědí i pro text s názvem Požehnání dává sílu lásce, který byl definitivně schválen zástupci Německé biskupské konference a Ústředního výboru německých katolíků v dubnu 2025.
1: K Kardinál upřesnil, že tento list z roku 2024, který byl v těchto dnech zveřejněn na webových stránkách dikasteria, po dohodě s papežem Lvem, je jedinou a poslední odpovědí také na text schválený v dubnu 2025. To, co bylo řečeno v tomto listu, vysvětluje kardinál prefekt pro Vatican News, platí i pro text současného Vademecum, které nemá schválení dikasteria pro nauku víry.
0: Přestože byl konečný text oproti návrhu upraven, ve skutečnosti nezohledňuje to, co bylo napsáno v listu z roku 2024, protože ačkoliv hovoří o spontánnosti a svobodě ohledně žehnání pro mimomanželské páry, nabízí jakousi liturgii nebo paraliturgii, kterou naopak vylučuje deklarace Fiducia Supplicans z prosince roku 2023. V tomto prohlášení se totiž výslovně píše, že pokud jde o požehnání, má církev právo a povinnost vyhnout se jakémukoli druhu obřadu, který by mohl být zaměňován s uzavřením manželství.
1: Duchovní rozměr letošních oslav souvisejících se službou švýcarské gardy, která letos slaví 520 let své existence, zdůraznil vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin při ranní mši svaté v bazilice svatého Petra. Ve své homilii se zamýšlel nad identitou gardisty prostřednictvím biblického obrazu vinné révy. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Pán nám ukazuje silné pouto, které nás s ním spojuje. Je to životní pouto. Ratolest odseknutá od kmene totiž umírá a stává se zbytečnou, připomněl kardinál nastoupeným gardistům.
0: Kardinál Parolin rekrutům dále sdělil, že jejich náročná služba vyžaduje vnitřní prořezávání, které sice může být bolestivé, ale má osvobozující charakter. Boží milost postupně obrušuje drápy našeho egoismu a právě v tomto smyslu jsme osvobozováni od nás samotných, abychom mohli přijmout dobro dokonalé svobody.
1: Podobně hovořil i velitel sboru plukovník Christoph Graf, který vyzdvihl, že v dnešní společnosti je pojem sloužit často vnímán jako břemeno či překážka osobního rozvoje. Nepatří snad k samotné podstatě lidské bytosti dát se do služeb druhým? Právě tím, že dáváme své talenty k dispozici ostatním, můžeme plně realizovat sami sebe, zdůraznil velitel před zraky rodin švýcarských gardistů a oficiálních hostů.
0: Historie papežské švýcarské gardy se začala psát 22. ledna 1506, kdy do Říma dorazil první kontingent, 150 vojáků, na žádost papeže Julia II. Nejslavnějším a zároveň nejtragičtějším momentem dějin tohoto sboru zůstává vyplenění Říma v roce 1527, kdy padla většina jednotky při obraně svatého otce. Od té doby garda nepřetržitě doprovází dějiny papežství jako nejstarší kontinuálně činná armáda světa.
1: V současnosti je sbor pod vedením plukovníka Gráfa moderní bezpečnostní jednotkou, která odpovídá za kontrolu přístupu do Vatikánu a apoštolského paláce.
0: Slavnostní den podpořila svou přítomností také švýcarská delegace, vedená prezidentem konfederace Guyem Parmelénem. Ten byl dopoledne před generální audiencí přijat papežem Lvem a následně jednal s vatikánskými představiteli. Během rozhovoru byla oceněna věrná a profesionální služba gardistů, která tvoří živý most mezi Švýcarskem a Svatým stolcem. Obě strany rovněž potvrdily vůli spolupracovat na mezinárodní úrovni při prosazování míru ve světě.
1: Vyvrcholením dnešního večerního programu byla slavnostní přísaha, v níž rekruti v historických uniformách Gran Gala potvrdili svou připravenost sloužit nástupci svatého Petra i za cenu vlastní oběti.
0: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bronková.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Pár vteřin po 21. hodině vás veme k poslechu a modlitbě večerních chval. Dnes slavíme nezávaznou památku svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Jestli se k nám chcete připojit, stačí si nalistovat. Dnes to budou jen dvě stránky, a to hymnus antifony a antifonu ke kantiku Panny Marie najdete na stránce 1518. 1518. A žalmy, krátké čtení a prosby najdete na stránce 1932. 1932. Jestli máte původní vydání breviáře, stačí si nalistovat stránky 1714, 1714 a 1718. 1718. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vzývej církvi svého kněze Jana, čerpej sílu z jeho svědectví, vždyť on věrně následoval Pána cestou kříže k slávě vítězství.
1: Přes propasti dávno zašlých věků příběh mučedníka svědomí svědčí o Bohu i o člověku, jehož žádná zkouška nezlomí.
0: Nesnížil se ke lži ani zradě, odoláváš trýzni mučení, duch je silnější než tělo slabé, výmluvné je tvoje mlčení.
1: Kéž z tvých ran a krve drahocené dary milosti se rozmnoží, uč nás statečnosti, svatý Jene, lásce, která všechno vydrží.
0: Kriste, dobrý pastýři svých ovcí, krví mučedníků, probuď nás, jako ty jsi jedno ve svém Otci, ať jsme jedno v tobě a ty v nás.
1: Odpust, Pane, viny dávných časů, odpust nelásku a rozbroje, dej, ať církev věrná tvému hlasu šíří požehnání pokoje.
0: Kéž tvůj pohled vlídně na nás patří a kéž z modliteb a obětí tvého lidu, sester, tvých a bratří tvoří zázrak příští jednoty.
1: Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Aleluja.
0: Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas.
1: Neboť naklonil ke mně svůj sluch v den, kdy jsem ho vzýval.
0: Obepjali mě provazy smrti, dostihly mě smyčky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni.
1: Hospodinovo jméno jsem vzýval, ach, Hospodine, zachraň mi život.
0: Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný.
1: Hospodin chrání prosté lidi, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Uklidni se opět má duše, neboť Hospodin ti prokázal dobro.
1: Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
0: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Aleluja. Když jsme s Kristem umřeli, budeme s ním také žít. Aleluja.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník. Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díku, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když jsme s Kristem umřeli, budeme s ním také žít. Aleluja.
1: Když vytrváme, budeme s Kristem i královat. Aleluja.
0: Pane náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc.
1: Protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
0: Pane, jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti.
1: Protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa.
0: A vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze, vládnoucí nad zemí.
1: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když vytrváme, budeme s Kristem i královat. Aleluja. Krátké čtení je z knihy Zjevení ze 7. kapitoly. To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení. Roucho si do běla vyprali v beránkově krvi. Proto jsme před Božím trůnem a ve dne v noci slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k ním sníží a bude s nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoliv jiný žár, protože beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí. Spravedliví budou zářit v nebeském království jako slunce. Aleluja, aleluja.
1: Spravedliví budou zářit v nebeském království jako slunce. Aleluja, aleluja.
0: Všichni, kdo jsou upřímného srdce, budou jásat.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Spravedliví budou zářit v nebeském království jako slunce. Aleluja, aleluja. Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Buď věrný až do smrti a dám ti za odměnu život. Aleluja. Děkujeme králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt a s vděčností volejme.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. Náš spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, ty jsi nás miloval až do krajnosti.
0: Stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
1: Ty jsi prolil svou krev za spásu světa.
0: Dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmíř se svým Otcem.
1: Ty jsi za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví.
0: Dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.
1: Ty jsi nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle.
0: Posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.
1: Ty jsi povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě.
0: Stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.
1: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi dal svatému mučedníku Janovi statečnost a sílu, aby žil podle své víry a věrně zachovával spovědní tajemství. Na jeho přímluvu posluj i nás v každém nebezpečí, abychom ti jako on vždycky zůstali věrní. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve čtvrt na 10 večer vás na Proglasu zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme Laudate Pueri, žalm 112 od Antonia Lotti. Sola přednesou Barbara Kristina Štojde a Anne-Katrin Laps, soprán, a Tobias Bernd Bass ze Sachsisches Vokal Ensemble. Doprovodí je Batzdorfer Hofkapelle pod vedením Matthiase Junga.

Slyšeli jste Laudate Péri, žalm 112 od Antonia Lotti. Sóla přednesli Barbara Kristýna Štojde a Anne-Katrin Lápz soprán a Tobias Bernd bas ze Zachsisches Vokal Ensemble. Doprovodila je Batzdorfer Hofkapelle pod vedením Matiase Junga. Následují litanie k paně Marii pro 6 hlasů od Marka Antoana Charpentiera. Skladbu přednese Le Concert des Nations pod vedením Jordiho Savala.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste litanie k paní Marie pro 6 hlasů od Marka Antoana Charpentiera. Skladbu přednesl Le Concert de Nation pod vedením Jordiho Savala.

0: Dnes už po 14. otevře Libor Raclavský knihu Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Knihu z ruštiny přeložil Petr. Vítám vás. Přeji vám pěkný poslech.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 14.

minulém vyprávění poutník na cestě do Tobolska vyučoval svého slepého spolucestujícího Ježíšově modlitbě. Potom se s ním rozloučil a putoval dál. Cestou se mu přihodila neobyčejná příhoda. Ve chvíli, kdy na poštovní stanici uléhal ke spánku, vrazila do domu brička poštovního kurýra, který přijel vyměnit koně a rozbila okno. Žena, která na stanici uklízela a vařila, se z úleku pomátla a utekla pryč. Po 6 letech se s ní poutník setkal v jednom monastýru, kde žila jako monaška. Díky mnišskému životu se nakonec z pomatení, způsobeného úlekem, uzdravila.

Přihodilo se ještě mnoho jiných věcí, řekl jsem svému duchovnímu otci. Kdybych to měl vše pořadě vyprávět, ani za 3 dny bych všechny nevypověděl. Leda ještě jeden příběh bych řekl. Za jasného letního dne jsem uviděl blízko cesty hřbitov, či takzvaný pogost, to znamená chrám se hřbitovem nebo dům pro bohoslužby. Vyzváněli na bohoslužbu, tak jsem tam zašel. Přicházeli také lidé z okolí. Někteří nešli až do chrámu, ale seděli na trávě. A když mě viděli, jak pospíchám, říkali mi: Nespěchej, ještě se nastojíš, než začne bohoslužba. Tady jsou bohoslužby dlouhé, kněz je nemocný a takový pomalý. A opravdu, bohoslužba byla velmi dlouhá. Kněz, sice mladý, ale hubený a bledý, sloužil velmi zdlouhavě, avšak velmi zbožně a s citem přednesl na konci liturgie srozumitelné kázání o způsobech dosažení lásky k Bohu. Pozval mě pak k sobě na oběd. U stolu jsem mu řekl: Otče, jak zbožně a pomalu sloužíte. Ano, odpověděl, ale farníkům se to nelíbí a reptají. Nedá se však nic dělat, neboť já raději každé slovo modlitby předem rozjímám a potěším se jim. A teprve potom jej přednesu nahlas. Každé slovo pronesené bez vnitřního procítění a porozumění zůstává pro mě samotného i pro druhé bez užitku. Vše záleží na vnitřním životě a pozorné modlitbě. A jak málo se věnují vnitřní činnosti. To proto, že nechtějí, nezajímají se o duchovní vnitřní posvěcení, řekl kněz. Zeptal jsem se ho: A jak toho dosáhnout? Zdá se mi to příliš obtížné. Vůbec ne. K duchovnímu posvěcení a k tomu, aby se někdo stal pozorným a vnitřním člověkem, je třeba vzít jakýkoliv text z Písma svatého a co nejdéle mu věnovat veškerou pozornost a rozjímat. A otevře se mu světlo poznání. Stejně je třeba postupovat i u modlitby. Chceš-li, aby byla čistá, pravá a přinášela útěchu, je třeba vybrat si nějakou krátkou modlitbu, skládající se z mála, avšak silných slov, a dlouho ji mnohokrát opakovat. Pak pocítíš chuť k modlitbě. Velmi se mi zalíbilo toto jeho poučení, jak bylo praktické a jednoduché, zároveň však hluboké a moudré. V duchu jsem děkoval Bohu, že mi dal poznat takového opravdového pastýře své církve. Po jídle mě kněz řekl: Po obědě si zdřímni. Já se budu věnovat četbě slova Božího a přípravě na zítřejší kázání. Vešel jsem do kuchyně. Nikdo tam nebyl, jen nějaká stařena seděla zhrbená v koutě a kašlala. Sedl jsem si pod okénko, vytáhl jsem z mošny svoje dobrotolubie a začal jsem si potichu číst. Najednou jsem zaslechl, že stařenka v koutě bez přestání šeptá Ježíšovu modlitbu. Zaradoval jsem se, když jsem slyšel často opakované nejsvětější jméno Páně, a promluvil jsem k ní. Jak je dobré, mátuško, že se stále modlíš. To je vskutku křesťanská a spasitelná věc. Ano, báťuško, odpověděla. Na stará kolena je to jediná radost, kterou mi Pán dává. Už dávno si navykla takto se modlit? Od mládí, máčuško. Nemohu bez toho být, neboť Ježíšova modlitba mě zachránila od záhuby a smrti. Jak to? Vyprávěj, prosím, pro slávu Boží a pro oslavu blahodárné síly Ježíšovy modlitby. Dobrotolubí jsem schoval do mošny, sedl jsem si blíž k ní a ona začala vyprávět.
Byla jsem mladá a hezká dívka. Rodiče mi smluvili svatbu. Právě když jsem se měla na druhý den vdávat, ženich šel k nám a najednou neušel ani 10 kroků, bez hlesu padl mrtev. Tak jsem se polekala, že jsem se odmítla vdát a rozhodla se žít v panenství, chodit po svatých místech a modlit se k Bohu. Avšak sama jsem se bála vydat se na cestu, aby mi pro moji mladost neublížili zlí lidé. Jedna známá stará poutnice mě poučila, abych se, ať bych šla kdekoliv, bez přestání modlila Ježíšovu modlitbu a ujistila mě, že se při té modlitbě nemůže stát na cestě žádné neštěstí. Uvěřila jsem tomu a chodila jsem vždy zdárně i na vzdálená svatá místa. Rodiče mi dávali peníze na cestu. Na stáří jsem onemocněla a zdejší otec mi ve své dobrotě poskytl přístřeší a stravu. S potěšením jsem to vyslechl a nevěděl jsem, jak mám Bohu děkovat za tento den, kdy mi ukázal takové poučné příklady. Potom jsem si vyžádal požehnání dobrého a bohabojného kněze a radostně jsem se vydal na další cestu.

0: Není to tak dávno, když jsem šel kazaňskou gubernií a mohl jsem poznat, jak síla modlitby ve jménu Ježíše Krista se jasně a živě projevuje u těch, kdo se jí věnují neuvědomněle, a jak častá a vytrvalá modlitba je správnou a nejkratší cestou k získání milostivých plodů modlitby. Jednou jsem nocoval v tatarské osadě. Když jsem tam přišel, uviděl jsem pod oknem jedné chalupy povoz a ruského kočího. Koně se pásly u povozu. Zaradoval jsem se nad tím a rozhodl jsem se požádat tam o nocleh. Uvažoval jsem, že alespoň budu nocovat s křesťany. Přišel jsem blíž, zeptal jsem se kočího, koho veze. Odpověděl, že jeho pán projíždí z Kazaně na Krym. Když jsme s kočím rozmlouvali, pán odhrnul kůži, vyhlédl z povozu, podíval se na mě a řekl: já zde nocuji, ale do chalupy jsem nevešel, protože u Tatarů je to mizerné. Rozhodl jsem se zůstat na noc ve voze. Potom se pán šel projít. Byl krásný večer a my se dali do řeči. Mezi jiným mi vypravoval i o sobě. Do 65 let jsem sloužil u námořnictva jako kapitán. Na stáří mě postihla nevyléčitelná choroba, podagra. Odešel jsem do výslužby a žil na Krymu na statku své ženy. Skoro pořád jsem marodil. Moje žena byla střeštěná a roztržitá a taky velká karbanice. Přišlo jí nudné žít se mnou nemocným. Opustila mě a odjela do Kazaně k naší dceři, která se tam náhodně vdala za úředníka. Obrala mě o všechno. Odvezla sebou i služebnictvo a nechala mi jen 7letého chlapce, mého kmotřence. Tak jsem žil sám 3 roky. Chlapec, který mi posluhoval, byl bystrý a zastal všechny domácí práce. Uklízel pokoj, topil v peci, vařil mi kaši a vyhříval samovar. Ale přitom všem byl neobvykle neposedný a upovídaný. Neustále pobíhal, dupal, křičel, dováděl a tím vším mě rušil. V nemocí jsem si z dlouhé chvíle oblíbil duchovní četbu. Měl jsem krásnou knihu Řehoře Palamy o Ježíšově modlitbě. Téměř bez přestání jsem ji četl a trochu jsem se i modlil. Chlapec mě však rušil a žádné hrozby ani tresty mu nezabránily v dovádění. Vymyslel jsem takovýto způsob. Posadil jsem ho u sebe v pokoji na stoličku a přikázal jsem mu, aby bez přestání říkal Ježíšovu modlitbu. Zpočátku se mu to příliš nelíbilo. Všemožně se tomu vyhýbal a často v modlitbě ustával. Aby ho přinutil splnit můj příkaz, položil jsem si vedle sebe prut. Když chlapec odříkával modlitbu, klidně jsem si četl knihu, nebo jsem ho poslouchal. Jakmile však utichl, ukázal jsem mu prut a on se zalekl a opět se začal modlit. Velmi mě to těšilo, neboť nastal v mém domě klid. Po nějakém čase jsem si všiml, že prut už nepotřebuji. Chlapec sám plnil moje nařízení ochotně a horlivě. Spozoroval jsem také úplnou změnu jeho neklidné povahy. Stál se tichým a mlčenlivým a domácí práce vykonával pečlivěji. Potěšilo mě to a dával jsem mu více svobody. A jaký byl výsledek? Tak si na modlitbu zvykl, že ji konal téměř stále, i při různé práci, bez jakéhokoliv mého pobízení. Když jsem se ho na to zeptal, odpověděl mi, že má nepřekonatelnou touhu stále se modlit. Co při tom pociťuješ?
1: Nic.
0: jen cítím, že je mi dobře, když říkám modlitbu. Jak dobře? Nevím, jak to říct. Snad radostně. Ano, radostně. Bylo mu už 12 let, když na Krymu začala válka. Odjel jsem k dceři do Kazaně a jeho jsem vzal sebou. Dali mu místo v kuchyni s ostatními lidmi. On tím velmi trpěl a stěžoval si, že lidé při hře a dovádění přišli k němu, posmívali se mu a rušili ho v modlitbě. Nakonec po 3 měsících přišel ke mně a říkal: půjdu domů, je mi zde smutno a nemohu snést ten hluk. Odpověděl jsem mu: jak můžeš jít sám takovou dálku? A k tomu zimě. Počkej, až pojedu, vezmu tě sebou. Na druhý den se chlapec ztratil. Všude ho hledali, ale nenašli ho. Nakonec jsem dostal dopis z Krymu od lidí, kteří se zastavili na našem statku, že toho chlapce nalezli druhý den Velikonoc mrtvého v prázdném domě. Ležel prý na podlaze v mém pokoji. Ruce měl složené na hrudi, čepici pod hlavou a v tom tenkém kabátku, ve kterém chodíval a ve kterém i odešel. Pochovali ho na zahradě.

Když jsem tu zprávu obdržel, velice jsem se podivil, jakým způsobem se chlapec dostal tak rychle na statek. Odešel 26. února a 4. dubna ho nalezli. Za jeden měsíc ujít asi 3000 verst je hodně i koňmo. Vždyť to připadá na jeden den 100 verst. A přitom v lehkém oděvu, bez pasu, bez kopejky. Dejme tomu, že ho cestou někdo svezl, ale ani to se nemohlo stát bez zvláštní prozřetelnosti a bez boží péče o něho. Můj chlapec, řekl nakonec pán, okusil plody modlitby, ale já ani ve svém stáří jsem ještě nedosáhl jeho úrovně. Potom jsem řekl pánovi. Kniha Řehoře Palamy, Báťuško, kterou jste si vybral ke čtení, je krásná, známý. Ale v ní se více uvažuje pouze o ústní Ježíšově modlitbě. Přečtěte si knihu s názvem Dobrotolubie. Tam najdete plné a dokonalé poučení, jak dosáhnout Ježíšovy modlitby v mysli a v srdci a okusíte jí přesladké plody. Přitom jsem mu ukázal svoje dobrotolubie. Jak jsem si všiml, přijal mou radu s potěšením a slíbil, že si takovou knihu opatří. Bože můj, uvažoval jsem pro sebe, jak podivuhodné jsou projevy boží síly této modlitby. A jak moudré a poučné jsou tyto příběhy. Prut naučil chlapce modlitbě a posloužil jako prostředek k radosti. Nejsou naše zármutky a protivenství, které nás potkávají na naší cestě modlitby, takovými božími pruty? A proč se tedy bojíme a zneklidňujeme, když nám je předkládá ruka našeho nebeského Otce plného nekonečné lásky? A když nás tyto pruty důkladněji učí modlitbě a vedou nás k nevýslovné útěše? Když jsem skončil tato vyprávění, řekl jsem svému duchovnímu otci. Odpusťte mi pro lásku Boží, už jsem se příliš zapovídal a svatí otcové neuměřený rozhovor, třeba z duchovní, nazývají tlachání. Je čas, abych šel navštívit svého jeruzalémského souputníka. Pomodlete se za mě nehodného hříšníka, aby pán pro své velké milosrdenství učinil moji cestu šťastnou. Přeji ti z celé duše, milovaný bratře v Kristu, odpověděl, ať hojnost Boží milosti posvěcuje tvoji pouť a provází tě jako anděl Rafael Tobiáše.

Slyšeli jste 14. část vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, z ruštiny přeložil Petr Vítám vás. Četl Libor Hraclavský. Knihu vydalo nakladatelství Refugium, zvuková spolupráce Miloš Švábek.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: histórias que tu me traz, e as flores começam a girar.
1: Autismus se dá definovat jako jiný způsob vnímání světa, který sebou přináší řadu výzev, ale i barev a citlivosti. Protože stejně jako je jiný každý člověk, není tomu u lidí na autistickém spektru jinak. Pořad organizace ADRA přináší pohled těch, kteří se lidem s autismem věnují. Proč neradi používají pojem porucha a jaký by měl být člověk, který s lidmi s autismem pracuje? Odpovědi na tyto otázky přináší Petr Adamus, speciální pedagog a garant programu ADRA pro děti s autismem. Moderuje Irena Blablová.

0: Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Irena a jsem z dobrovolnického centra ADRA Friedrich Místek a dneska si budu povídat se svým kolegou Petrem Adamusem, který je nejen vedoucí všech dobrovolnických center ADRA v České republice, ale hlavně je speciálním pedagogem a iniciátorem a garantem dobrovolnického programu u dětí s poruchou autistického spektra, který právě funguje u nás v dobrovolnickém centru ADRA Friedrich Místek. Peťo, dnešním tématem je autismus, a to proto, že toto téma ve společnosti v současné době docela hodně rezonuje a říká se, že dětí s autismem je čím dál tím více. Ale než si začneme povídat o tom autismu, tak by mě hodně zajímalo, protože vím, že ty jsi prošel mnoha profesemi, jak ses dostal k práci s dětmi s autismem?
1: Já přeji krásný den všem posluchačům. Jiren, díky za ta krásná slova na úvod. Kdybych já měl začít povídat o tom, jak jsem se dostal k práci s dětmi na spektru autismu, tak bychom tady museli sedět hodně dlouho, protože ta moje životní dráha a etapa vývoje, jak já tomu říkám, tak byla hodně dlouhá, než jsem tady zakotvil. Prošel jsem mnoho zaměstnání, než jsem pochopil, kde asi je moje místo a kde mě to bude nejvíc naplňovat a bavit. Takže jsem si prošel od učebního oboru elektromechanik přes pekaře, přes řidiče kamionu a autobusu, přes všechny takové toto technické profese, až jsem pochopil, že práce s lidmi mě naplňuje, baví a že práce s lidmi a rodinami, které potřebují pomoci a podporu, takže mě naplňuje nejvíce a proto jsem se k tomu dostal takovými to oklikami a dneska toho nelituju.
0: Tak my jsme rádi, že tě ty cesty právě dovedly k této profesi, protože ty to s lidmi opravdu umíš. Jak jsem říkala, dnešním tématem jsou děti s autismem. Co ten autismus vlastně je? Možná se s tím někdo ještě z posluchačů nesetkal, tak kdyby se to měl popsat někomu, kdo vlastně nikdy o autismu neslyšel nebo nezná jeho projevy. Co to tedy ten autismus je?
1: Zase je to dobrá otázka, na kterou bychom mohli strávit spoustu času povídáním si o tom, co je to autismus. Já asi možná žiju ve své bublině, a někdy mám představu o tom, že o autismu už snad slyšeli všichni a že ví všichni, o čem autismus je. Ale není tomu tak.
0: Tak kdybyste to měl popsat fakt někomu, kdo to nikdy v životě neslyšel, úplně jednoduše.
1: Jednoduše. Protože jednou mou částí je, že jsem pedagog a že mám tu výsadu a přednost vlastně učit budoucí speciální pedagogy, tak začnu takto.
0: Takže učitelsky.
1: Učitelsky. Autismus je spektrum. Autismus je spektrum. A když si představíte něco jako spektrum, tak víte, že něco daleko nalevo je a pak je něco daleko napravo a mezi tím je obrovský prostor. A tam někde se pohybují lidé na spektru autismu s různými projevy. Jsou tady mezi námi lidé, na kterých vlastně autismus ani nepoznáte. A pak tu jsou ti na druhé straně toho spektra, kteří potřebují velmi výraznou péči, důkladnou péči, péči, jak se dneska říká, 24/7. A pro ty rodiny je to velmi náročné tohle to zvládat. Takže opravdu, kdybych měl říct, co je to autismus, tak je to spektrum, které se týká nějakých oblastí, říkám to takhle jako laicky a lidsky. Tou první takovou výrazně zasaženou oblastí je nějaká sociální komunikace, sociální aktivita, sociální interakce. Tito lidé na spektru autismu mají často problém s navazováním vztahů, s udržováním vztahů, s budováním těch vztahů. A my víme, že člověk je bytostí společenskou a žijeme v nějak nějakých normách společenských. A je pravdou, že tady tito lidé narážejí opravdu na výrazné obtíže. Druhou oblastí, která je také výrazně zasažená, a zase je to spektrum, takže u každého je to trošičku jinak, tak je komunikace. Jo, je to oblast komunikace, dorozumívání, chápání informací v celém tom kontextu prožívání. Lidé na spektru autismu, kteří jsou v té formě Aspergerova syndromu, tak tam budou ty problémy v komunikaci menší, ale jak říkám, na druhé straně spektra jsou ti, u nichž je kromě autismu diagnostikována také porucha vývoje intelektu, jak se dneska říká, podle nové klasifikace. A pokud je tam diagnostikována porucha vývoje intelektu v nějaké středně těžké až těžké formě, těžké podobě, tak samozřejmě to souvisí s komunikací velmi výrazně. A to ovlivňuje celý život toho člověka. A třetí oblastí, pokud už jsme u toho popisování těch oblastí, je oblast takového toho abstraktního myšlení, logických úsudků, představivosti. Čteme v literatuře, že je to oblast různých repetitivních vzorců chování, stereotypí a podobně. Takže opravdu je to velmi bohaté a to by se museli fakt sedět hodně dlouho, protože těch projevů a symptomů je nespočet.
0: Díky ti aspoň za takovéto přiblížení toho světa dětí s autismem. Ty jsi popsal tři oblasti, ve kterých jako oni fungují, nefungují. Je teda něco jako typický jako autista?
1: To, co je propojuje asi, tak je to, co jsem naznačil. To jsou ty, jak říkáme někdy, jako ty deficitní oblasti. To znamená ta oblast těch sociálních aktivit, pak je to ta komunikace, ale aby jsme mohli říct, že je typický autista typu, každý říká, Rayman.
0: Ano, to hodně rezonuje mezi lidmi, když se řekne autismus, tak si vzpomenou na film s Dustinem Hoffmanem.
1: Tak takhle to není, takhle to nefunguje. Takových osobností, jako je Rayman, tak by na prstech spočítal. Celá řada z nich je ne tak výrazných, se svými prostě různými problémy, obtížemi. Jak já vždycky říkám i studentům a vlastně všem, s kterými se potkávám, kdybychom tady postavili do řady 50 lidí na spektru autismu, tak u každého ty projevy budou trošičku jiné. A to je hodně matoucí, to je hodně znejišťující, hlavně lidi, kteří se pohybují v blízkosti, že nejde něco úplně zaškatulkovat do nějaké té krabičky, šuplíku, ale že je potřeba hledat nějaký přístupy, možnosti podpory, ale o tom se asi ještě budeme určitě bavit trošku víc.

0: Mě by teď zajímalo, kde se teda ten autismus vzal. Říká se, že v dnešním 21. století to společností rezonuje, ale určitě ty projevy toho autismu byly i dříve. Kde se teda vzal?
1: To asi není úplně nikdo schopen dobře vyložit. Zas i autismus není úplně novým fenoménem. Nicméně ty historické prameny a záznamy samozřejmě nejsou tak staré. Nějaké první popisy těch projevů autistického spektra tak sahají asi do počátku 20. století. Někdy, tak asi, když to hodně zjednodušuju. Kdy Eric Bleuer v roce 1911 popisuje nějaké první projevy toho autistického chování, že jo, přišel s tím termínem autos, jako sám. Nicméně tam došlo asi k záměně se schizofrenií. A jak šla léta, tak určitě přicházely další jména, další studie, asi takovými nejznámějšími jmény spojovanými s autismem a s popisem autismu, tak je Leo Kanner, který v roce 1944 vlastně popisuje na nějaké skupině dětí nějaké typické projevy. Od té doby se tomu říkal Kannerův syndrom, který donedávna byl diagnostickou doménou. Tedy o rok později přichází se svou studií Hans Asperger v roce 1945. Zase přichází ze studií, která zase popisuje vlastně podobné projevy jako Leo Kanner. Nicméně poukazuje na jednu odlišnost, a to je na neporušený intelekt. A od té doby říkáme, nebo postupem vývoje se ujal ten termín Aspergerův syndrom. A to jsou lidé, kteří mají nějaké projevy autismu, to znamená v sociální komunikaci a interakci, tam jsou problémy výraznější. Ale není narušen intelekt, to znamená, to jsou lidé, kteří se běžně i zapojí do společnosti s obtížemi, ale najdou někteří z nich i zaměstnání, studují vysoké školy. Tím, že já se pohybuji v prostředí vysoké školy a mám na starosti takovou tu funkční diagnostiku, jak říkáme, těch studentů, abychom nastavili nějakou formu a míru podpory těch lidí na vysoké škole, tak vím, že to jsou lidé velmi intelektuální, nadaní, schopní, mají obrovské znalosti už při vstupu na vysokou školu, ale bez podpory se ztratí. Bez té podpory a bez pochopení, tak je to špatný potom.
0: Používá se více označení autismus nebo porucha autistického spektra? Co je správně?
1: Autismus je takový lidový termín, že jo? Takový lidový termín, který je zažitý dneska ve společnosti. Myslím si, že termín autismus je znám, nicméně opravdu správným označením dneska je porucha autistického spektra. Dneska žijeme v době přechodu na nový klasifikační systém, takzvaný MKN-11, mezinárodní klasifikace nemocí, kde je to oficiálním označením, že jo, porucha autistického spektra. A pod tuto doménu vlastně spadají už dnes všechny formy autismu.
0: Ty jsi popisoval, jaký dopad to má vlastně na ty samotné lidi, to znamená nejenom děti, ale samozřejmě tato porucha trvá a je i u v dospělém věku. Jaký dopad to má na společnost?
1: Já sám, když se o tom bavíme teď, tak si uvědomuji vždycky ty niance jemné. Mm-hmm. A my se bavíme o poruše, i v tom názvu, že jo? Je porucha autistického spektra, ale já se mnohdy bavím s lidmi na spektru autismu, u kterých právě je zachovaný intelekt, anebo je ještě vyšší. A oni neradí úplně slyší, že jsou porouchaní. Takže to mi tak jenom zarezonovalo teď, jak se o tom bavíme, a mám potřebu, nebo měl jsem potřebu to říct, že já se vlastně tak trošičku tomu termínu snažím vyhýbat. Protože i lidé na spektru autismu jsou citliví. Tak jako vím, že také bych byl nerad, kdyby se o mě někdo bavil jako o poruše. Tak i já se snažím s respektem přistupovat k těmto lidem, k těm rodinám. A vlastně ten opis toho termínu, že to jsou lidé na spektru autismu, že se pohybují na nějakém tom spektru, tak se mi líbí daleko víc, než že to jsou lidé, osoby s poruchou autistického spektra.
0: Já si velmi cením toho tvého lidského přístupu. Určitě i posluchači z toho vnímají, jak vždycky vidíš na začátku toho člověka a teprve až potom, že je s ničím nebo je nějaký. Myslíš, že to tak vnímá ta společnost celkově? Nebo ve školství, nebo ve zdravotnictví? Ten přístup vnímá, že by mohl být lepší, jiný?
1: No jej. Protože se pohybuju přes 30 let vlastně v oblasti školství, tak jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží změnu, ten přístup. Samozřejmě, že mnoho věcí se změnilo. Žijeme v době inkluze, a to nejenom té inkluze ve vzdělávání, ale inkluze ve společnosti. Hodně se o tom bavíme, snažíme se odstraňovat bariéry, které jsou nebo byly v minulosti postaveny mezi lidi s jakýmkoliv handicapem a tou běžnou intaktní společností. A jsem rád, že ta doba je pryč. Nicméně jsme na cestě. A vidím to i ve školství. A teď nechci hodnotit. Já vím, že pedagogové a učitelé dělají skvělou práci, mnozí z nich dělají skvělou práci, snaží se uspokojit potřeby všech dětí, které vzdělávají, a někdy věřte, nebo nevěřte, spíš věřte, je to nadlidský výkon zaujmout v dnešní době všechny děti. A jsem rád, že ta doba tady taková je. Nicméně lidí a učitelů, kteří umí pracovat s lidmi, s dětmi na spektru autismu, tak je víc, ale pořád je málo. Myslím si, že učitelé už v přípravě by měli zažít daleko více právě z té oblasti různých přístupů, strategií, učení se nějakým intervenčním technikám, jak právě s touto cílovou skupinou pracovat, protože možná se to k tomu taky dostaneme v průběhu rozhovoru, tak dětí s autismem přibývá. To je fakt, který má různá vysvětlení, ale prostě je to tak. Takže určitě v oblasti školství je co zlepšovat. Máme nastavený systém podpůrných opatření, které by měly každému dítěti pomoct v tom rozvoji, ve vzdělávání, ale na papíře to pouze nestačí. Je potřeba to uvádět všechno do praxe. A já si cením všech těch učitelů, kteří mají tu touhu a chuť opravdu ty věci posouvat a připravují pro ty naše děti na spektru autismu to prostředí odpovídající jejich potřebám. Toho si opravdu cením. Samozřejmě, tady bychom se mohli bavit o různých stupních vzdělávání, od mateřských škol až po vysoké školy, ale to je opravdu zase na dlouhou, dlouhou debatu. Tady toto, kdyby se měl vyjádřit ještě k oblasti, tak jak byla zmíněna, zdravotnictví, tak tam bych byl rád, kdyby posluchači slyšeli ten povzdech. Tam je to neuspokojivé, takovým hezkým slovem řečeno, protože pracuju s rodinama, mám kolem sebe množství lidí, rodin, jednotlivců, kteří by potřebovali nějakou výraznější péči. Aby se rodina dostala s dítětem k pedopsychiatrovi nebo ke klinickému psychologovi a je to akutní, tak čeká 3/4 roku? Rok? To je žalostný stav.
0: To je málo.
1: A my to potřebujeme hned, protože ty problémy se objevují. Rodiče potřebují poradu, potřebují pomoc, potřebují správnou diagnostiku, potřebují správného diagnostika, který to umí. A těch je opravdu, opravdu nedostatek. Mm-hmm. Jo, ale to je napříč. Asi posluchači neřekneme novinku, když slyší, že...
0: Dlouhé čekací doby.
1: Pedopsychiatrie a vůbec psychiatrie je poddimenzovaná oblast a potřebuje reformu, zásadní reformy, že jo.
0: Kromě tvého povzdechu nad tím zdravotnictvím, co je pro rodiny s těmito dětmi nejtěžší?
1: To je zase velmi dobrá otázka, co je nejtěžší.
0: Nebo kdybys ty představíš si někoho konkrétního ze všech těch lidí a rodin, které znáš, je tam něco, co u nich rezonuje napříč?
1: Asi to, co všechny propojuje, podle mé zkušenosti zase. Kdyby tady seděl někdo jiný, tak může ze své zkušenosti říkat něco jiného. Ale rodiče mě říkají, že často jim schází přijetí. A to se dotýkáme té společnosti jako takové. Opravdu já tedy osobně s tím naším týmem se potkávám s rodinami na spektru autismu, kde jsou ty děti i s výraznější poruchou vývoje intelektu a také s chováním náročným na péči. To znamená, zjednodušeně řečeno, po staru je tam takové to problémové, problematické chování. Někdy v nějakých situacích se ty děti chovají nestandardně. A to tu společnost dráždí a vylučuje to ty děti. A čím to chování je náročnější, tak ty rodiny zažívají opravdu odmítání, vylučování ze společnosti. A to je mi hodně líto, tady toto. Takže myslím si, že to je asi možná to, co je všechny spojuje, ale samozřejmě každá ta rodina prožívá jiné, prostě jiný příběh. Je to o příběhu té rodiny a je to opravdu individuální a nelze úplně říct, kdo to má horší, kdo to má lepší. Prostě ty problémy jsou od zjištění diagnózy toho dítěte až po dospělost. Naráží ty rodiny na spoustu a spoustu prostě překážek, problémů, které musí řešit a vždycky je fajn, když s tou rodinou někdo jde.

0: Takže každý z nás, jako běžný člověk, může přispět tím, že bude respektovat, že bude respektující.
1: To je krásné. Kdyby se nám tohleto podařilo a posluchači se zapamatovali to jediné slovo respekt vůči té jinakosti, tak to bude úžasný tady toto.
0: To mě přivádí právě na myšlenku, že možná tohleto vše, co jsi zmiňoval v našem rozhovoru, vedlo k myšlence, jak ještě jinak pomoct rodinám s těmito dětmi vznikem dobrovolnického programu pro děti s poruchou autistického spektra. On vznikl před několika lety, tento dobrovolnický program u nás ve Frýdku Místku v dobrovolnickém centru ADRA. Byl první a vlastně v takovéto formě je stále ještě jako jediný ADRI jako program dobrovolnický. Jak se teda jako zrodila ta myšlenka, Peťo?
1: Ta myšlenka má nějakou historii a já vlastně tady v této chvíli se podařilo propojit dvě věci. Ta první je, že jsem speciální pedagog, že se lidem na spektru autismu věnuji asi 28 let. A ta druhá myšlenka, nebo ta druhá vlastně, ten druhý faktor, je to, že jsem vlastně členem nebo zaměstnancem, nebo příznivcem ADRI, už také přes 20 let. A viděl jsem, že tady je obrovská příležitost toho využít. Takže pod hlavičkou ADRI mě napadlo asi v roce 2016, už to bude za chvilku 10 let, co mě to napadlo, pro rodiny žijící na území města Frýdku Místku a případně blízkého okolí připravit nějaké prostředí, které by jim pomohlo. A tím, že jsem speciální pedagog a můžu si dovolit ty věci posouvat dopředu, můžu určité věci nastavovat, tak jsem kolem sebe zhromáždil tým lidí, zase speciálních pedagogů, kteří byli ochotní věnovat nějakou část svého času těmto rodinám. Pak jsem shromáždil několik dobrovolníků, kteří byli ochotní také dát svůj čas ve prospěch lidem a dětem, v tomto případě, které to potřebují. A tak to vznikla ta myšlenka prostě. Prostě dát svůj čas těm rodinám, těm dětem a vytvořit pro ně prostor k setkávání. První fází bylo připravit nějaké volnočasové aktivity pro děti, kde by se jednou za týden mohly scházet, protože ty děti opravdu v těch odpoledních hodinách nemají mnoho možností. Typické klasické kroužky pro ně nejsou. Nejsou tam lidé, kteří by dokázali naplnit jejich potřeby. Takže prvotním krokem bylo připravit to prostředí. Napsal jsem projekt, který jsme získali a vlastně rozjeli jsme tyto aktivity. Na to se pak nabalovaly další aktivity. Kromě těch volnočasových aktivit jsme začali nabízet takzvané dobrovolnictví v domácnostech, protože ADRA je dobrovolnickou organizací a je vlastně profesionálem v této oblasti. Má akreditované programy, čehož jsme využili vlastně ku prospěchu těch rodin.
0: Takže co všechno teda ten dobrovolnický program obsahuje? Ty jsi zmiňoval teda, že jsou to volnočasové aktivity, tak. Pak vlastně, že je to ta dobrovolnická činnost v těch domácnostech. A my víme, že ještě posledních několik let běží tábor příměstský v létě.
1: To je úplně ta třešnička na dortu, ale kromě ještě, musím to zmínit asi, mám tu potřebu, že kromě těch volnočasových aktivit a dobrovolnictví v domácnostech, tak funguje takové informační a podpůrné centrum. Vlastně kdo potřebuje, tak si přijde o radu a o pomoc.
0: Myslíš jako z těch rodin?
1: Z těch rodin. Kdo prostě, už jsme známí v tom okolí našem, takže kdo potřebuje, a není těch lidí málo, kdo si přijde o nějakou radu, jsou to rodiče, kteří stojí teprve před tou informací potvrzující, že ty děti, jejich ratolesti mají autismus. Takže ty to provázíme, nenecháváme je v tom samotné a určitě ještě bych zmínil tu příležitost, dneska se tomu říká svépomocná rodičovská skupina. Realizujeme zase prostor, vytváříme prostor pro rodiče těch dětí, kde jednou zhruba za 2 měsíce mají možnost si ti rodiče sednout a spolu si vykládat, povídat si. Je to úžasná věc, když můžu předávat zkušenosti jeden druhému. Tam žádný odborník nemůže předčit nikoho, protože je to o zkušenosti těch rodin. Někdo už něco prožil a může to předat tomu druhému. A to je úžasná věc. Mm-hmm. Úžasná věc to poslouchat a já jsem rád a jim ctí, že prostě tam patřím do té skupiny. A pak tou třešničkou na dortu je už, myslím si, že letos budeme dělat pátý asi příměstský tábor pro naše děti. Je to takové vyvrcholení té naší roční činnosti a vždycky koncem školního roku realizujeme příměstský tábor pro děti s autismem, kde jich máme standardně minimálně 20 a je to úžasný čas, který si užijeme. Je to čas plný výletů, radosti, srandy. Setkávají se tam děti na spektru autismu s dobrovolníky, uzavírají se tam přátelství, anebo se přátelství prohlubují. A já z té pozice už v tuto chvíli skoro pozorovatele, tak odcházím vždycky nabitý energií a s chutí znovu a znovu prostě nějak ty věci posouvat dopředu.
0: Já jsem říkala, že to je dobrovolnický program a ty jsi mluvil o tom, že kromě těch speciálních pedagogů a toho týmu, který je tam kolem tebe, jsou tam právě nezbytní i ti dobrovolníci. Tak co ti naši dobrovolníci jako dělají? Jaká je ta jejich role v tomto dobrovolnickém programu?
1: Dobrovolník je člověk, pro mě vzácný člověk, který opravdu jednou týdně na 2 hodiny přijde ve svém volném čase do kroužku, dá se k dispozici, vytváří vztahy s těmi dětmi, které moc přátel nemají, moc kamarádů. A toho si cením nejvíce. To, co se od dobrovolníka očekává, je, aby byl přátelský, aby dokázal pochopit tu dětskou duši, která se možná projevuje trošičku jinak, možná nestandardně. Možná na to zpočátku naši dobrovolníci nebyli úplně zvyklí a připravení, ale po chvíli si zvykli. A já dneska, když pozoruju ty vztahy mezi dítětem a dobrovolníkem, tak jsem nadšený z toho. Po dobrovolníkovi se nechce nic moc. V našich volnočasových aktivitách opravdu odpovědnou osobou je vedoucí a dobrovolník je tam proto, aby dotvářel tu atmosféru, aby vytvářel vztah, aby komunikoval s dítětem, povídal si s ním, možná mu pomohl s některými aktivitami, prostě byl opravdu jeho parťákem. Mně se strašně líbí slovo parťák, protože v našem dobrovolnickém centru Adra Free Místek slovo parťák rezonuje už léta napříč různými typy programů a to se mi líbí, prostě jsou to parťáci.

0: Dobrovolníci jsou důležití v tomhletom dobrovolnickém programu. Kolik jich je jako potřeba, aby ten dobrovolnický program fungoval, když si říkal, že vlastně pracujete asi s 55 rodinami?
1: My máme děti a ty dospívající, jak jsem už říkal, rozdělené do skupin podle věku a zhruba je to po 10 až 12. Každou skupinu vede speciální pedagog, ale 12členná skupina dětí je obrovská. A to znamená, že tam opravdu potřebujeme, ideální stav je, když na každé aktivitě máme, kromě vedoucího, ještě tak 4-5 dobrovolníků. Potvrzuje se a zkušenost historická ukazuje, že opravdu čím víc dobrovolníků je, tak tím si můžeme dovolit dělat jiné věci, náročnější věci. Asi tak bych odpověděl na tu otázku, že čím víc, tím líp, ale na tu skupinu minimálně 4 dobrovolníci, tak je dobře, když jsou. Je to i z pohledu bezpečnosti a nějaké jistoty, tak je to optimální stav.
0: Jaký je v tomto dobrovolnickém programu jako typický ten dobrovolník, když se tak jako promítneš všechny ty dobrovolníky, které jako znáš, kteří tam pravidelně docházejí? Je na nich něco, co je jako spojuje, co pro ně typické?
1: Je. To je krásná otázka. To, co je spojuje, je dobré srdce. Protože ne každý by to zvládl. Ne každý by zvládl některé z projevů. A to, co je charakterizuje všechny, tak je opravdu ta dobrosrdečnost, láskyplnost, přijetí, z nich to čiší. Neříkám, že občas nejsou překvapeni, ale z chutí do toho jdou vždycky znovu a znovu. A to si myslím, že je spojuje. Ta ochota být tu pro druhého člověka.
0: Co je teda překvapuje, Peťo?
1: Některé typy chování a jednání našich dětí jsou někdy nestandardní a mnozí ve společnosti by byli překvapeni, že z některých projevů, ale my už ne. My už to bereme jako součást a i dobrovolníci si s tím už často dokážou poradit. A já mám radost z toho, že naši dobrovolníci, kterých do našich aktivit opravdu chodí asi teď nemám přesné číslo, asi okolo 20. Máme asi kolem 20 dobrovolníků pro ten náš projekt. A vím, že dneska už to jsou lidé, kteří s námi jsou opravdu někteří od počátku, to znamená 9 let. A dokážu říct, že dneska jsou z nich odborníci. Dokážu zvládnout různé typy situací s klidem, s přehledem, intuitivně. Zachovávají klid a to je přesně to, co stačí někdy.
0: Věřím, že i pro naše dobrovolníky je to fakt výborná zkušenost a něco, co obohatil jejich život. A co tebe? Co ti ta práce s dětmi s autismem dala?
1: Pokládáš samé dobré otázky. Co mě dala? Já mám pocit. Nebo spíš vědomí než pocit toho, že na druhé straně by to museli říct asi jiní. Ale já sám, kdybych to měl vyjádřit, tak si myslím, že to setkávání s těmi lidmi na spektru, dětmi, tak mi změnilo život do určité míry. Protože mám mezi nimi spoustu kamarádů, přátel, kterých si cením, nesmírně si jich cením. A způsobili to, že, ať to nezní jako klišé, které se vypráví na potkání, že někomu něco změní život a hodnoty životní. Ale já asi nemám jiné vyjádření, než to, že mi opravdu změnil kontakt s nima nějaký životní náhled a hodnoty na opravdu hodnotné skutečnosti, okolnosti života, který si dneska cením. Myslím si, že mi to hodně pomohlo cenit si vztahu, cenit si toho, co mám, nasnažit se.
0: Já mám ráda jedno rčení, že každá mince má dvě strany. Tak je něco, co ti ta práce vzala?
1: Asi bych lhal, kdybych řekl, že ne. Protože to určité množství starostí, tak určitě tady je. A tím, že člověk je nastaven jako proaktivně a cítím nějakou určitou míru odpovědnosti už teď za celý ten projekt a za fungování toho projektu, tak určitě toto je něco, co mi přináší někdy určitou míru starostí. Ani nechci říct jako stresu a úzkostí, ale ty starosti tam jsou. Aby to všechno běželo, aby jsme získali finanční prostředky, protože bez finančních prostředků to samozřejmě nejde, aby všichni naši partneři, kteří nás podporují, byli spokojeni a setrvali té pomoci nám. Takže to jsou takové ty běžné věci, které trošku, ale přece jenom nějaká ta bezesná noc byla. Ale radost to přebíjí všechno. Prostě jak znovu říkám, být s námi 5 dnů na příměstském táboře, zažít všechno to, když ten autobus, když jdem na výlet, burácí zpěvem a všichni zpívají od dětí až po řidiče konče. Tak a vidíte ty tváře dobrovolníka a dětí, jak prostě to je jedna velká parta. To mi naplňuje radostí a to předčí všechny ty starosti.
0: Peťo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. A taková maličká tečička na závěr. Je teda něco, co každý z nás můžeme něco maličkého udělat už dneska?
1: Už to tu zaznělo. Respekt. Respekt vůči jinakosti. Ne každý jsme stejný. Ba naopak, všichni jsme jiní. Každý jsme jiný. A děti na spektru autismu jsou také jiní. A jsou krásní. A jsou úžasní. A jsou prostě tak jako každý další člověk se svými potřebami, které mají. A k tomu potřebují prostě to přijetí, respekt, vytváření nějakého podpůrného prostředí. A to je to. A určitě bych možná si dovolil v závěru možná i vyzvat všechny ty, kteří mají zájem, aby se toho nebáli. Aby se nebáli. Dokonce bych si dovolil udělat agitaci. A kdyby někdo byl z okolí Frýdku Místku nebo z Frýdku Místku a chtěl nás víc poznat, tak budu moc rád za to, když se ozve, když mezi nás přijde, stačí přijít do dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku a zeptat se na tento projekt. A přivítáme každého, kdo by chtěl. Garantuju, že se mu změní život.
0: Děkuju moc. Přejme si tedy hodně respektu ve společnosti, přejme si hodně vstřícných a láskyplných lidí, dobrovolníků, kteří se těmto rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra budou věnovat. A ať vlastně ten dobrovolnický program je dál životaschopný a má všechny podmínky pro to, aby mohl fungovat. Díky ti moc.
1: Moc díky za krásný rozhovor.
0: Povídala jsem si dnes s Petrem Adamusem z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek z humanitární organizace ADRA o autismu, o dětech s poruchou autistického spektra a pomoci rodinám u nás ve Frýdku Místku. Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název O stavu dokonalosti. O řeholním stavu se mluví v církvi jako o stavu dokonalosti. Neznamená to, že by jí dosahovali jen oni, ani se tím netvrdí, že by byli všichni řeholníci dokonalí, ale prostředí, ve kterém žijí, jim cestu k dokonalosti usnadňuje. Závazkem slibů se jim úsilí o dokonalost stává stavovskou povinností. Termín řeholník je z latinského regularis, to je člověk žijící podle regule, pravidla, řádu schváleného církví. Mnich je z řeckého monachos, to je člověk žijící o samotě. První mniši totiž odcházeli do pouště. Podle právního schválení se mluví o řádech nebo kongregacích. To má však v praxi malý význam. Těm, kteří nejsou kněžími, se říká řeholní bratři a sestry. V řecké církevní mluvě se řeholní stav dodnes jmenuje andělský život. Podle slov Evangelia budou lidé po vzkříšení z mrtvých jako andělé. Mnišská pravidla mluví často o ráji klášterní samoty. Řeholníci tedy usilují o to, aby dospěli už nyní, pokud je to možné, k té dokonalosti, k níž mají na konci věků dojít všichni, kdo se spasí. Andělé jsou pouzí duchové, nemají tělo. Ale podle slov svatého Jana Klimaka je záslužnější život řeholníků, protože se snaží, aby žili podle ducha, přestože jsou v těle. To platí nejenom o pohlavní zdrženlivosti, ale také o jiných ctnostech. O zdrženlivosti v jídle, ve spaní, především však v modlitbě. O andělích říká písmo, že vidí neustále Boží tvář. Proto se i řeholníci snaží uspůsobit svůj život tak, aby to byla stálá vzpomínka na Boha. Není však cílem všech řeholníků jenom tento ideál. Rozlišují se takzvané řády aktivní, apoštolské a řády kontemplativní, rozjímavé. Apoštolské se věnují kázání, výchově, duchovní správě, službě v nemocnicích, v misích, v sociálních sdruženích, v tisku a podobně. Ti, kdo zvolili život kontemplativní, chtějí prospět bližnímu a světu modlitbou a pokáním. To, co čteme o pokání a umrtvování starých mnichů, budí hrůzu a snad i odpor. Zapomínáme však, že k hodnocení člověka nestačí pohled na vnější skutky. Je potřeba vžít se do vnitřního smýšlení, do mentality. Podle slov svatého Jana Klimaka patří mniši do skupiny blažených chlkajících, k těm, kteří pochopili, že není na tomto světě větší radosti nad slzy pokání. Klasik arménské poezie svatý Řehoř Narek se často vrací k námětu nevýslovné radosti, která je v pláči podle Boha a která jediná uchrání člověka od pláče ve světě, jenž bolí, trápí a mučí. Není proto divu, že byli a budou vždy ti, kteří jsou ochotni, jako svatá Terezie od Jezulátka, opustit nejšťastnější rodinné prostředí a jít až do Říma prosit, aby jí dovolili dřív, než bude mít dostatečný věk, zvolit život pokání. I ti, kteří se věnují apoštolskému životu, mají své radosti. Sestra, která posloužila mnoha nemocným, která se věnovala opuštěným dětem, kněz, kterému tisíce lidí svěřilo své nejtajnější a nejvnitřnější duchovní problémy, ti všichni nebudou mít nikdy pocit, že ztratili, ubili svůj život proto, že slíbili chudobu, čistotu, poslušnost. Vědí, že jenom tato omezení jim umožnila svobodu práce pro Boha. Přirovnávají proto řeholní sliby ke křídlům. Váží sice, ale bez nich by se do výše nevzlétlo. Církev si řeholního stavu váží. Druhý vatikánský koncil vydal zvláštní usnesení, aby ukázal jeho význam i v dnešní době. Praví se tam: řeholní společnosti, které v církvi vznikly, pomáhají svým členům, aby dospěli ke stálosti a dávají jim dobré poučení, jak dosáhnout dokonalosti.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
3: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Posloucháte Radio Proglas, mé jméno je Jana Rambousková a právě začíná pořad Na stole je téma. V následující hodině otevřeme otázky týkající se ochrany zvířat, ať už domácích či hospodářských. K tomuto účelu jsem si pozvala tiskového mluvčího nestátní neziskové organizace Obraz, Pavla Buršíka, a tato organizace se ochraně zvířat věnuje. Dobrý den, Pavle, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pojďme si na úvod přiblížit vaši organizaci pro posluchače, kteří o ní nikdy neslyšeli. Čemu se organizace Obraz obránci zvířat věnuje?
1: Ten spolek vznikl před více než 10 lety. Řekl bych, že tam byly takové dvě hlavní ambice nebo nějaká snaha dělat to jinak. V první řadě více se zaměřit na ta zvířata, o kterých se tolik nemluvilo, jako jejichž problémy nebo ty velmi špatné nebo nehumánní životní podmínky, kterým čelili, tak nebyly tolik součástí té veřejné debaty. A druhý aspekt, chtěli jsme to dělat trochu jinak. Na jednu stranu jakoby nebát se toho aktivismu, byť někdy v Česku je to bráno jako takřka, jako třeba nějaké sprosté slovo, nebát se být aktivní, nebát se být vidět, nebát se mobilizovat veřejnost, ale zároveň být i profesionální. V tom jsme se inspirovali podobnými organizacemi v západní Evropě, v Rakousku, v Británii. Dělat kampaně, které opravdu dosáhnou těch výsledků a opravdu na konci je reálná pomoc nebo lepší životy pro velké množství zvířat.
0: Jak vnímáte aktivismus? Myslíte si, že je to nedílnou součástí, pokud člověk chce dělat nějakou dobrou věc?
1: No, z naší zkušenosti určitě funguje aktivismus v kombinaci s mobilizací veřejnosti. To, že žijeme v demokracii, znamená, že politici, ať chtějí nebo nechtějí, tak nějakým způsobem jsou citliví nebo vnímají názor veřejnosti. Zrovna zvířata, ochrana zvířat je téma, které je blízké opravdu mnoha lidem. Jenom pokud to není nějakým způsobem třeba koncentrované, organizované, není tam třeba ten tah na branku, že je potřeba změnit tento zákon, je potřeba pomoci těmto zvířatům, tak se to třeba ne vždy zhmotní, ne vždy zrealizuje, ale naše zkušenost je taková, že pokud si lidé, dostatečné množství lidí, vezme něco do hlavy, bojují za správnou věc, tak sice ta změna je velká dřina, ale je možná.
0: Vy jste taky zmínil inspiraci organizacemi v rámci západní Evropy. Jaké třeba organizace existují v západních zemích a jak konkrétně se věnují ochraně zvířat?
1: Nás třeba hodně inspirovali kolegové z Rakouska. Je to vlastně země geograficky blízká, náš soused, podobně velká, možná i historicky si neseme nějaké podobnosti v mentalitě, tam bych jmenoval třeba Verein gegen Tierfabriken, a Rakousko i v mnoha zákonech nebo v mnoha opatřeních v prospěch zvířat bylo před Českem. Například klecové chovy slepic, o kterých se asi budeme bavit podrobněji, byly v Rakousku zakázány výrazně dříve než u nás. Rakousko také například do ústavy si zaneslo ochranu zvířat. Je to tedy nějaká na ústavní úrovni vnímaná hodnota. Celkově i ty podmínky v těch velkochovech, co se týká třeba prostoru nebo nějakého obohacení těch chovů, tak dlouhodobě tam byly lepší, což do nějaké míry může souviset i s tou strukturou toho tamnějšího zemědělství, které není tolik koncentrované kolem těch, řekněme, agrobaronů nebo toho velkého agrobiznisu, ale více se tam jedná jako o nějaké menší statky a soukromé zemědělce.
0: Můžeme to označit jako nějakou občanskou iniciativu, tyto a podobné organizace?
1: Určitě ano. Vlastně ta ochrana zvířat v dnešní době je hodně mezinárodně propojená. Jsme i součástí řady organizací, jako třeba Eurogroup for Animals, která vlastně koncentruje tu, řekněme, sílu lidí, kteří chtějí pomoci zvířatům na té evropské úrovni. Případně v těch otázkách, které se týkají těch slepic a kuřat, protože kromě klecových chovů slepic, chovaných pro vejce, je pro nás velké téma také životní podmínky těch kuřat chovaných na maso. nebo rychlokuřat, případně tedy brojlerových kuřat, tak tam je to zase třeba spolupráce v rámci globální iniciativy Open Wing Alliance.
0: Mm-hmm. Já se na tu otázku vlastně ptám z toho důvodu, že by mě zajímalo, nakolik je důležitá v této věci občanská iniciativa a jak v této věci chrání zvířata politici a politická struktura. Vnímáte to tak, že podle vašeho názoru je ta občanská iniciativa v této věci naprosto nezbytná?
1: Ano, ano. Řekl bych, že jako pokud občané se nezmobilizují, tak těm zvířatům příliš jako pomoženo nebude. Jo? K tomu, aby žili v důstojnějších podmínkách, aby nedocházelo k tak rozsáhlému týrání, ať už, když budeme mluvit o tom týrání systémovém nebo o tom týrání excesivním. Takže opravdu bez toho to nejde, protože z druhé strany tlačí opravdu velké ekonomické zájmy a ten zájem toho, čemu se poměrně eufemisticky říká třeba živočišná výroba v zemědělství, tak je to jedna z nejsilnějších lobby. Nejenom v tomto státě, ale i třeba na evropské úrovni.
0: Mm-hmm. Věnuje se tomuto tématu nějakým způsobem politicky Česká republika nebo Evropská unie? Existují nějaké vyhlášky, které pomáhají zvířatům?
1: Jako určitě ten právní systém ohledně životních podmínek zvířat nebo ochrany zvířat proti týrání je poměrně komplexní a něco tam jsou primárně české normy, ale zároveň řada těch norem je dneska už primárně evropských. Na druhou stranu, jak velmi trefně řekl před lety jeden pan poslanec, když si čtete zákon na ochranu zvířat proti týrání, tak je to spíše dlouhý výčet a seznam toho, co je ještě stále dovoleno zvířatům dělat. Že když třeba zmíním další téma, na kterém nám záleží a na kterém pracujeme, což jsou zákroky na zvířatech bez anestetik nebo analgetik, jako je například kastrace, tak sice tam najdete v té první větě příslušného paragrafu zákona na ochranu zvířat proti týrání, že je zakázáno týrat bez umrtvení, kastrovat například prasata, ale hned je tam výjimka, že je to možné dělat u mladých selat. Jo? A tak vlastně podobně jsou ty právní normy koncipované. Tam, kde už to vypadá, že se udělá nějaký krok dopředu, tak hned třeba v následující větě nebo odstavci se ukazuje, že ten prostor pro třeba různé výjimky nebo situace, kdy ty invazivní, bolestivé, brutální zákroky a další zacházení zvířaty jsou umožněny, že tam je furt velký.
0: Toho se určitě ještě dotkneme, protože právě vy jste také zabránili prosazení vyhlášky rituálních porážek bez omráčení z různých náboženských důvodů a podobně, což je jedna z dalších věcí, kterou jste prosadili. Je jich už obrovská spousta na to, že existujete od 27. ledna 2015. Pojďme se teď ještě podívat na začátky vaší organizace. Z jakého popudu vlastně vznikla? Jaké byly začátky?
1: No, ta první kampaň, ta první iniciativa byla proti kožešinovým farmám.
0: A pojďte mi ještě prosím přiblížit, jak vůbec vznikla organizace. Sešlo se pár mladých nadšených lidí, kterým záleželo na právech zvířat a dali jste si dohromady a řekli jste si, na čem vám záleží, kde začít. Tak to nějak to bylo?
1: Ano, ano, bylo to v podstatě tak, byli to i lidé, kteří už třeba měli zkušenosti i z některých jiných organizací nebo právě i nakoukli do toho, jak se takovéto kampaně a iniciativy za práva zvířat dělají tam a chtěli, aby tyhle ty snahy opravdu přinášely výsledky, protože jako třeba od 90. let, od okamžiku, kdy tady vlastně se mohlo svobodněji diskutovat a mimo jiné i třeba o životních podmínkách zvířat nebo poté, co byl na začátku 90. let přijat právě zákon na ochranu zvířat proti týrání, tak mnoho témat bylo opakovaně připomínáno, ale řekněme s nižší intenzitou. Ať už ty kožešinové farmy, nebo třeba drezura divokých zvířat v cirkusech, nebo třeba přeprava dálková živých zvířat a mnoho dalších témat. Ale chyběl tomu určitý tah na branku aby se tyto problémy nebo tato brutalita vlastně, kterým ty zvířata čelí, vyřešily. Takže to byl ten hlavní impuls, to byl ten hlavní hybatel. Pojďme pro ta zvířata pracovat tak, aby jsme nejenom něco říkali a nejenom měli pravdu, ale skutečně těm zvířatům pomohli.
0: Mm-hmm. Ještě než se pustíme do toho, čemu všemu se vaše organizace věnuje, mám na vás otázku, jaká je v současné době situace, jak se chováme ke zvířatům obecně vzato v České republice?
1: Jako obecně ta situace je poměrně tristní, byť jsou tady důvody k naději. Obecně Čechům a Češkám záleží na zvířatech, ukazují to jak třeba průzkumy veřejného mínění, tak to, jak dokáží jako aktivně pomáhat zvířatům statisíce, spíše miliony lidí, kteří buď se třeba zapojují do kampaní, píší politikům, nebo se snaží třeba spotřebitelsky lépe rozhodovat, berou si zvířata z útulku, nebo je mají třeba v dočasné péči, pomáhají různým azylům. Takže i se to mění a lepší v čase. Přinejmenším to, jak to mají lidé, jak to cítí, jaké mají hodnoty, někdy i jaký mají životní styl. Ale řekl bych, že ta realita především velkochovů, kdy samozřejmě není to jen o velkochovech, ale zároveň v nich je ta drtivá většina zvířat. To jsou opravdu ty miliony, to je v Česku třeba těch více než 120 milionů kuřat ročně, 6 milionů slepic, obdobný počet třeba skotu, krav, bíků nebo prasat, tak těch je nejvíce, zároveň vlastně čelí tomu nejhoršímu.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si povídám s Pavlem Buršíkem, tiskovým mluvčím neziskové organizace Obraz obránci zvířat. Pojďme si teď zkusit udělat takovou virtuální exkurzi do toho, co se vlastně děje před tím, než spotřebitel nalezne hotový produkt na regálu v supermarketu. Co tomu všemu předchází? Začneme třeba u kuřat nebo u skotu?
1: Dobře, co se týká kuřat, tam je asi nejvýznamnější faktor, jak jsou přešlechtěná. Třeba před 50 nebo 100 lety nebylo příliš obvyklé jíst kuřata. Ta slepice spíše byla vnímána jako, že snáší vejce a že by bylo i trochu neekonomické a neefektivní zabít slepici, která sice nesnáší zlatá vejce, ale snáší aspoň ta vejce, protože ten růst byl přirozenější, byl pomalejší. Co udělalo to šlechtění? To extrémní šlechtění je, že nyní ta kuřata žijí asi jenom měsíc, třeba 32 nebo 35 dní, přičemž za tuto dobu vyrostou do extrémních rozměrů, do rozměru několika kilogramů. Že od toho malého žlutého kuřátka, které si asi umíme všichni představit, do té, tak říkajíc, jateční hmotnosti opravdu stačí pouhý měsíc. A ta kuřata jsou zároveň přešlechtěna tak, že to jejich tělo je velice nepřirozené a nestíhá tu rychlost růstu a hroutí se i pod vahou vlastního těla. Protože například to prsní svalstvo, po kterém je velká poptávka, je tak ohromné, že to ty nohy, které musely ještě k tomu narůst jenom během několika týdnů, to nestíhají. Stejně tak dochází třeba k selhávání organismu, metabolismu. Zároveň ta kuřata jsou v těch chovech v ohromné hustotě. Na jednom metru jich je cirka 20, což znamená, že především ve chvíli, kdy už narostla nebo jsou vykrmena, tak tam opravdu není hnutí v té hale. A zároveň ta koncentrace má dopad i na to, že jsou v tak velké množství výkalů, které se tam vlastně nikdy neuklízí, až z toho mají chemické popáleniny. Vlastně z toho množství čpavku ta kuřata jsou přerostlá, nohy je neudrží, proto mají tendenci polehávat vlastně v těch zbytcích podestýlky plné výkalů, což jim lehko propaluje tu kůži, mnohdy až do masa. Zároveň v těchto chovech vlastně ani nejsou okna, není tam přirozené světlo, není tam ani žádné obohacení. Mluvím o nejobvyklejších chovech, o tom, jaký je bohužel v současnosti standard, jaký je ten minimální zákonný standard, přičemž bohužel většina těch podnikatelů a chovatelů se pohybuje právě na té spodní hraně toho minimálního zákonného standardu. Poslední roky propagujeme evropský závazek pro kuřata, European Chicken Commitment, což je jako v Evropě rostoucí iniciativa, mimo jiné ve Francii, v Německu, v dalších zemích, kdy se především ti velcí nákupčí kuřecího masa, jako jsou třeba supermarkety, zavazují k tomu a jednají už podle toho, že budou odebírat kuřata jenom z lepších chovů. Z chovů, které zajišťují těm kuřatům například o 15 dní lepší, delší životy a díky tomu také přirozenější růst, který není tak šílený, není tak překotný. Není v té rychlosti, jako kdyby lidské batole vyrostlo do 200 kilo za měsíc, jo, když bych udělal takový příměr. A že mají lepší chovy, kde jich není tolik, mají tam bydla, mají tam seno na klování, mají tam okna. Což mimochodem asi dobře odráží nějaký náš celkový přístup. Víme, že ne vždy lze dosáhnout všeho a ne vždy dává smysl nebo by bylo taktické být maximalista a absolutista. Takže se většinou snažíme prosadit řešení, která jsou realistická, která lze udělat rychle a kdy lze během několika let pomoci milionům zvířat. Což je třeba případ právě tady evropského závazku pro kuřata.
0: Čím to je, že ta kuřata rostou tak rychle?
1: Je to hlavně genetika, je to šlechtění. Vlastně ta kuřata pocházejí dnes už pouze z rodičovských chovů, kde, což je jakoby další kapitola, další vrstva tohodle poměrně neveselého příběhu, kde ještě k tomu tito jejich rodiče jsou drženi konstantně v mírném hladu, aby vlastně tam mohli odžít ten život a plodit ty další generace, které potom budou už krmeny hodně a během toho měsíce vyrostou. No a to šlechtění mimo jiné, kromě určité jako tendence k tomu rychlému nabírání, taky třeba znamená velký apetit těch kuřat, která v podstatě pořád žerou to zrní, ke kterému tam mají přístup a další faktor asi může být i to, že mnoho energie nevyspotřebují pohybem, protože se tam prostě nemají moc kde, ani jak, ani za jakým účelem hýbat.
0: Tak to se mi to jeví, že vlastně ekonomická stránka věci úplně převážila takovou tu humánní stránku věci, chovu k těm zvířatům. Je právě to důvodem, proč nehledět jenom na cenu v supermarketu a proč se třeba i zajímat o původ toho masa, které v tom supermarketu bychom mohli si případně koupit?

0: tak ten trh je poměrně koncentrovaný. Vlastně většina toho maloobchodu je v rukou asi 7 značek, které spadají do nějakých, pokud se nepletu, 4 nebo 5 firem. To jsou do nějaké míry ty uzlové body a například ten konec klecových chovů slepic a klecových vajec v Česku, byť byl jakoby završen rozhodnutím parlamentu a změnou zákona, tak to, co byl neskutečně významný mezník, bylo, že právě ty obchodní řetězce a další firmy oznámily, OK, už to nechceme podporovat, doba se mění, vidíme, že veřejnost si žádá ohleduplnější zacházení se zvířaty, přestaneme prodávat klecová vejce, což vlastně většinou už udělali. Mm-hmm. Dnes už teda v České republice klecová vejce v těch velkých řetězcích nenajdete a za několik měsíců od začátku příštího roku bude i klecový chov slepic zakázaný v Česku zákonem. A podobné je to třeba u toho masa. Aktuálně naše ústřední kampaň je Albertova krutost, kdy tlačíme na tento holandský řetězec, aby se ke kuřatům v Česku choval tak, jako se chová ve své domovské zemi, v Holandsku, případně v Belgii. Někdy je to totiž i problém těchto dvojích standardů, kdy ty firmy se chovají v západní Evropě jinak ke zvířatům a zákazníkům, než tady u nás.
1: Jaké by mohlo být řešení pro ta kuřata? Znamená to, že se budou muset jiným způsobem šlechtit?
0: Ano, ano, jsou to jiná plemena, která tedy naplňují ty požadavky a ta očekávání toho evropského závazku pro kuřata, toho European Chicken Commitment, který jsem zmiňoval. Jsou to kuřata, která jsou blíž té přirozenosti, tedy toho kura domácího. Nechci o nich mluvit ošklivě, ale jakože nejsou to takový Frankensteini, ale ono i to Frankensteinovo monstrum bylo vlastně obětí v tom známém příběhu, že jo, bylo prostě obětí toho šíleného vědce a jako kdyby se to týkalo i těch rychle rostoucích kuřat. Takže ano, řešení jsou pomalej rostoucí plemena kuřat, která zároveň žijí v lepších podmínkách.
1: Tak to je vaše aktuálně probíhající kampaň a jak už jste zmínil, vaše úspěšně završená kampaň je zákaz klecových chovů v České republice. Ale vaše úplně první kampaň byla zákaz kožešinových chovů. Můžeme si ji přiblížit?
0: Určitě ano. V České republice každý rok asi 30 tisíc lišek a norků především trpělo v klecích těchto kožešinových farem. Musím říct, že tam to možná bylo ještě brutálnější, než když se bavíme o těch takzvaných hospodářských, prostě domestikovaných zvířatech. Byť to jejich utrpení ani náznakem nechci snižovat. Ale ty lišky a norci jsou prostě divoká zvířata, predátoři. Zvířata, která v přírodě normálně obývají rozsáhlá teritoria, jo, kde žijí vlastně velice pestrý život. V případě norku je tam třeba ještě i silné navázání na vodní prostředí. Oni se rádi pohybují prostě v okolí třeba nějakých říček. A tato zvířata byla držena jako celé jejich nepříliš dlouhé životy v malých drátěných klecích. A to opravdu, když jsme tam dělali investigace, tedy jako pořizování, řekněme, skrytých záběrů, což je i často náš styl práce, tak nebo ti investigativci je pořizovali, ať to řeknu možná trochu tajemněji nebo právně jistěji, tak to byly opravdu apokalyptické záběry. Ta zvířata se tam často vlastně zešílela z těch podmínek. Docházelo až takovému třeba sebepoškozování, že si ukusovali vlastní nohy, třeba ta zvířata. Šílené bylo vidět třeba ve vrzích lišky s těmi malými liščaty. Vlastně ta zvířata ani nestála na pevné zemi, takže jim třeba ty nohy jako propadávaly tím pletivem. A tady to ani nešlo obhájit tím, že by to bylo třeba za účelem nějaké obživy. My samozřejmě dnes už dobře víme, že jako jíst zvířata není potřeba. A jako sám jsem toho asi taky příkladem. Ale,
1: vegetarián?
0: Já jsem vegan osobně. Ale v naší organizaci jsou různí lidé, kteří to mají různě a jsme organizace jako pro všechny. Rozhodně. Jo. Ale tady to bylo jenom pro tu, tak říkajíc,

0: řádu, kdy na jeden norkový kožich je potřeba zabít například 80 těch norků a je vlastně ty jejich těla potom byly jako vyhazována, no, vozena do kafilérie. Ale tam opravdu šlo vidět, že ta mentalita, ten zeitgeist se opravdu posunul. Čím dál více módních značek taky odmítá už ty takzvané pravé kožešiny. Pokud tam nějaký návrhář chce mít tenhle prvek, tak ty jako umělé kožešiny jsou čím dál lepší. Ono poslední roky už se stejně spíše jednalo o export někam do východních zemí, jako je třeba Rusko nebo Čína, kde ještě ten kožich je možná nějakou jako známkou luxusu. No a po velkém tlaku veřejnosti tahle kampaň vlastně v roce 2017 vrcholila tedy koncem, zákazem kožešinových farem. A tím z Česko bylo několikátou zemí v Evropě a od té doby už většina zemí Evropské unie zakázala kožešinové farmy. Nedávno dokonce i Polsko, které teda bylo v tomhletom jako velkým exportérem, nebo dá se skoro říct jako velmocí. U nás to naštěstí nebylo v tak velkém rozsahu. A nyní se vlastně debatuje i celoevropský konec kožešinových farem, protože opravdu, řekněme, ty etické náklady opravdu tady asi silně převažují to, ten jako ekonomický zisk, který to přinášelo nějaké hrstce lidí.
1: To jsou věci, které věřím, že ne každý si dovede představit a nejsou vždy viditelné. Jsou to věci, které člověka na první dobrou hned nenapadnou, když vidí nějaký kožešinový produkt nebo když třeba právě v supermarketu vidí tam to levné maso. Co třeba velkofarmy nebo velkochovy skotu? Jak tam to probíhá?
0: No, asi tam možná vypíchnu pár věcí. První věc, která je velmi jako problematická, je odebírání telat vlastně čerstvě narozených matkám a to, že ta telata jsou potom držena vlastně v izolaci. V takových ohrádkách, které se až dají možná přirovnat jako ke kleci. Jo, ať už tím rozsahem nebo tou izolací. To jsou opravdu hodně srdcerivné scény, když vlastně té matce po porodu je odebráno to její dítě, opravdu tam jde slyšet ten, jako ten pláč, to volání a následně to telátko je v takové izolaci. Je to prostě proto, že to kravské mléko je mateřské mléko a ten...
1: To taky ne všichni vědí.
0: No ano, kráva jen tak mléko nedává, no. Stejně jako jakákoliv jiná samice od savců, tak to mléko se jí tvoří v případě, že má mládě. A tam jsme třeba přesvědčeni, že při nejmenším by ta telata neměla být držena takhle dlouho v izolaci, takhle jako stísněných prostor těch ohrádek, kde potom jsou potom odebrání. Při nejmenším. A doufáme, že i usilujeme o to, až v Evropské unii se konečně prosadí iniciativa Konec doby klecové, což je mimochodem i Evropská občanská iniciativa, která získala hodně přes 1 000 000 podpisů, ověřených podpisů, jako s občankou Evropanů a Evropanek, takže tam i právě tato izolace telat bude zahrnuta a už tohle nebudou muset podstupovat. Pak bych možná vypíchl, jsem takoby začal tím začátkem života, tak naopak na tom konci, že jsou opravdu zbytečné dálkové transporty zvířat. Mm-hmm. To se většinou dělá proto, že třeba na Blízkém východě jsou nějaké jako komerčně zajímavé trhy. Často jsou ale zajímavé jako proto, že třeba mají zájem o živá zvířata, aby je rituálně podřízli v rámci halal, případně košer pravidel. Takže tato zvířata se vydávají na vlastně jako velmi zbytečnou cestu, která jim ještě ty poslední týdny života velmi, velmi znepříjemní, protože je to enormní množství stresu pro ta zvířata stát dlouhé dny až týdny na korbě nákladňáku, která je často rozpálená, není tam pořádný přístup k vodě nebo ke stravě. Ta zvířata při nějakém pohození toho auta na sebe mohou šlapat, mohou přes sebe padat. Zároveň ta zvířata nejsou ani imunní tomu, že například na bulharsko-tureckých hranicích, tedy hranicích Evropské unie a mimo, bývají ohromné fronty, nastane tam nějaký papír s dokladama, ta zvířata tam stojí na těch korbách nákladňáků dlouhé dny, nebo jsou někdy přehnána na chvíli do nějaké ohrady. Tohle je opravdu zbytečné a jsme také součástí, řekněme, jako celoevropského hnutí nebo ambice, aby se tohleto těm zvířatům prostě zbytečně nedělo. Pokud tedy už je tedy nějaký kupující na Blízkém východě, který má tedy zájem o maso, tak jako neříkám, že to je optimální řešení, ale je to řešení humánější, tak se tam má poslat to mražené maso. Mm-hmm. Jo?

0: V dnešním pořadu na Radio Proglas se věnujeme ochraně zvířat s tiskovým mluvčím organizace Obraz obránci zvířat Pavlem Buršíkem. My jsme si v předchozí části pořadu zmínili některé vaše kampaně, které jste úspěšně završili nebo které teď v aktuální době probíhají. A pojďme si ještě tento ucelený obrázek doplnit o další vaše aktivity, které organizace Obraz už má za sebou. Můžete zmínit bližší informace, například do toho spadá i omezení zábavní pyrotechniky, konec chovů medvědů v hradních příkopech, jak už jsem zmínila, zamezení rozšíření rituálních porážek bez omráčení elektrickým proudem a další věci. Tak můžete
1: to dobře. Tak já si začnu tou pyrotechnikou, protože sám trochu cítím, že to není úplně veselý rozhovor a za to omezení zábavní pyrotechniky jsme moc rádi. Tam jsme cítili, že opravdu ten názor veřejnosti se posunul, že už nežijeme možná v takovém tom divokém východě 90. let, kdy třeba i to bezhlavé odpalování jakékoliv pyrotechniky kýmkoliv bylo možná vnímáno jako nějaký znak svobody, že více lidí teď vnímá, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A když prostě vám nečekaně někdo bude celou noc nad hlavou odpalovat ohňostroj, a kor, když třeba ještě doma chováte nějaká zvířata, ať už to jsou třeba koně, nebo to jsou psy, nebo to jsou jakákoliv jiná zvířata, tak tam ten průšvih je o to větší. A ta zvířata jsou nesmírně citlivá na takové zvuky, někdy i záblesky nebo vibrace. Tady nejde o to, že se třeba pes jednou lekne petardy. Tady jde o to, že pokud to trvá dlouhé hodiny, ale spíše dny nebo třeba týdny, především kolem toho Silvestra, tak to je ohromná koncentrace stresu. To zvíře si to nedokáže vysvětlit, vnímá to jako nějaké velké nebezpečí. Každé zvíře má jinou povahu, takže na to i jinak reaguje. Někdo nějakou útěkovou reakcí, někdo panickým stažením se. Myslím, že takřka každý, kdo má zvíře nebo má známé, který mají různá zvířata, tak ví, jak ten přelom roku býval a vlastně do nemalé míry ještě stále je kritickým nebo jako problematickým obdobím. Ti majitelé i třeba někdy stáli před takovými sofijnými volbami za ta zvířata v podstatě zdrogovat radši i s těmi riziky a vedlejšími efekty, tedy dát jim nějakou medikaci, nebo riskovat to, že budou teda tu pyrotechniku vnímat naplno. Ovšem, podařilo se, sepsali jsme návrh zákona, podařilo se zburcovat politiky, respektive prvně hlavně ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství za minulé vlády k tomu, aby tento návrh vzali za svůj a nějakým způsobem ho rozpracovali. A bylo to doslova za 5 minut 12 odhlasováno tou předchozí poslaneckou sněmovnou. Za minutu měla končit celé ty 4 roky té poslanecké sněmovny, ale ještě to stihli a pak to potvrdil i senát a prezident. A díky tomu dnes platí po celé republice ochranné zóny kolem určitých citlivých objektů. A ať už to jsou objekty, kde je větší množství zvířat, jako tedy hospodářské chovy, záchranné stanice, útulky, azyly, zoologické zahrady, nebo kde je nějaká sociální citlivost, tedy například domovy důchodců, azylové domy, myslím, tam jsou domy sociálních služeb a podobně. Tam, kde jsou zase jako citlivé skupiny obyvatel a nemocnice samozřejmě, včetně porodnic například. A také posílení pravomocí obcí. Obce konečně se mohou, řekněme, svobodně rozhodnout usnesením zastupitelstva, jak to bude s pravidly pro pyrotechniku na jejich území, včetně úplného zákazu. Pokud bude taková vůle, nebo takřka úplného zákazu, kromě té úplně nejslabší, protože ona je taková prskavka, je technicky vzato pyrotechnika, nebo nějaký opravdu nejslabší dělbuch. A nějaké zpřísnění pravidel prodeje, a co tam považuji za úplně klíčové, je, že od 1. července začne platit ustanovení, že pyrotechnika kategorie F3, což je ta silnější a hlučnější. Pokud něco udělá opravdu velkou řachu, ránu, lidi se leknou, zvířata se leknou, je velká šance, že to právě spadá do té kategorie F3. A tato kategorie bude nadále už jenom v rukou profesionálů, kteří složili zkoušku odborné způsobilosti. Respektive může to být i amatér, ale musí prvně prokázat schopnost, že s tou pyrotechnikou umí zacházet a že ví, jaká platí pro ně pravidla.
0: No, vy jste správně zmínil, že náš rozhovor je spíše smutnějšího ražení, tak bych chtěla pokračovat otázkou, když to teda takhle poslouchám a není mi z toho úplně dobře u srdce, co můžu udělat jako jednotlivec pro to, abych teda přispěla nějakým způsobem k lepší ochraně zvířat?
1: Já bych doporučil zapojovat se do kampaní samozřejmě našich, ale i dalších organizací na ochranu zvířat. Opravdu ta koncentrace toho tlaku se počítá. Pokud například nějaký poslanec dostane k tématu 1000 e-mailů, je to prostě síla, kterou on neignoruje. Jo? Jako nemůže ignorovat. Pokud nějaký například obchod, zmiňoval jsem Albert aktuálně, vidí, že zákazníci si žádají nějakou změnu, tak ta změna nastane, protože to ukazují i zkušenosti z jiných zemí, nebo zkušenosti i z Česka, z dřívejška, kdy obchodní řetězce byly v podstatě tím tlakem veřejnosti dotlačeny k tomu, aby se chovali etičtěji, aby nestrkali hlavu do písku a netvrdili, že oni s tím nemají nic společného, protože oni to jenom nakupují. A to je jedna věc, prostě zapojovat se takto, být aktivní. A pak, co bych asi doporučil, je zvážit třeba, kolik živočišných produktů člověk konzumuje. Chápu, že každý prostě má, žije trošku jinak, má trošku jiný životní styl, trošku jiné priority, ale myslím si, že je zajímavé, a mimochodem jako na rádiu Proglas třeba myšlenka půstu určitě není nějak jako překvapivá, hodící se, že je jako dobré přinejmenším vyzkoušet třeba, jak chutná takové vegetariánské nebo veganské jídlo a třeba ho občas zařadit do jídelníčku, protože o to méně zvířat potom bude v těch velkochovech nebo obecně v těch hospodářských chovech.
0: Na vašich webových stránkách jsem nalezla výzvu, která se věnuje tomuto tématu, která se věnuje rostlinné stravě a jak vůbec můžeme vařit, jaké potraviny nakupovat. Tak jaký to má dopad, když teda se rozhodnu, že třeba omezím ty živočišné produkty, ne třeba zcela, ale částečně, tak co tím způsobím?
1: No, vůbec bych nepodceňoval to hlasování peněženkou. Nejde jenom o to, co si člověk nekupuje, ale také, co si koupí. Prostě po čem je větší poptávka, to se bude více distribuovat, bude se to více vyrábět. A například pokud si člověk vyzkouší třeba škvarkovou pomazánku ze škvarků z cibule a nikoliv vepřového sádla a zachutná mu a občas si ji koupí, tak se prudce zvyšuje šance, že ten obchodník tam tu pomazánku jako ponechá, ten výrobce bude mít taky motivaci takovýhle produkt dále vyrábět a i pro to okolí potom budou třeba takovéhle potraviny dostupnější a celkové potraviny jsou samozřejmě jeden z největších výdajů jednotlivce nebo domácností, takže ta síla i jednotlivce v tom, za co platí, také vůbec není malá.

0: Na Proglasu dnes posloucháte v pořadu Na stole je téma povídání o ochraně zvířat s tiskovým mluvčím organizace Obraz obránci zvířat Pavlem Buršíkem. Pojďme se teď dostat víc blíže k vaší organizaci. Jak je vaše organizace financovaná?
1: My jsme financovaní výhradně z darů. Nečerpáme veřejné prostředky. Především se jedná o malé dárce, o lidi, kterým záleží na zvířatech a podle svých možností posílají většinou pravidelně nějakou sumu peněz, většinou se jedná o několik 100 korun a také se jedná o některé zahraniční nadace na ochranu zvířat, které vlastně nám pomáhají financovat některé kampaně.
0: Mm-hmm. Vaše organizace se také věnuje osvětě. Jak přesně?
1: No, například, když jsme pozváni někam třeba do školy, tak rádi toho využijeme. Máme lokální skupiny v různých českých městech, nejaktivněji v Praze, v Brně, Ostravě, kde tyto skupiny často dělají třeba i na projektech, které se věnují třeba krmení vodního ptactva a podobné věci, řekněme, v terénu, včetně třeba i nějakého usazování nějakých cedulí. A samozřejmě, to je možná jeden aspekt, takový grassrootový, řekněme, nebo tak jakoby od spodu, třeba té osvěty, ale další, který podle mě do té osvěty také spadá, je, že jsme mnohdy stáli za pořízením a publikací vlastně různých investigativních záběrů, které, řekl bych, mnohdy byly unikátní, protože lidé opravdu poprvé se mohli podívat, jak to vypadá na těch kožešinových farmách, nebo v těch klecových chovech slepic, nebo v těch chovech rychle rostoucích kuřat, což do té doby často nebylo. A mnohdy byly podobné záběry schazovány s tím, že to je určitě někde z Číny, nebo to je určitě někde z Turecka. Takhle špatný to u nás určitě není. Nebo se to někdo snažil třeba schazovat ty obrázky tím, že je to třeba z nějaké dávné doby, že dnes je to určitě lepší. Že když jsme zveřejnili aktuální záběry z Česka, tak to asi byla docela zásadní osvěta, bych řekl, ohledně těch problémů. Mm-hmm.
0: Existují nějaké kontrolní mechanismy, jestli se zvířaty zachází slušně, anebo nějaké mechanismy, jak zjistit, jak se vůbec zachází s těmi zvířaty na těch farmách? Dostane se tam běžný člověk nebo třeba někdo z vaší organizace?
1: To vlastně ne. Je to v takovém režimu právě, aby nebyly moc vidět ty velkochovy. A vlastně, když člověk třeba kolem těch velkochovů jede, tak vlastně vidí, že tam jsou jako vysoké ploty, někdy třeba s ostnatým drátem, ty haly nemývají okna, jsou to jako ta místa, jsou prostě v něčem nenápadná nebo skrytá. Byť třeba v tom konkrétním areálu mohou klidně žít 10 000 nebo až 100 000 zvířat, třeba v případě kuřat nebo slepic. Máme kontrolní orgán státní veterinární správu a její příslušné krajské pobočky. Ta však bohužel dlouhodobě trpí podfinancováním a personálním nedostatkem. Je to i z toho důvodu, že ty tabulkové platy tam nejsou příliš soutěživé jako ze soukromou veterinární praxí pro ty veterináře, které oni potřebují. A teď bohužel tedy ještě aktuální vláda Andreje Babiše jako vyhlásila, že chce škrtat ještě ve státní veterinární správě, což teda mi přijde jako poměrně šílený krok, když roky ten kontrolní orgán veterinární říká, že nemají lidi, musí ze zákona musí zajišťovat opravdu vlastně hodně aktivit, včetně toho, že musí být na jatkách, aby kontrolovali třeba kvalitu masa. Jo? A teda paradoxně to spěje k tomu, že ta státní veterinární správa se spíš bude dívat jako na maso, jestli není zelené, když to řeknu s nadsázkou, než aby se dívala na ta zvířata předtím, než vlastně jsou zabita. A dospělo to až do bodu, kdy třeba státní veterinární správa slovy svého ředitele často i odmítá různé iniciativy nebo nápady, jak posílit jejich pravomoce kontrolní. Že říkají, to je sice hezké, ale my nemáme peníze a my nemáme lidi.
0: Takže naopak by dávalo smysl více investovat do těchto odvětví a posílit tu kontrolní pravomoc, aby tam nějaký ten systém té kontroly byl, nějaký ten mechanismus.
1: Určitě ono to ještě spěje taky k tomu, že ty kontroly jsou často velmi formální. Hmm. Jo, že je to třeba dopředu ohlášená kontrola, která ještě k tomu se třeba zaměřuje více na to, jestli sedí nějaké papíry. Jo.
0: A nemyslíte, že by se toto mělo změnit? Plánuje se vaše organizace tomuto taky v budoucnu věnovat, aby bylo možné na ty farmy jít a podívat se, zkontrolovat třeba i z řad veřejnosti?
1: No, možná k něčemu podobnému směřuje iniciativa Kamer na Jatkách. V České republice bylo před několika týdny zavedena povinnost, že na všech jatkách musí být kamery. Bohužel ale v nedostatečné podobě, jenom na některých jatkách a v některých částech. A tedy pouze pro účely státní veterinární správy, kde jsme si teda ale právě bavili o tom, jaké jsou její reálné kapacity. Jako v optimálním případě by asi, ano, skutečně i třeba z těch jatek mohly být jako online přenosy, aby tam byla veřejná kontrola. Ale to se obávám, že to mluvím o nějaké hudbě jako velmi vzdálené budoucnosti, kdyby mohla být takováto občanská kontrola.
0: Ale věřím, že ta občanská iniciativa může změnit mnohé. Jak dlouho vy už pracujete u organizace Obraz? A co vás k tomu přivedlo?
1: No, s přestávkami se jedná o nějakých 8 let. A jako k těm tématům ekologickým nebo i nějaké ohleduplnosti ke zvířatům mě to táhlo vždy. Zároveň jsem i studoval takové obory, které jako mají asi určitou užitečnost, jako je právo nebo politologie, kdy jako to porozumění tomu politickému systému nebo nějaká schopnost pracovat s těmi právními normami se při té snaze o jejich změnu hodí. A našel jsem v tom silné naplnění a zároveň bylo opravdu skvělé i pozorovat, jak ta maličká organizace, která vznikla jako nadšenecky, dobrovolnicky, jenom samozřejmě problém toho dobrovolnictví někdy může být v tom, že se těžko dělá dlouho a naplno, protože prostě člověk má jako omezené množství přece jenom energie. Takže vyrostla ve velkou organizaci na ochranu zvířat, která dokáže dělat zároveň řadu věcí, řadu projektů. Vlastně ještě jeden jsem chtěl zmínit, když jsme se bavili o té kontrole ze strany veřejnosti a o těch kontrolních orgánech. Jeden z našich projektů se jmenuje Inspekce, je k nalezení na našich webových stránkách obráncizvířat.cz a tam si věnujeme i těm individuálním případům. My jsme se tady bavili hodně o systémových problémech, řekněme, špatně nastavených zákonech. Tady i pomáháme veřejnosti, nebo se v tom snažíme, pokud ve svém okolí zahlédnou nějaké případy týrání nebo chovu ve špatných podmínkách. Můžou to být zvířata v zájmových nebo i hospodářských chovech. Jsme jim tam prostě k dispozici jako určitá pomocná síla.
0: Tady už se teda dotýkáme i domácích zvířat, které jsem zmínila úplně v úvodu. A pojďte mi ještě na závěr říct, kdo je všechno ve vašem týmu, kolik vás celkem je v organizaci Obraz.
1: No, teď už tolik, že to asi nedokážu spočítat. Jak máme tam odbornice, které studovaly welfare zvířat, tedy dobré životní podmínky, jsou zooložkami a ty, řekněme, jsou nějakou odbornou oporou toho našeho snažení, ale jsou právě k dispozici i veřejnosti právě skrze tento projekt Inspekce, který jsem zmínil. Dále někteří kolegové se věnují primárně komunikaci s firmami. Tam je to především přijímání těch závazků a jejich vymáhání nebo kontrola. Ať už se to týká klecových vajec, nebo se to týká toho kuřecího masa v rámci evropského závazku pro kuřata. A jiní kolegové se dominantně věnují komunikaci s politiky, tedy snaze zlepšit zákony, ale teda bohužel ona často nám mnoho energie bere i to, že musíme zabraňovat tomu, aby se naopak nezhoršovaly ty zákony. Byl to třeba případ těch rituálních porážek, kterých jsme se tady lehce dotkli, kdy vlastně z nějaké okrajové výjimky pro menšinové náboženské společnosti, tedy že čeští muslimové mohou, čeští židé mohou, i když reálně tady nerealizují, tak to měl být nějaký základ českého exportního biznesu. Mm. Jo, že prostě jatka budou rutině tak to porážet, dokonce bez omráčení, což prostě není ta naše evropská tradice. Ale to jsem odbyl. Ale k něčemu docela podstatnému. A pak poměrně dost kolegů se také věnuje komunikaci, tedy skrze e-maily, skrze sociální sítě, nebo i teď třeba skrze komunikaci v médiích, ty naše kampaně představovat veřejnosti a nabízet veřejnosti zapojení. Je tam ještě dost kolegů a kolegyň, možná bych ještě vypíchnul projekt Rostlině, který je aktivní především na Instagramu, především v dalších sociálních sítích, a to jsou naše kolegyně, které nabízejí velmi jako atraktivní recepty a atraktivní náhled na rostlinnou stravu, o které jsme se tady taky trochu bavili. Takže pokud by někdo hledal motivaci, tak doporučuji sociální sítě, případně i kuchařky nebo jako další projekty rostlině.
0: Tak to je opravdu velká spousta. To byl Pavel Buršík z organizace Obránci zvířat, se kterým jsme dnes probrali témata týkající se ochrany zvířat a další palčivé otázky. Moc děkuji, že jsme ty témata společně mohli otevřít a že jste přišel. A zase někdy nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková.

Na Proglasu vás v jednu ráno zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme dvě sonáty od Jana Křtitele Krumplholce. Uslyšíte sonátu opus 14 číslo 1 E-dur pro harfu, kterou zahraje Hanna Millerová, a sonátu F-dur pro flétnu a harfu, kterou zahrají Vítězslav Drápal na flétnu a Hanna Millerová na harfu.

Slyšeli jste dvě sonáty od Jana Křtitele Krumplholce. Obě skladby zahrála Hana Millerová na harfu a Vítězslav Drápal na flétnu. Následuje Le Rossignol en amour od François Couperina. Skladbu zahraje Alan Davis na zobcovou flétnu a Richard Silk na harpsichord.

0: právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Le Rossignol en amour od François Couperina. Skladbu zahráli Alan Davis na zobcovou flétnu a Richard Silk na harpsichord.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde uchopíme Bibli nejen fyzicky, ale kde zkusíme uchopit biblické myšlenky pro náš praktický život. Kde se otevřeme Božímu formování. Protože pokud Pán Bůh promluví do našeho života, nemusí to být jenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, ale pro formování našeho života. On je schopen způsobit, že chceme i děláme to, v čem nás inspiruje, v čem k nám promluvil. Tento měsíc pro vás mám opět novou sérii, tentokrát je s názvem Myšlenky o církvi. Souvisí to i s tím, že v mém životě dochází k určitým změnám, ale o tom později. Matouš 16, 18 až 19. Na té skále zbuduj svoji církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Dej si pauzu. Jendu Vopaleckého znám už velmi dlouho. Když jsme s rodinou ještě byli součástí křesťanského sboru ve Vsetíně, tak on byl starší sboru a já vedoucí mládeže. Dnes intenzivně spolupracujeme v projektu na Ukrajině, který běží pod křesťanskými sbory v České republice. Jenda byl jednatelem této církve. V některých církvích se tahle role jmenuje předseda nebo biskup. Jenda v projektu Ukrajina dělá všechny smlouvy, platby, komunikaci s bankou a další věci. Spolupráce s nimi velmi vyhovuje. Nic nehrotí, z ničeho nedělá vědu. Je velmi pečlivý a zodpovědný a přitom velmi rychlý a flexibilní. V projektu na Ukrajině děláme spoustu věcí. Vysíláme kamiony s humanitární pomocí, organizujeme rehabilitační pobyty pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Dnes převážíme